0: se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále, ale moc lidí, tak není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
1: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce ocituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
0: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
1: To ale jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
0: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
1: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
0: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchicky stejný. Může tam docházet k týře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší, víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu, on už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
1: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
0: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první, narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, jo, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje, ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhej, brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
1: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
0: určitě,
1: a půl.
0: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná. Protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam s doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a je to zajímavý.
1: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
0: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
1: dudlíky už se nepřevařují,
0: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
1: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
0: Jo.
1: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
0: Jo.
1: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
0: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tom se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí, než nějaký genu, jo. Že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdíl mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak dále. Umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte. Kdyby, halo, já jsem tady taky. Jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče míň úzkostní a míň striktní a tak dále, tak se učí experiment. Tak jsou to takový, jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo. No jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádně nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují, ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
1: No a co jedináčci?
0: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že to jsou hrozný sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
1: Kde to vzniklo?
0: Já myslím, že je to nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit, jo, a víc to hledají, víc se to v té dospělosti musí učit.
1: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
0: No přinášíme si ty vzorce, my si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomuhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví, a vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usměřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžou nepřenášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
1: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
0: hetero nebo homo. Určitě. Jo, ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu. Já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický. To vůbec se o to nepovídám. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě. Těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje, a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
1: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
0: Jo, jo, jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra, přece jenom jak se jim, jakože to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší, širší, jako širší náruč a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
1: Já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
0: Ne.
1: Myslela jsem si to trochu.
0: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se najednou ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný, chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
1: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
0: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla, Šárko, na světlo. Takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady kejvu u toho mikrofonu. Protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty, a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takovýto přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bonbony nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za 2 minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti, já nemám kam utíct. A já tě hlavně potřebuju, jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. a to je důležitá informace, vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak jenom vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
1: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
0: to je
1: citové vydírání.
0: No jasně, ale to je pokus omyl. Mm-hmm. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hele, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem, a nebo nápodobou od rodičů.
1: A ta třetí strategie?
0: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obviňujeme tím obvinováním. Když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žárlivost je druhý téma.
1: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
1: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na

0: mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozaňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
3: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
0: Žárovky.
2: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
3: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
2: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
3: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
2: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čem to závisí?
3: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
2: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
3: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech.

0: orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
1: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
0: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu dětství.
1: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
0: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
1: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
0: Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích, takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
1: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
0: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronického stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tady se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí, takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
1: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu. Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
0: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění. a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
1: Naproti mě tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
0: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik, a nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi zpozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zlé. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí, vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
1: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
0: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
1: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
0: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabená a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
0: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak, protože má velmi protektivní vliv na imunitu.
1: A co takové ty nejrůznější bylinné kapky na imunity?
0: Zase opravdu záleží na složení. Vůbec se nebráním tomu, když mi pacient přinese nějaké kapky a chce to se mnou zkonzultovat, protože jsou skutečně byliny a rostliny, které mají imunostimulační efekt. Je to například echinacea, jsou různé třeba česnekové extrakty, zázvorové extrakty, které víme, že na základě studií, které jsou ale převážně in vitro, tedy laboratorní studie, ukazují, že tam efekt na imunitní buňky je, takže v zásadě pokud ten pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
1: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
0: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
1: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
0: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
0: Jednoznačně studentům při výuce.
1: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
0: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
1: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
0: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
1: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
0: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
1: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
0: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
1: Já o tobě vím, že jsi pracovala v džinovém baru, tak máš oblíbený džin?
0: Já mám asi nejraději japonské džiny obecně.
2: Žárovky.
1: Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozaník-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
0: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
1: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
0: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň, i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické, neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
1: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
0: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují. A tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
1: Takže dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
0: Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
1: A je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
0: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny a ta detekce je velmi složitá, takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
0: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířená o stresovou zátěž v osobním životě.
1: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
0: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam, ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak se musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe a to je doufám něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
1: K tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace, co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
0: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
1: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
0: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
1: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: to byli Maroon 5, Heroine, je 6 hodin, ve studiu se mnou už je Denisa Žižková a máme pro vás zprávy Rádia Praha. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Omezení pro řidiče skončí za necelý měsíc. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli lobbingu. Její předseda nebyl v registru, přesto několikrát jednal s ministrem práce Juchelkou z ANO. Rusko udeřilo leteckými bombami na východoukrajinský Sloviansk a Záporoží. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
2: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
0: Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb kvůli podezření z nelegálního lobbingu u ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO. Potvrdil to mluvčí rezortu Vladimír Hřebka. Šéf Unie Viktor Kubát a další zástupci s ministrem opakovaně jednali, například o financování sociálních služeb nebo novele zákona o sociálních službách. Nebyli ale zapsáni v povinném registru lobbystů. Hrozí jim za to pokuta. Zástupci Unie tvrdí, že na to zapomněli. Nyní už v registru jsou. Kubát ani Juchelka to nekomentovali. Kubát vede spolek Dohled na dosah, který letos dostal od ministerstva celkem 65 milionů. Rusko svrhlo klouzavé letecké bomby na Záporoží a Sloviansk. Zasáhly hlavně bytové domy. Počet zraněných v Záporoží dosáhl 25, oznámila tamní vojenská zpráva.
3: Náčelník Záporožské oblastní vojenské správy Ivan Fedorov na sociálních sítích napsal, že 5 leteckých bomb zasáhlo bytové domy a průmyslovou zónu. Mezi zraněnými je 6 dětí, z toho jedno 3měsíční nemluvně. Ve Sloviansku 2 letecké pumy poničily 7 bytovek a nejméně 14 lidí bylo zraněno, oznámila Doněcká oblastní vojenská správa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu poděkoval zemím Evropské unie za schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Kajakář Jakub Krejčí je mistrem světa ve vodním slalomu. Zlato získal na šampionátu v Oklahoma City. A fotbalisté Hradce Králové vstoupili vítězně do nové sezóny. Na úvod druhého předkola Evropské ligy vyhráli v Norsku 1-0 nad Tromze. Naopak porážkou začal Jablonec. V chorvatském Varaždínu prohrál 2-3 ve stejné fázi, ale konferenční ligy. Odvety se budou hrát za týden. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty 23 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace a ty bude dnes ráno a dopoledne připravovat kolega Kuba Vodička. Zdravím tě.
6: Ahoj, hezké ráno. Já potvrdím Kbelskou ulici, kde se od včerejší odpoledne jezdí už po opravené části. V tuto chvíli se začala rekonstrukce toho druhého směru. Provoz, ale jak sledujeme na kamerách, je v obou směrech zatím naprosto plynulý, bez náznaků kolon. Jediné, kde se v Praze zatím zdržíte, tak to je před letištěm na dojezdu do Prahy po D7, kde už kamiony popojíždí od Kněževsi z 3. kilometru. Osobní auta se ale zastavují později a zdrží se zatím jen několik minut.
5: Já ti moc děkuju. Hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Start my truck,
5: it's all jumping. 4:15 po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 24. července. Kristýna a Kristián mají dneska svátek, tak všechno nejlepší, holky a kluci. Co nás čeká? Justin Wellington, Small Jam, Aiko Aiko. A taky třeba Freya Ridings a Weekends. Hezké ráno, přeje Honza Chlaň.

0: Freya Ridings a Weekends ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, jaký vinyl budeme hrát v pondělí 27. července v 9 večer. Je to opět na vás a na vašem rozhodování, vaše palce nebo srdíčka, které dáváte na buď Michala Pavlíčka a desku Na obzoru, nebo kapelu Tango a Elektrický bál. Tentokrát je ten souboj ryze český. Tak rozhodněte a my to pak zahrajeme.
1: Praha je nej. Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním schází

0: Dneska bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 11 stupních, foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, provoz je zatím poměrně poklidný, zdržíte se jen na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona od Kněževsi ze 3. kilometru do omezení u letiště, zdržení ale maximálně do 10 minut. A chvíli se zdržíte už také v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské. Auta zpomalují za sjezdem na Satelice, ale je to jen zatím jen na několik minut.
0: Kubo, moc ti děkuju. Mimochodem, ty máš zítra svátek a protože se obávám, že bych ti zapomněl popřát, až se budeme loučit, tak ti přeju hned teď všechno nejlepší k tvému zítřejšímu svátku.
1: A moc děkuju za připomenutí, za přání.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně

1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.

0: Justin Wellington a Small Jam. Aiko, já, sorry, ale já si vždycky vzpomenu, jak je tam to Wellington na nějakou tu omáčku, nevíš, jak se to jmenovalo?
1: No, omáčku, a já zase na medvídka.
0: Na medvídka.
1: No.
0: Wellington medvídek?
1: No, tak to s tím mám nějak spojený, já nevím, tak možná s tím to nebo na obrázku.
0: A jak se, a co, já si nemůžu vzpomenout, co to je za jídlo, když tak...

0: nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko nákazy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Lidé by proto měli potraviny správně skladovat, tepelně je zpracovávat, a to se týká hlavně masa a vajec. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragon zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragon třeba nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění i rozhlasu tak učinil toto úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Obránce Jaroslav Zelený ukončil po mistrovství světa kariéru v české fotbalové reprezentaci. Po šampionátu v národním týmu už dřív skončili Patrik Šik, Tomáš Holeš, Václav Černý a bývalý kapitán Vladimír Darida. V Praze dnes bude skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, Kuba Vodička prozradí, jak to na nich vypadá.
3: Hezké ráno, provoz stále poměrně dost poklidný, nejdelší zdržení vás čeká asi na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Kolona narostla na 4. kilometr D7, ale zdržení zatím stále do 10 minut. Chvíli ještě budete popojíždět na Pražském okruhu směrem na letiště, kde už je kolona od sjezdu na Barrandov k Ořechu na několik minut a pár minut se zdržíte také v Novopatské před sjezdem do Kbelské.
2: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
2: V ranní Praze po půl sedmé Ella Henderson a Ghost. A taky Tera a Do You.

0: Dua Lipa, We're Good, ve 6:45 na Rádiu Praha. Dělníci dokončili první polovinu oprav k Belské ulici a přesunuli se na zbývající jízdní pruhy. Práce na úseku mezi Cínoveckou a Novopatskou potrvají do poloviny srpna. No a řidiči musí dál počítat s omezením.
1: Tak provedli jsme zhruba pokládku asi 21 000 tun asfaltového souvrství. To stejné množství jsme nejdříve odfrézovali, vyměnili jsme svodidla, provedli jsme sanace podkladních vrstev, provedli jsme sanace kanalizací uličních pustí, šachet, obnovili jsme dopravní značení.
2: Říká Petr Tesař ze společnosti Eurovia, která se na opravě Kbelské ulice částečně podílí. Dělníci opravili silnici v jednom směru a budou pokračovat v druhém, doplňuje Tesař.
1: Technicky se na té druhé straně nemění nic, je tam navíc pouze jedna práce, a to je instalace nebo znovu instalace té automatické váhy na začátku té stavby. Jinak se vlastně jedná o identické práce.
2: Podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka pokračují práce přesně podle plánu.
3: To, co se nám povedlo ještě udělat navíc, je rekonstrukce uzavřených ram, které jsme měli dělat v etapě 3, takže ty práce potom následné, které mají být někdy v říjnu, v listopadu, budou výrazně kratší.
2: V další etapě úprav čeká řidiče podobné omezení jako doteď, a to až do 15. srpna, říká Hájek.
3: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí k Belům.
2: Od začátku prací zaznamenalo TSK jenom 4 dopravní nehody. I tak náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů vyzývá řidiče k opatrnosti.
4: Nás čeká jeden potenciálně nebezpečný úsek, a to je sjízdná rampa z Novopatské do Kbelské ulice. Je to úsek, který je známý rizikem překlápění kamionů, ale ve chvíli, kdy nám tam budou ty kamiony jezdit ve dvou směrech proti sobě, tak to skutečně může potenciálně vést nebezpečným situacím.
2: Úpravy Kbelské ulice vyjdou hlavní město na zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, pořád jsme na 11 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Kuba Vodička má opět slovo.
5: Hezké ráno. Začnu upozorněním z Pražského okruhu. Pozor směrem na D1. Na konci Cholupického tunelu zůstalo stát v pravém jízdním pruhu nepojízdné nákladní auto. Na místě už je světelná šipka, vše je označeno kužely a projíždí se plynule dvěma zbylými pruhy. Na dálnici D7 před Prahou stále čekejte kolonu od sjezdu na Kněžové se zhruba ze 4. kilometru až do omezení u letiště, je to na 10 minut, a pomalu pojedete také v Novopatské před sjezdem do Kbelské, kde se zpomaluje už před sjezdem na Satelice, i zde je to maximálně na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
8: Na Rádiu Praha.
7: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Rekonstrukce sadu bratří Čapků v Praze 2 za 46 milionů korun by měla skončit v září. Do Kralup nad Vltavou se po 93 letech vrátili lunety Mikuláše Alše. Spojené státy kvůli uzavření Hormuzského průlivu opět útočily na Írán. Doprava v úžině ale dál stojí. Bude skoro jasno nebo polojasno a teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci upravují sady bratří Čapků na Pražských Vinohradech. Práce za zhruba 46 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování takzvaných pobytových schodů nedaleko základní školy Klacka. V parku přibudou i nové herní prvky, osvětlení a zeleně, říká mluvčí Prahy 2 Andrá Zoulová.
2: V rámci revitalizace parku dojde také k úpravě samotného prostranství před místní základní školou. Přibydou zde lavičky a stojany na jízdní kola a chybět nebudou ani vodní prvky, které si tolik přáli sami školáci.
0: 7 originálních velkoformátových lunetových obrazů malíře Mikuláše Alše vystavuje Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou. Lidé si je můžou prohlédnout v opraveném pivovaru na Palackého náměstí. Rozměry děl přesahují 2 metry a do města se vrátili po 93 letech. Pokračuje Klára Váně z Kralupského muzea.
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloků kolem roku 1907. Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána a lunety nakonec byly uloženy v kralupské spořitelně v sejfu.
0: Z Kralupské spořitelny pak putovali do sbírek Středočeské galerie ve Velvarech, kde zůstaly dodnes uložené v papírovém tubusu v depozitáři. Americká armáda 13. noc v řadě útočila na Írán. Tvrdí, že cílem úderů jsou vojenské kapacity Íránu, které můžou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Ten ale zůstává pro lodě prakticky uzavřený. Ceny ropy se vrátily k hodnotě nad $100 za barel.
4: Hormuzským průlivem, jak ukazují data o lodní dopravě, včera proplul pouze jeden tanker. Veze iráckou ropu do Číny. Další kritickou úžinu Bab al-Mandab mezi Adenským zálivem a Rudým mořem, kde jemenští povstalci Husijové vyhlásili blokádu Saudské Arábie, opustilo podle agentury Reuters 9 tankerů s ropou. Některá plavidla ale zřejmě mění kurz směrem přes Suezský průplav, což může jejich cestu až 3x prodloužit. Saudsko-arabská státní společnost Saudi Aramco tak začala nabízet nakládku ropy v egyptském přístavu u Středozemního moře. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Český vodní slalom má dalšího mistra světa v nejprestižnější kategorii kajakářů. Zlato vybojoval v americkém městě Oklahoma City Jakub Krejčí. Druhého Poláka Pašuta porazil o 7 desetin sekundy. Dnes bude v Praze skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, provoz je stále poměrně klidný. Upozorním jen na Pražském okruhu na odstavené nákladní vozidlo, a to přímo na konci Cholupického tunelu směrem na D1. Je označeno světelnou šipkou, v místě jsou 3 pruhy, takže se plynule projíždí 2 zbylými pruhy. Pomalu pojedete ještě na příjezdu do Prahy po D7, kde je před omezením u letiště kolona od Kněževsi ze 3. kilometru, ale zdržení maximálně na 10 minut a několik minut se zdržíte také v Novopatské před sjezdem do Kbelské, kde je nesouvislá kolona od nájezdu z Černého mostu.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Jen Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku s datem 24. července. Teď máme 6 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Dermot Kennedy Funeral. A bude taky Michal Schulte a Broken Sunshine.
1: Rádio Praha.

0: byl Dermot Kennedy a Funeral. Je 7:15 a vy posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská města. Před 80 lety se narodil tanečník, herec a zpěvák, baletní mistr Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
0: Ten pátek bude v Praze skoro jasný až polojasný, během dne přechodně až oblačný, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Kubo, zdravím tě do dopravního infocentra.
5: Hezké ráno, opatrně stále na pražském okruhu směrem na D1, a to na konci Cholupického tunelu, kde blokuje pravý jízdní pruh nepojízdný kamion. Je označen světelnou šipkou a projíždí se ale plynule s bylými dvěma pruhy. Na příjezdu do Prahy po D7 stále popojíždí kolona z 3. kilometru od Kněževsi do omezení před letištěm, je to ale maximálně na 10 minut. Provoz v tuto chvíli už vázne před omezením Vekbelské, a to v obou směrech kolony, a to hlavně kamionů. Čekejte jak v Cínovecké od sjezdu na Zdiby, tak v Novopatské od nájezdu z Černého mostu, a pomalu pojedete také na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. Kolony jsou jak od sjezdu na Lochkov, tak v opačném směru od dálnice D5, ale je to také zhruba na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Miraj a malinovej syrup je 7:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji hezké ráno. O podporu v rámci programu Nová zelená úsporám požádalo za první měsíc 914 lidí. Potvrdilo to Ministerstvo životního prostředí s tím, že lidé mají zájem hlavně o komplexní úsporná opatření. Počet žádostí ale v porovnání s minulým rokem klesl, počet žadatelů za stejné období se snížil o zhruba 3,5 tisíce. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují takzvaní finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmů. Proti rozsáhlým požárům ve Francii budou zasahovat také vrtulníky z Česka a ze Slovenska. V noci na dnešek to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle kterého Francie požádala o aktivaci mechanismu civilní obrany v Evropské unii. Díky tomu budou moci hasiči v boji s plameny využít také další 4 letadla z Chorvatska a Portugalska. 2 české vrtulníky byly ve Francii nasazené proti požárům už před několika týdny. Zpátky do Česka se vrátili v pondělí. Tenistky Barbora Krejčíková a Sara Bejlek se ve čtvrtek staly dalšími českými čtvrtfinalistkami na turnaji WTA v Praze. Nasazená dvojka Krejčíková porazila krajenku Lucii Havlíčkovou 6-4, 6-2. O příčku níže postavená Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu 6-1, 6-1. Neuspěla Nikola Bartuňková, která nevyužila proti Lanlaně Tara Rudyové z Tajska vedení 5-1 ve třetím setu a po 4 neproměněných matchbolech prohrála 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí by dnes mělo být v Praze polojasné nebo oblačné a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, omezení stále brzdí provoz na příjezdech k letišti, aktuálně už v obou směrech. Kolony jsou od Kněževsi z 3. kilometru D7 a směrem z Prahy se zastavíte už kousek za Evropskou. Čekejte zdržení minimálně 10 minut. Pozor stále na Pražském okruhu směrem na D1, na konci Cholupického tunelu stojí v pravém jízdním pruhu stále nepojízdný kamion, označen světelnou šipkou a projíždí se ale plynule zbylými pruhy. Provoz vázne obousměrně před omezením Vegbelské, kolony kamionů narostly už v Cínovecké kousek před sjezd na Zdivy, pomalu jedou kamiony i v Novopatské od nájezdu z Černého mostu, v obou směrech je to minimálně na čtvrt hodiny a pomalu pojedete také na Pražském okruhu před Ořechem, kolony jsou v obou směrech a to jak od sjezdu na Lochkov, tak od D5 zdržení zhruba 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byla ikona pop a I love it. Je 7:45. Jde tu sledovat zblízka slunce, dotknout se meteoritu a dozvíte se tu spoustu informací o vesmíru jako takovém. Na prohlídku s vedoucím Štefánikovy hvězdárny s Tomášem Proseckým vyrazila naše letající redaktorka Sabina Vosecká.
1: My teď vlastně spolu putujeme takovou chodbou, tady kolem sebe vidíme tedy i částečně na zdech informace o historii hvězdárny.
2: Je to v podstatě místnost, jak říkáme s oblibou, dedikovaná našemu otci jmenovateli, to znamená, jsou tady v podstatě informace o životě Milana Rastislava Štefánika.
1: To je úplně na začátku a my teď už spolu půjdeme do té části, o které jsme mluvili, ta vědomostní výstavní část.
2: Tady je, řekněme, první spodní výstavní sál, kde připravujeme takové jako dočasné, menší, dočasné tematické výstavy. V současné době je zde v podstatě přehlídka, kterou jsme nazvali Pár kroků ke hvězdám, která ukazuje v podstatě ty nejhezčí snímky astronomické, které byly pořízeny.
1: Jsou úžasné obrázky. Doporučila bych návštěvníkům, aby si přišli hlavně podívat na vlastní oči a viděli to, protože tohle popisovat je skutečně těžké. Nicméně my teď spolu půjdeme dál, půjdeme teďka po schodech nahoru.
2: Trochu skrytá místnost, kterou doporučuji neminout, to je přímo proti schodům, buď teda po cestě nahoru, nebo pak při odchodu, tady je naše malé muzeum meteoritů, kde je v podstatě několik meteoritů vystaveno. Přičemž třeba máme tady i ukázky v tom duchu, že si návštěvník může na některé meteority sáhnout, může si tady třeba porovnat, potiskat kamenný a železný meteorit, tedy ty dva základní typy.
1: Kráčíme spolu po schodech a teď vlastně míříme už do toho prvního patra, kde se nám otvírá další část výstavy.
2: Tady se nám v podstatě otvírá trvalá výstava, která je umístěna po celé chodbě vlastně Štefánikovy hvězdárny. Ona je docela dlouhá, nebo my jsme trochu taková nudle přilepená k té hladové zdi, což vzniklo prostě historicky. Takže po celé této chodbě návštěvník tady najde na začátku nebo v té první části v podstatě takový jako přehled astronomie. V prostřední části, která je umístěna v historické baště, tak tam je, nebo v historické baště hladové zdi, tak tam je umístěna historická část. A potom v podstatě dál je přehled kosmonautiky a úplně na konci je pár vlastně vybraných experimentů z fyziky, že jo, v rámci astronomie se nás týká především optika, takže tam jsou nějaké optické experimenty, návštěvník si může poskládat různé typy dalekohledů, ale samozřejmě nejenom optika, máme tady planetární váhy, máme tam u dětí oblíbený model černé díry a podobně.
1: Dodává vedoucí Štefánikovy hvězdárny Tomáš Prosecký. Kromě komplexních informací, které Štefánikova hvězdárna nabízí, je největším zdejším tahákem obří dalekohled. Díky němu tady můžete nejlépe pozorovat slunce. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
3: Hezké ráno, pozor stále na pražském okruhu směrem na D1, konkrétně na konci Cholupického tunelu, kde pravý jízdní pruh blokuje nepojízdný kamion. Vše je dobře označeno světelnou šipkou, průjezdné zůstávají dva pruhy a kolona se netvoří. Zdržení čekejte naopak na příjezdu k letišti, a to hlavně směrem z Prahy. Auta se zastavují už u nájezdu z Evropské a k omezení v Aviatické pojedete asi 20 minut. Provoz vázne obousměrně na příjezdech k Kbelské ulici, kde je omezení. Kolony hlavně kamionů jsou jak v Cínovecké už před sjezdem na Zdiby, tak v Novopatské, kde se popojíždí už od Černého mostu. Je to v obou směrech minimálně na čtvrt hodiny a pomalu stále pojedete na pražském okruhu před Ořechem, kde jsou nesouvislé kolony v obou směrech, jak od sjezdu na Lochkov, tak v opačném směru od D5. Je to na 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Praha 1 chce do příštího podzimu opravit všechny lavičky v parku Lanova. Salmonelozou letos v Česku onemocnilo víc lidí než loni. V létě riziko nákazy roste. Česko vysílá do Francie vrtulník na pomoc s hašením požárů. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský městský soud dnes rozhodne v kauze domobraneckého spolku s názvem Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Obvinění jsou čtyři jejich členové a podporovatelé, například ze zločinu účasti na teroristické skupině. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení a jednomu 7letý trest. Všichni vinu odmítají. Praha 1 opraví celokovové lavičky v parku Lanova na nábřeží Ludvíka Svobody. Celkem za rekonstrukci téměř 90 kusů zaplatí víc než 600 tisíc korun. Hotovo by mělo být zhruba za rok, říká nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnová.
2: Repase původních laviček je levnější a lepší varianta, než kupovat lavičky nové. Lavičky projdou kompletní renovací, zejména se to bude týkat nátěru.
0: V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelozou. V prvním pololetí touto střevní infekcí onemocnilo téměř 2,5 tisíce. Oproti stejnému období loni je to asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny by proto lidé měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny, říká mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
0: Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požáru ve Francii. Do oblasti Bordeaux odletá vrtulník se 7členou posádkou. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí hasičů Václav Pilný.
4: Měl by do Francie dorazit někdy v odpoledních hodinách, takže zítra by měl být připraven k nasazení. Standardně letí posádka, kterou tvoří 7 lidí, tedy 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. Je to na žádost Francie, která si zadala požadavek, my jsme ho akceptovali.
0: V obci Somo vypukl požár ve středu, rychle se rozšířil. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat na 20 000 lidí. Čeští hasiči už ve Francii pomáhali, a to se 2 vrtulníky v Pyrenejích. Fotbalisté Hradce Králové vyhráli na úvod druhého předkola Evropské ligy. Zvítězili v Tromze 1-0, naopak Jablonec nestačil na Varaždín a ve stejné fázi konferenční ligy prohrál 2-3. Dnes má být v Praze skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na silnicích, ještě doplní Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Omezení stále poměrně výrazně brzdí provoz u sjezdu na letiště, a to v obou směrech. Delší kolona je aktuálně směrem z Prahy od Evropské, to na 20 minut. V opačném směru z D7 kolona ze 3. kilometru asi na 10 minut. Opatrně stále na Pražském okruhu směrem k D1, přímo na výjezdu z Cholupického tunelu blokuje pravý jízdní pruh a nepojízdný kamion. Vše je dobře označeno a kolona se netvoří. Provoz pak vázne ještě před omezením Vekbelské, a to obou směrně. Kolony jsou jak od 3. kilometru D8, tak v opačném směru v Novopatské. Od nájezdu z Černého mostu čekejte zdržení až 20 minut a pomalu pojedete také na Pražském okruhu, kde jsou kolony před Ořechem. Zdržíte se jak od sjezdu na Lochkov, tak v opačném směru z konce D5 zdržení kolem 15 minut.
5: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Skupina Lucie a srdce, no i náš vinylový souboj je čistě český. Michal Pavlíček s deskou Na obzoru stojí proti kapele Tango, jejich deskou Elektrický bál. Je na vás rozhodnout o tom, co budeme hrát v pondělí 27. července v 9 večer ve vinylu na Facebooku Rádia Praha. Dneska bude skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, na pár místech stále máme poměrně silný provoz, nejhorší je to asi na příjezdu do Prahy po dálnici D8, kde aktuálně narostla kolona už na 5. kilometr, kousek zase jest na Kralupy, pomalu se jede až do Prahy před odbočku do Kbelské, kde brzdí provoz omezení. Pro osobní auta je to na více než 20 minut, kamiony se ale zdrží ještě výrazně déle. Omezení v tuto chvíli brzdí provoz také na příjezdech k letišti obousměrně směrem z Prahy je kolona už od Evropské zhruba na 20 minut, směrem od D7 se zdržíte od Kněževsi kolem 10 minut a pomalu pojedete ještě na Pražském okruhu před Ořechem, kde jsou kolony jak z konce dálnice D5, tak v opačném směru od sjezdu na Lochkov, obousměrně je to asi na čtvrt hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Celeste a Stop This Flame v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Zhruba 900 lidí zatím podalo žádost o státní podporu v rámci programu Znova zelená úsporám, který podporuje snižování energetické náročnosti budov. Podmínky programu se letos proměnily. Z dat Ministerstva životního prostředí vyplývá, že žádostí je v porovnání s minulým rokem o 3,5 tisíce míň. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragon zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Dragon třeba nedal Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění Českého rozhlasu tak učinil toto úterý. Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Vojáci, kteří se zranili při včerejší nehodě armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou, s

0: najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, velmi silný provoz stále na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Nesouvislá kolona začíná už zase jezdem na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 6. kilometru. Pomalu se pak jede až do Prahy, do Cínovecké, před odbočku na Hloubětín, kde je omezení. Pro osobní auta zdržení minimálně 20 minut, kamiony celý úsek pojedou výrazně déle. Omezení vás zdrží v obou směrech také na příjezdech k letišti. Směrem z Prahy je kolona delší, začíná už před Evropskou. K letišti pojedete až půl hodiny. Na dálnici D7 je pak kolona od Kněževci zhruba ze 4. kilometru na 10 až 15 minut. Pomalu pak pojedete i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Nesouvislé kolony jsou jak od sjezdu na Lochkov, tak z konce D5 v obou směrech je to minimálně na 15 minut.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte v ranní Praze Eva Farna, neříkej, co má se stát. A taky Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Ranní Praha.
2: A Honza Klein. Mažu stopy.

0: Walk the Moon a Shut Up and Dance ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. Poznejte příběhy rodu Havlových, a to na speciální venkovní výstavě. Najdete ji na náměstí Míru, a to při příležitosti 90 let od narození bývalého prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje nejen vzestupy, ale i pády Havlových v průběhu dějin. Nahlédnete až do 17. století, uvidíte unikátní fotografie a dozvíte se třeba i to, kde a v jakých konkrétních domech a bytech Havlovy bydleli. Panelovou výstavu můžete vidět na náměstí Míru. A nebo zažijte večer, kdy se jazz, swing a elektronická hudba spojí v show, na kterou jen tak nezapomenete. Do Prahy přijíždí Parou Stellar, tedy jeden z nejúspěšnějších rakouských hudebníků současnosti. Ten si fanoušky získalo opravdu po celém světě a ke spolupráci si ho vybrali třeba i Lady Gaga, Lana Del Rey nebo Tony Bennett. Koncert Parou Stellar můžete v pátek večer zažít na výstavišti v Holešovicích. A příjemné nejen kulturní zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Je pátek 24. července, v Praze budeme mít skoro jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 15, foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
2: Hezké ráno, velmi silný provoz a stále na příjezdu do Prahy po D8, kolona zhruba z 5. kilometru až k omezení ve Vekbelské ulici, pro osobní auta je to minimálně na 20 minut, kamiony se zdrží ještě déle, omezení brzdí provoz v obou směrech, také na příjezdu k letišti směrem z Prahy, zdržení z Evropské, respektive už z konce Evropské ulice na více než 20 minut, směrem na Prahu kolona od Kněževsi ze 3. kilometru D7 zhruba na 15 minut. Zdržení aktuálně čekejte také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, pomalu se jede skoro od sjezdu na Dolní Počernice, na vině jsou práce silničářů, kteří blokují u nájezdu od Průmyslové levý jízdní pruh a pomalu se pohybují k Lanovému mostu, zdržení zatím na 10 minut a pomalu pojedete také na Pražském okruhu před Ořechem, kolony jsou jak z konce dálnice D5, tak od Lohkova, zdržení v obou směrech asi 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nej-

0: Je 9 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, jsou tady další zprávy Rádia Praha, jdeme si je poslechnout a přejeme krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Omezení pro řidiče skončí za necelý měsíc. Letní filmová škola v Uherském Hradišti nabídne přes 200 filmových projekcí, koncerty i divadelní vystoupení. Pět českých tenistek se představí v dnešním čtvrtfinálových zápasech turnaje v Praze. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku silnice potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči musí i nadále počítat se zúžením, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
2: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
0: V Uherském Hradišti dnes začíná 52. ročník letní filmové školy. Festival nabídne přes 200 filmových projekcí, besedy, workshopy, koncerty nebo divadlo. Organizátoři letos posunuli slavnostní zahájení ze soboty na pátek, vysvětluje mluvčí festivalu Lenka Horáková.
3: Chtěli jsme posílit i ten pátek, aby jsme nalákali více návštěvníků, aby ten pátek byl atraktivnější. Bude projekce filmu Virbl, bude to česká premiéra, přijede početná delegace v čele s režisérem Tomášem Hubáčkem, přijedou i herci David Švehlík, Judit Pecháček a Alexej Piško.
0: Výroční ceny festivalu letos získají Aňa Geislerová, Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Počet potvrzených obětí víkendové havárie trajektu u jihoamerické Guajány vzrostl na 72, uvedl to premiér země Mark Phillips. Podle vlády se na lodi plavilo 179 lidí, zachránit se podařilo 76 z nich. Záchranáři se tak obávají, že konečný počet obětí by mohl dosáhnout stovky. Havárii trajektu teď vyšetřuje guajanská policie. Kvůli podezření z nedbalosti zadržela 3 lidi, včetně kapitána posádky. Loď ztroskotala v noci ze soboty na neděli, když plula z hlavního města Georgetownu do města Kajuma. Podle prvních zpráv mohla trajekt převrátit velká vlna. Pět Češek se představí v dnešním čtvrtfinálovém programu tenisového turnaje v Praze. Jediná Sára Bejlek nebude mít za soupeřku Krajanku. Na turnaji zatím potkávala jen zahraniční soupeřky a odpoledne se utká s Rakušankou Tagerovou, kterou nedávno porazila v řeckých Aténách.
4: No, tak výsledkově samozřejmě hodně jednoznačný zápas, ale tahali jsme se tam trošku a byla jsem stále tak nějak pořád v pozoru, aby se to náhodou neobrátilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla takhle rychle. Tak určitě to pomohlo celému tělu po tom úterku, ale to noha není nic vážného, takže to, že to pojde.
0: Duel Sary Bejlek by měl začít kolem 15. hodiny. Před ní bude na stejném místě hrát Marie Bousková proti Tereze Valentové. V závěrečném zápase čtvrtfinálového programu se utkají Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Kuba Vodička.
6: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D8 čekejte stále nesouvislou kolonu, ta začíná už zase zde na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 6. kilometru. Pomalu se jede až před omezení, které je ve Kbelské ulici, pro osobní auta zdržení minimálně na 20 minut. Kamiony celý úsek pojedou ještě výrazně déle. Omezení brzdí provoz obousměrně také na příjezdech k pražskému letišti. Směrem z Prahy kolona od Evropské na více než 20 minut. Směrem do Prahy se zastavíte na 3. kilometru D7 u Kněževsi, je to na 10 až 15 minut. Výraznější zdržení naberete také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Pomalu se jede od sjezdu na Běchovice až do omezení, které je v tuto chvíli kousek před Lanovým mostem, kde silničáři čistí okolí silnice a blokují levý pruh, je to na více než 20 minut. A pomalu se jede na Pražském okruhu směrem na D1, auta se zastavují na konci D5 a k Ořechu, je to na 15 až 20 minut.
5: Díky moc, Kubo, měj se.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: minuty po deváté, přeju vám hezké ráno. Za chvilku Camila Cabello a Číren. Bam bam. A bude taky MGK a Klišé.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Kato a John, Turn the Lights Off. Je 9:15, posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeň z

0: Národního divadla Vlastimil Harapes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
1: Ten pátek bude skoro jasný až polojasný, během dne přechodně až oblačný, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
2: Hezké ráno. Omezení výrazně brzdí provoz v obou směrech na příjezdech k letišti. Pokud jedete z Prahy, zastavíte se kousek před nájezdem z Evropské. Směrem do Prahy je pak kolona zhruba z 5. kilometru D7 od sjezdu na Středoklupy. Obou směrně čekejte zdržení minimálně na čtvrt hodiny. Kolony popojíždí také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Auta se zastavují už před sjezdem na Běchovice. Pomalu se jede až kousek za Průmyslovou, kde se pohybují silničáři v levém jízdním pruhu. Celé je to asi na 25 minut. Na příjezdu do Prahy po D5C brzdí provoz kousek za Rudnou na 4. kilometru a v nesouvislé koloně se popojíždí až na Pražský okruh k Ořechu. Celý úsek je asi na 20 minut a provoz vázne také na příjezdu do Prahy po D8. Nesouvislá kolona ze 6. kilometru až ke sjezdu na Kbelskou váza zdrží až 25 minut.
1: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: To byly Camila Cabello a Číren Bam Bam v 9:30 na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy a s nimi ve studiu Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. V kauze domobraneckého spolku českoslovenští vojáci v záloze za mír dnes vyhlásí soud rozsudek. Obvinění čelí čtyři jeho členové nebo podporovatelé. Ti podle státního zástupce Martina Bílého posílali peníze pro ruským separatistům na Donbas. Třem z nich žalobce navrhuje 10 let vězení a jednomu 7letý trest. Obvinění vinu odmítají. Ministerstvo spravedlnosti prověřuje Unii sociálních služeb. Jejich představitelé se měli opakovaně sejít s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou v době, kdy ještě nebyli zapsáni v registru lobbystů. V něm musí být povinně zapsáni lobbysté od loňského 1. července. Rezort spravedlnosti podle mluvčího Vladimíra Řepky Unii prověřuje kvůli podezření z nelegální

0: nekalné zpracování, a to hlavně u masa a vajec. Německá policie dnes zahájí třídenní preventivní akci, během které výrazně zpřísní ostrahu nádraží ve velkých městech. Zaměřit se chce na stanice, které jsou považované za ohniska kriminality. Celá akce potrvá do 26. července. Počasí by mělo být skoro jasné nebo polojasné, přechodně oblačné a teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Co se děje na silnicích, to teď doplní Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Omezení brzdí provoz na příjezdech k letišti. Kolony čekejte v obou směrech. Směrem z Prahy se zastavíte už kousek před Evropskou. Směrem do Prahy začíná kolona u středu Krutna na 5. kilometru D7. Obousměrně zdržení až 20 minut. Dlouhá kolona popojíždí na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Auta se zastavují už před sjezdem na Běchovice. Pomalu se jede až za Průmyslovou, kde stále levý pruh blokují silničáři. Zdržení asi 25 minut a v koloně ještě opatrně kousek před Průmyslovou, kde se ťukla lehce v levém pruhu dvě osobní auta. Provoz pak vázne ještě na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Provoz se zastavuje kousek za Rudnou asi na 4. kilometru a v nesouvislé koloně se jede až na Pražský okruh na úroveň Ořechu. Celý úsek je na více než 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Já ti moc děkuju, měj se.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: Po půl desáté na Rádiu Praha třeba Milky, Just the way you are. A budou taky Imagine Dragons a Follow You.

0: Alex Warren, Eternity ve 9:45 na Rádiu Praha. Letní grilování a pikniky zvyšují riziko infekcí z potravin. Kvůli vedru se totiž bakterie rychleji množí a salmonelózou letos v prvním pololetí onemocnilo téměř 2,5 tisíce lidí, což je asi o třetinu víc než loni.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, maxima 23 až 25 stupňů Celsia. Teď jsme na 17 stupních a foukat bude slabý severozápadní až severní vítr. Ještě doprava s Kubou Vodičkou.
5: Hezké ráno, začnu příjezdy k letiště, kde stále komplikuje provoz dopravní omezení směrem z Prahy. Stále čekejte kolonu od konce Evropské. Směrem z D7 se kolona o něco zkrátila, začíná na 4. kilometru před sjezdem na Kněževé s obou směrně, ale stále zdržení minimálně na 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 čekejte kolonu, která začíná na sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se pak opojíždí až na Pražský okruh, kousek za sjezd na Ořech. Celý úsek je stále na více než 20 minut. A přímo v Praze je pak problém stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek před nájezdem na Průmyslovou se v levém pruhu srazila 2 osobní auta. Kolona začíná už na Pražském okruhu u D11, zdržení až 25 minut a pomalu pojedete také v opačném směru. Řidiči si nehodu prohlížejí a kolona z Lanového mostu na úroveň nehody asi na 10 minut.
0: Jakube, moc ti děkuju za dnešní spolupráci. Zítra pořádně oslav svůj svátek a všechno nejlepší ještě jednou k němu ti přeju. Měj se hezky, ahoj.
5: Moc díky, hezký víkend, ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tady je dopolední Praha, pátek 24. července. V 10 hodin vysíláme zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Soud osvobodil domobraneckou skupinu, která poslala muže bojovat na Donbas. Praha si vyžádá další podklady od účastníků tendru na dostavbu nové Palmovky. Lidé do 36 let můžou v Kolíně do konce srpna požádat o startovací byt. Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty maximálně 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Městský soud v Praze osvobodil domobranecký spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Jeho šéfovi Ivanu Kratochvílovi ale zakázal na 5 let činnost. Dostal také roční podmínku. Podporovatel spolku Vladimír Štádler dostal půlroční podmínku. Ostatní dva obžalované soud zprostil obžaloby. Státní zástupce tvrdí, že domobranci v roce 2017 poslali dobrovolníka na Donbas, aby pak své zkušenosti mohl šířit v Česku. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině, za což hrozí nižší tresty. Rozsudek není pravomocný. Praha si v souladu s rozhodnutím antimonopolního úřadu, který zrušil vyloučení firmy POR z tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program, vyžádá od zájemců o zakázku doplňující podklady. Po rozhodnutí úřadu se nyní o zakázku opět ucházejí firmy POR a Geosan Group. O vítězi zatím komise nerozhodla, znovu se sejde 4. srpna. Kolínská radnice nabízí k pronájmu nový startovací byt na Zálabí. Podmínkou pro uchazeče je věk mezi 18 a 36 lety a trvalé bydliště v Kolíně. Zájemci se můžou městu hlásit do konce srpna, říká místostarosta Roman Šulc ze Změny pro Kolín.
3: Uchazeč o startovací byt musí být starší 18 let. Nesmí žadatel vlastnit žádnou nemovitost určenou k bydlení, to je podmínka, a nesmí vlastnit byt, dům ani podíl v bytovém družstvu. A nesmí vůči městu dlužit a nesmí být v nějakém exekučním řízení.
1: Radnice připravuje další startovací byty pro mladé zájemce. Cena je u takových pronájmů vypočítaná na 100 korun za metr čtvereční. Vrtulník Black Hawk je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: Do Francie by měli doletět odpoledne, pomáhat s hašením budou od zítra. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat zhruba 20 000 lidí. Začíná 45. ročník Silmet Rally Příbram. Už dnes večer se na náměstí TGM představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se na 8 rychlostních zkouškách představí víc než 120 posádek, říká předseda Silmet Rally Příbram Petr Šefr.
5: První vozidlo sjede ze startovní rampy v 9 hodin ráno. Cíl a vyhlášení nejlepších posádek bude tamtéž v sobotu od 17 hodin.
1: Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty 23 až 25 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich vypadá, ptám se Jakuba Vodičky.
7: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 stále popojíždí nesouvislá kolona už skoro od Rudné, zhruba ze 4. kilometru. Pomalu se pak jede až na pražský okruh na úroveň Ořechu. Celý úsek vám zabere až 20 minut. Na příjezdech k letišti stále očekávejte kolony kvůli dopravnímu omezení. Směrem z Prahy začíná kolona na úrovni Evropské. Směrem do Prahy se zastavíte na D7, kousek před sjezdem na Kněževes na 4. 20. kilometru, zdržení v obou směrech minimálně 15 minut. A přímo v Praze čekejte kolonu na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Auta se zastavují už kousek za nájezdem SD11. Pomalu se jede před Průmyslovou, kde se ale už podařilo dát havarovaná auta na stranu, nic nebrání provozu a kolona by se měla pomalu rozjíždět. Stále se ale zdržíte asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, od mikrofonu vás počase zdraví Vojtěch Přívětivý. Ludety v opraveném pivovaru v Kralupech, ale i tipy na to, co o víkendu podniknout přímo v Praze. Nejen to nabídne první hodina dopoledního vysílání, nabídneme ale samozřejmě i muziku, zazní Purple Disco Machine. Teddy Swims. Nebo zpěvačka Holly Humberstone. 5:45 po 10. hodině vám přejeme hezký poslech. Posloucháte 107,1 FM.

0: Demilovato jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Nakupovat v sekáči je podle některých lidí umění. Sami si ho můžete vyzkoušet už zítra. Největší pop-up výběrových second-handů v Česku vás vezme do prostoru vnitrobloku právě na Praze 7. V pražské zoo bude celý víkend patřit hmyzožravcům. Vedle tematických krmení zvířat nabídne zdarma návštěvníkům i ochutnávky hmyzích specialit, komentované přípravy pokrmů nebo ukázky farmově chovaného hmyzu. A v Malešickém parku, v Heroldových sadech, na Zahradním městě, na Skalce v parčíku u Aldašínské a na Gutovce, to v létě žije kulturou, městská část Praha 10 připravila program v podobě hudby, divadelních představení pro děti i dospělé, letního kina a dalších aktivit. Vstup je zdarma. Podrobnosti, ale i spousta dalších tipů na to, co o víkendu podniknout v metropoli, najdete na webu praha.rozhlas.cz. Tak se tam podívejte. My se teď podíváme na to, jak to vypadá na pražských silnicích. Na příjezdu do Prahy po D5 začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Rudnou. Na 5. kilometru popojíždí se až na pražský okruh k Ořechům. Je to na víc než 20 minut. Na příjezdech k letišti se kvůli omezení zdržíte v obou směrech. Směrem z Prahy se popojíždí od Evropské a směrem z dálnice D7 je kolona od Kněževce ze 4. kilometru. Zdržení obou směrně 15 až 20 minut. A v Praze se popojíždí taky na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice se jede pomalu až před Průmyslovou. Zdržení až čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: somebody else. Posloucháte Rádio Praha, za minutu a pět vteřin bude půl jedenácté, teď vysíláme krátké zprávy, slovo má Denisa Žičková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Vojáci zranění při čtvrteční nehodě vrtulníku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebícku jsou při vědomí stabilizovaní a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Informovala o tom armáda na síti X. Zraněnými jejich rodinám poskytuje podle svého vyjádření maximální podporu. Armádní vrtulník Venom se zřítil ve čtvrtek popolední při návratu z rutinního výcvikového letu. Jedna vojákyně zemřela a 4 vojáci byli zraněni. Armáda do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy dítěte na ubytovně v Drahomyšli u Žatce. 26-letému muži hrozí až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Událost se stala 3. března večer. Mezi obětí a obviněným je příbuzenský vztah. Muž byl podle předběžných výsledků toxikologického zkoumání pod vlivem alkoholu a drog. Automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí celosvětově meziročně výrobu o 6,4% na 609 300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply na 9,1% na 555 700 aut. Z toho 468 300 vozů Škoda prodala v Evropě, což znamená druhé místo na trhu. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě. S nejhorší epidemií horečky dengue za posledních téměř desetiletí se letos potýká Srí Lanka. Od začátku roku už na tuto tropickou nemoc zemřelo 56 lidí a onemocnilo víc než 77 tisíc dalších. Více než čtvrtina případů byla hlášena od začátku července. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News. Dnes má být skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na silnicích sledujeme. Jakub Vodička, dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D5, kde stále popojíždí vesměs nesouvislá kolona, ale začíná už u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Pomalu se pak auta sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celý úsek vás zdrží více než 20 minut. Kamiony popojíždí v dlouhé koloně v pravém pruhu také na příjezdu do Prahy po D8. Zastavují se už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou zhruba na 6. kilometru. Pomalu pak popojíždí až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou, kde je dopravní omezení. Osobní auta celý úsek projedou, ale výrazně rychleji v levém pruhu. Na příjezdech k letišti se kvůli omezení stále tvoří

0: Seriál Vyprávěj. ČT2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
1: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Hezký den, 3:15 po půl jedenácté pokračuje dopolední Praha. Před námi nejenom muzika, ale taky aktuální reportáž v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Jsou nově k vidění lunety od Mikuláše Alše z roku 1907. Podle těchto skic vznikly nástěnné malby v bývalém pražském pivovaru u Šenfloků. V depozitářích ležely 93 let. Proč? To vám řekneme už za chvíli. Teď ale možná někoho z vás vrátíme do minulého víkendu. Před námi je totiž zpěvák Teddy Swims, který vystoupil minulý týden na Colors of Ostrava. Tak hezký poslech.

0: To byla Taylor Swift v pátek dopoledne ve vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Po 93 letech si můžou lidé prohlédnout lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety, namalované v roce 1907, se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík. Je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický papír, na který se skicovalo.
1: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně. Hostincec.
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
1: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru.
1: Přejdeme k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty liny se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak, když se přeložily na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přinesly vlastně na zeď a tam se otiskly.
1: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
3: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
1: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
3: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána.
1: Lunety pak byly až do letoška v sejfu spořitelny nebo v papírovém tubusu v depozitáři ve Velvarech. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: A z Kralup teď zpátky do Prahy. Na příjezdu do města po dálnici D5 začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Popojíždí se až na Pražský okruh. K Ořechům je to na víc než 20 minut. Kamiony popojíždí v koloně v pravém pruhu na příjezdu do Prahy po D8. Zastavují se už za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 6. kilometru a pomalu jedou až do Cínovecké ke sjezdu na Kbelskou. Osobní autám projedou výrazně rychleji. Na příjezdech k letišti se kvůli omezení zdržíte v obou směrech, směrem na Prahu je kolona od Kněževsi ze 4. kilometru dálnice D7 a směrem z Prahy se popojíždí od odbočky na Horoměřicem zdržení 10 až 15 minut. A v Praze se popojíždí na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice se jede pomalu až před Průmyslovou, zdržení kolem 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
6: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: pátek 24. července, Rádio Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Je 11 hodin a slovo má Denisa Žešková. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Pražský magistrát prověří bydlení úředníka Krejči, kterého v úterý zadržela policie. Má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Česko přijde kvůli střetu zájmu Juchelkovi poradkyně o peníze z evropských fondů. V pražských Hlubočepech stojí nová zvonice, lidé si ji vybrali v participativním rozpočtu. Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úředník pražského magistrátu Aleš Krejča, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát nyní prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
3: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
1: Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Českého rozhlasu v bytě žije Krejčův otec. Krejča na dotazy nereagoval. Jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. Nová zvonice stojí poblíž ulice ke hřbitovu v pražských Hlubočepech. Její součástí je také plastická mapa bývalých i současných usedlostí v této oblasti. Obyvatelé městské části si zvonici vybrali v participativním rozpočtu. Městská část za ní zaplatila téměř 2,5 milionu korun, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Nové dílo má odkazovat na historii této části metropole, kterou protíná unikátní železniční trať Praha-Smíchov-Hostivice, takzvaný pražský semestr. A v minulosti se tu průmyslově vyráběl cement.
1: Po střelbě na okupovaném západním břehu Jordánu zemřeli 3 Palestinci a Izraelec. Uvedly to palestinské úřady a izraelská zdravotnická služba. Okolnosti střelby dosud nejsou zřejmé. Podle webu Times of Israel se to stalo u palestinské vesnice Til po příchodu židovských osadníků. Izraelská armáda celou oblast uzavřela. Flaretistka Michaela Ileková postoupila na mistrovství světa v Hongkongu mezi 64 nejlepších šermířek. Kvalifikací prošla bez porážky a už teď je jisté, že zlepší svůj výsledek z loňské premiéry na světovém šampionátu, kdy skončila 69. Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, kde jsou kolony, čemu se vyhnout, to ví Jakub Vodička. Dobré dopoledne, je tobě, Jakubo.
5: Hezké dopoledne. V Praze obecně je provoz poměrně poklidný, ale několik problémů máme. Největší z nich je aktuálně kousek před Prahou na dálnici D8, kde se na 7,5 kilometru srazila 2 osobní auta, blokují stoupací a pravý pruh a projíždí se tak jen jedním pruhem. Kolona začíná už kousek před sjezdem na Kralupy nad Vltavou před 9. kilometrem, zdržení už více než 20 minut. Na příjezdech k letišti čekejte kolony v obou směrech kvůli omezení. Směrem na Prahu se zastavíte u Kněževsi na 3. kilometru D7. Směrem z Prahy se popojíždí od odbočky na Horoměřice, zdržení kolem 10, maximálně 15 minut. Pomalu se jede také na příjezdu do Prahy po D5, kde je stále nesouvislá kolona od Rudné z 5. kilometru. Pomalu se pak auta posouvají až na pražský okruh na úroveň Ořechu. Celý úsek vám zabere asi 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré dopoledne, tady je Rádio Praha. Děkujeme, že ten závěr pracovního týdne trávíte právě s námi. Po 11. hodině pro vás máme další muziku, zazní Olivia Dean.

No a Praha se dočká úpravy, po které se volalo mnoho let magistrálu Protne přechod, vznikne před hlavním nádražím. To je téma, kterému se budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech, vám 5,5 minuty po 11. přeje Vojtěch Přívětivý. Tady je JC Stewart.

0: Milan Jafiona ve vysílání Rádia Praha a Monday morning, tedy pondělní ráno, naštěstí pro nás pracující, je do toho pondělního rána ještě daleko, před námi celý krásný víkend. A teď ale pojďme k dalšímu tématu. Prostor před pražským hlavním nádražím čeká výrazná změna. U historické budovy, Fantovy budovy, má vzniknout široký přechod pro chodce se semafory, který lidem umožní dostat se přes magistrálu k parkovišti a zastávkám přímo po povrchu, nejen podchodem nebo výtahem, jako dnes. Změny souvisejí s rekonstrukcí odbavovací haly hlavního nádraží, která už začala a hotová má být v roce 2028. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů je přechod před znamenáním větších proměn, které hlavní nádraží čekají. V budoucnu by se mělo zlepšit napojení na autobusy, na takzvané kiss and ride stání i na pěší trasu směrem do Vrchlického sadu. Řidič ale už teď čeká omezení, letošní etapa prací má trvat 124 dní zhruba do poloviny listopadu a provoz na magistrále je teď vedený dvěma pruhy v každém směru. Co se má změnit na takzvaném chodníčku smrti a co přesně se bude v první etapě prací u hlavního nádraží opravovat? Odpovědi najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a jak to aktuálně vypadá na pražských silnicích? Na dálnici D8 před Prahou se zhruba na 7,5 kilometru srazila dvě osobní auta. Na místě jsou hasiči. Projíždí se a levým pruhem. Kolona začíná před sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 10. kilometru a zdrží vás více než 20 minut. V Praze se bouralo v Nové Povltavské za výjezdem z Blanky. V nájezdu od Trojského mostu se srazila dvě auta. Zasahují do pravého pruhu a v koloně z konce tunelu se zdržíte zatím asi 10 minut. Budeme to dál sledovat. Na příjezdech k letišti se v obou směrech zdržíte před omezením. Směrem na Prahu je kolona ze 3. kilometru dálnice D7 od Kněžovsi a směrem z Prahy se popojíždí od odbočky na Horoměřice. Zdržení kolem 10 minut. A pomalu se jede stále i na příjezdu do Prahy po D5. Brzdí se před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru a popojíždí se až na pražský okruh k Ořechu. Je to na 20 až 25 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na rádiu.

0: Půl dvanácté, Radio Praha teď vysílá krátké zprávy. Slovo má Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou po tajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil dnes pražský městský soud Věře Santos pětileté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu, zvířata ale zanedbávala, nedávala jim najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení v zamořeném prostředí uhynulo. Santos podle žalobkyně také prodávala štěňata jako čistokrevná, ačkoliv nebyla. Žena vinu od počátku odmítá a ponechala si lhůtu na odvolání. Ve věku 91 let zemřel ve středu grafik, malíř, držitel ocenění za celoživotní přínos animovanému filmu z festivalu Anifilm a dalších cen Vratislav Hlavatý. Podílel se na vzniku mnoha filmů, mezi nimi večerníčkového seriálu Edu Dant a Francimor, jehož postavy nakreslil, anebo animovaného filmu Karneval zvířat. Seriál motokrosového mistrovství světa zavítá o víkendu opět po roce do Lokte na Sokolovsku. Hlavní domácí hvězdou velké ceny České republiky bude Julius Mikula, který je pravidelným účastníkem šampionátu a v kategorii MX2 je průběžně desátý. Dnes má být jasno nebo polojasno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přidáme také informace pro řidiče. Jakub Vodička ví víc.
3: Hezké dopoledne. Nehoda se řeší před Prahou na dálnici D8. Zhruba na 7,5 kilometru se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují stále hasiči, kteří čistí vozovku, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona už narostla před sjezd na Kralupy nad Vltavou, zhruba na 11. kilometr. Čekejte stále zdržení lehce přes 20 minut. V Praze se bouralo v Nové Povltavské, kousek za výjezdem z tunelu Blanka. Přímo u nájezdu od Trojského mostu se srazila dvě auta. Zasahují částečně do pravého jízdního pruhu a kolona už narostla do samotného tunelu Blanka. Musí se proto regulovat také výjezdy do tunelů jak od Prašného mostu, tak z Patočkovy ulice. Čekejte před

0: Doprava každých 15 minut.
1: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: 11 hodin téměř 34 minut, to je aktuální čas a taky čas, kdy posloucháte Radio Praha. Děkujeme za to, dobrý den vám přejeme. Nezávadnost potravin v létě kontrolují hygienici taky na farmářských trzích. Jaká pravidla mají stánkaři dodržovat, to už vám řekneme za chvíli. Vydáme se totiž na jednu kontrolu právě s naším reportérem Richardem Vepsem. Do té doby ale další muzika, třeba Monkey Business a Čau čau čau, nebo slíbená Olivia Dean. Tak hezký poslech.

0: Skupinu Monkey Business jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Lidé můžou v létě navštívit farmářské trhy, nakoupí tam maso, zeleninu i další potraviny. Trhovci ale při prodeji těchto produktů musí dodržovat několik pravidel. Na to, zda to dělají, dohlíží státní veterinární správa. Kontroloři jsou dnes na náměstí Jiřího Spoděbrát na Pražských Vinohradech a s nimi je tam i náš reportér Richard Webs. Richarde, zdravím tě, hezký den.
1: Hezký den, tady na náměstí Jiřího Spoděbrat je několik stánků, které jsou postavené vedle sebe na okraji náměstí. Pracovnice veterinární správy dnes kontrolovala dva prodejce masných a mléčných výrobků. Při kontrole měla na sobě jednorázový bílý plášť, gumové rukavice a síťku na vlasy. A měřila například teplotu nabízených produktů nebo se dívala na potřebné dokumenty. Oba trhovci dodrželi všechna pravidla a kontroly, tak podle zástupců státní veterinární správy dnes dopadly dobře. Na farmář České trhy se veterinární správa zaměřuje pravidelně. Například v loni takto udělala 380 kontrol, z toho odhalila 191 závad. V roce 2024 pak farmářské trhy zkontrolovala více než 370krát.
0: V čem prodejci nejčastěji chybují?
1: Veterinární správa za první pololetí letošního roku udělala na farmářských trzích 165 kontrol a z toho zjistila 16% závad. Nejčastěji prodejci špatně označili potraviny, pak také třeba nedodržovali předepsané teploty nebo nedokázali doložit původ zboží. Za podobné prohřešky můžou kontroloři uložit pokutu. Letos to zatím celkem bylo asi 70 tisíc. Například v loni za celý rok vybrali necelý milion, v roce 2024 pak více než milion. V případě vážného porušení předpisů může veterinární správa dokonce prodejci zakázat další činnost. I to se v předchozích letech stalo. Dodám ještě, že v Praze je farmářských trhů nejvíce z celé republiky a i proto tady kontroloři také objevují nejvíce závad.
0: No a jak by tedy ten prodej potravin na farmářských trzích měl vypadat správně?
1: Aby se prodejci vyhnuli případné pokutě nebo aby například nezpůsobili svým zákazníkům nějaké zdravotní potíže, vydala dříve státní veterinární správa takzvané desatero. Jsou v něm všechna důležitá pravidla, která by farmáři na trzích měli dodržovat. Například nesmí prodávat prošlé potraviny, musí dodržovat pravidla osobní hygieny, nesmí prodávat maso z domácí porážky a v desateru jsou také konkrétně vypsány teploty, při jakých musí prodejci potraviny skladovat. Můžou také používat označení výrobků jako domácí nebo čerstvé, ale to nesmí být zavádějící.
0: Nezávadnost potravin v létě kontrolují hygienici na farmářských trzích. Na ty na náměstí míří Spoděbrat na Pražských Vinohradech nás vzal kolega Richard Webs. Richarde, díky za to, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: No a my se podíváme, jak to vypadá taky na pražských silnicích. Na D8 před Prahou se zhruba na 7,5 kilometrů srazila dvě osobní auta, na místě jsou hasiči a projíždí se pouze levým pruhem. Kolona začíná před sjezdem na Kralupy, na 11. kilometru zdrží vás asi 25 minut. Pomalu se jede stále na příjezdech do Prahy po D5, brzdí se před sjezdem na Rudnou na 7. kilometru, popojíždí se až na Pražský okruh k Ořechu, je to až na půl hodiny. V Praze se řeší nehoda v Nové Povltavské za výjezdem z tunelu Blanka, v nájezdu od Trojského mostu se srazila dvě auta, zasouhují do pravého pruhu a kolona začíná už v tunelu, reguluje se proto už vjezd do tunelu jak od Prašného mostu, tak s Patočkovým, zdržení až 20 minut a na příjezdech k letišti se zdržíte v obou směrech před omezením a to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 12 hodin a vysíláme polední zprávy. Ve studiu s nimi Denisa Žižková. Dobrý den.
1: Hezké poledne. Úřad vlády chystá změny jednacího řádu, zpřehlednit chce současná zastaralá pravidla. Poslanec Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. Soud rozhodl předběžným opatřením. Desítky tisíc lidí se musí evakuovat kvůli požárům v jeho západní Francii a u španělského Madridu. Bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu.
3: Premiér by podle návrhu mohl zkrátit lhůty nebo omezit okruh institucí, které můžou návrhy připomínkovat. Úpravy jednacího řádu začal podle úřadu vlády chystat už předchozí kabinet a některé z bodů tak tato předloha pouze přebírá. Pokračuje mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Žádná z navrhovaných úprav nějak neposiluje pravomoci předsedy vlády.
3: Plánované změny v jednacím řádu připustil bývalý ministr dopravy, předseda ODS Martin Kupka. Se současným návrhem ale neměli nic společného a předchozí kabinet se jimi nakonec podle něj nezabýval.
5: Kdybychom je pokládali za důležité, tak je začneme projednávat.
3: Nová pravidla by mohla platit od září. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Údajný incident, během kterého měl poslanec napadnout svoji ženu, se stal před dvěma týdny. Policie Foldynovi zároveň zabavila střelné zbraně. Francouzské úřady nařídily kvůli lesnímu požáru evakuaci celého poloostrova Cap Ferret. Požár v turistické oblasti západně od Bordeaux se oproti večeru rychle rozšířil. Spálil už území o velikosti Plzně.
6: Z poloostrova Cap Ferret se stovky lidí, včetně mnoha rekreantů, dostávají na lodích. Dosud se z oblasti evakuovalo asi 20 tisíc lidí.
7: Lidi jsme večeřeli, když jsme zahlédli plameny. Obloha zčervenala. Začalo to smrdět. Popel na autě, na karavanu, na stanu dětí.
6: Popsala Guardianu jedna z evakuovaných turistek. Z plameny západně od Bordeaux bojuje asi 800 hasičů. Další požár u města Biscarros jen asi 30 kilometrů jižněji vyhnal z domovů přes 23 tisíc lidí. V okolí Madridu vyhlásila španělská vláda stav nouze kvůli jednomu z největších požárů španělské historie, který se dál šíří. Premiér Pedro Sánchez vyzval k boji s klimatickou změnou. Ta zhoršila vlny veder, které v jižní Evropě usnadňují podmínky k šíření požárů. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Cyklisty na Tour de France dnes čeká 19. etapa. Na horskou trať dlouhou bezmála 128 kilometrů vyrazí závodníci ve 2 hodiny odpoledne. Po včerejší 18. části závodu je dál ve vedení Slovenec Tadej Pogačar. Na druhého Belgičana Remka Evenpoola má náskok 4,5 minuty. V Praze by dnes mělo být skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje Jakub Vodička. Dobré odpoledne.
8: Hezké poledne. Výrazné problémy stále čekejte před Prahou na dálnici D8. Na 7,5 kilometru se stále řeší nehoda dvou aut. Projíždí se pouze levým jízdním pruhem. Kolona narostla už před sjezd na Kralupy nad Vltavou zhruba na 13. kilometr a to zdržení je skoro půlhodinové. Pomalu se jede také stále na příjezdech do Prahy. Na příjezdu do Prahy po D5 brzdí se už před sjezdem na Rudnou kolem 7. kilometru. Pomalu se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu. I zde se zdržíte minimálně 20 až 25 minut. V Praze se pak stále řeší nehoda v Nové Povltavské, kousek za výjezdem z tunelu Blanka. U nájezdu od Trojského mostu se srazila dvě auta, zasahují částečně do pravého pruhu, kolona začíná už v tunelu, zdržíte se kolem 10 minut. A na příjezdech k letišti vás stále zdrží v obou směrech omezení. Je to aktuálně asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Polední zprávy. Dobrý den vám, 5:45 po 12. Přeje Vojtěch Přívětivý. Popoledni další muzika, třeba Adonis, Harry Styles, Armin van Buuren nebo Lenim. No a Česko včera oslavilo další velký sportovní úspěch. Kajakář Jakub Krejčí se stal poprvé mistrem světa. Na vodu se vydáme už za chvíli. Teď to je Mimpala. Je pátek 24. července roku 2026. Hezký poslech.

0: Little Prince, minuta po čtvrt na jednu, to je aktuální čas. Páteční dopoledne trávíte s Rádiem Praha, děkujeme za to. Český sport se opět raduje, český vodní slalom má totiž nového mistra světa. Kajakář Jakub Krejčí vybojoval na šampionátu v americkém Oklahoma City svůj první individuální světový titul. Ve finále předvedl čistou a rychlou jízdu a zvítězilo 69 setin před Polákem Michalem Pasiutem. Pro 24-letého závodníka je to další potvrzení výborné sezony. Ve světovém poháru už letos dvakrát vyhrál a jednou byl třetí. Na mistrovství světa navíc přidal už druhou medaili po stříbru z časovky kajak crossu. Krejčí tak navázal na českou kajakářskou tradici a stal se pátým českým mistrem světa v této disciplíně. V ženském finále dojela Amálie Hilgertová osmá. I tak si ale připsala svůj nejlepší kajakářský výsledek na světovém šampionátu. Co přesně rozhodčí zkoumali u Krejčího před poslední branky a proč český kajakář nakonec unikl penalizaci? Nejen to se dočtete na webu irozhlas.cz. Ale pojďme ještě podívat na pražské silnice. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonou směrem do Letňan. V Novopatské už od sjezdu z okruhu v opačném směru se sune fronta v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Pomalu se jede stále na příjezdu do Prahy po dálnici D5, brzdí se před sjezdem na Rudnou na 7 km, popojíždí se až na pražský okruh k Ořechu, je to až na půl hodiny. V Nové Povltavské za výjezdem z tunelu Blanka řeší nehodu v nájezdu do od Trojského mostu se srazila dvě auta. Zasahují do pravého pruhu a kolona začíná už v tunelu, je to asi na 10 minut. A na příjezdech k letišti se zdržíte v obou směrech před omezením a to asi 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: Zpěvačka Olivia Rodrigo nás dovedla ve vysílání Rádia Praha ke krátkým zprávám. Je 12:30 a slovo má Denisa Žižková.
1: Dobré odpoledne. Stavba železničního tunelu mezi Prahou a Berounem bude stát v dnešních cenách kolem 76 miliard korun. Je to výrazně více, než se v minulosti uvádělo v roce 2019, kdy byly přípravy projektu zahájeny. Správa železnic počítala v tehdejších cenách se 47 miliardami. V současnosti se připravuje dokumentace k projektu, pokračuje také geologický průzkum a samotná výstavba téměř 25 kilometrů dlouhého tunelu by měla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Vizuální umělec Milan Zeiss, který je rovněž zpěvákem a bubeníkem skupiny Tata Boys, vytvoří pro letošní pražský festival světla Signal instalaci Brána imaginace. V monumentálním audiovizuálním díle Zeiss propojí sochu, architekturu i digitální umění. Letošní 14. ročník Signalu se uskuteční v Praze od 15. do 18. října. Evropská komise předběžně shledala, že čínská sociální síť pro sdílení krátkých videí TikTok porušuje unijní nařízení o digitálních službách, nedostatečně podle ní chrání nezletilé v online prostředí. Komise, která je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci, o tom dnes informovala v tiskové zprávě. TikToku za porušení unijních pravidel hrozí vysoká pokuta. Začíná třídenní festival Heatwave Horror. Nabídne výběr klasických i současných hororových filmů. Přehlídku v pražském kině Edison zahájí film Čarodějky z roku 1990, který je adaptací stejnojmenné knihy Roalda Dahla v režii Nikola Serouga. Počasí by mělo být dnes jasné nebo polojasné, přechodně oblačné a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Tomáš Kolmestr. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k okruhu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na asi 20 minut. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už ze 7. kilometru. Před omezením ve Kvalské počítejte s kolonou směrem do Letňan, a to v Novopatské už od sjezdu z okruhu. V opačném směru se sune fronta v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. V Prázovce ve směru na Strahov stojí porouchané osobní auto, v pravém pruhu na konci tunelu blokuje pravý pruh. A na příjezdu do metropole po D7 brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Skupina American Authors dozněla v odpoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den. A toužíte potom zahrát si nějaký nový originální sport? V poslední době si lidé zamilovali hru padel. Jak se tento raketový sport hraje, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak padel je jeden z moderních raketových sportů. Je to taková odnož kombinace mezi, řekl bych, tenisem a squashem. Rozdíly vlastně jsou v tom, že se hraje s jinou pálkou. Hraje se s měkkýma míčema. Se squashem je ta podobnost vlastně v tom, že lze hrát i po odrazu. Hraje se vlastně v uzavřeném prostoru, v kleci.
2: Představil mi sport ředitel tenisového klubu Sparta pan Miroslav Malý. Sport je ideální pro amatérské hráče.
1: Pro hráče, kteří začínají s raketovými sportama, je to opravdu vlastně jednodušší a i proto si myslím, že se z toho teď stal takový vlastně fenomén. Myslím si, že jako z hlediska obtížnosti tenis určitě nejtěžší sport z těch všech. Když postavím 4 amatéry na tenisový kurt, tak si vlastně nezahrajou. Lítá to zprava nahoru, dolů, míčky, sbírá se to, je to složité. Potom bych řekl vlastně, že druhý nejobtížnější je ten padel, kdy hraní je jednodušší, ale zase těžký na koordinaci, jsou tam ty odrazy a tak dále.
2: A možná díky tomu, že není padel tak náročný, je tato hra momentálně obrovským fenoménem.
1: Lidi ze sociálních skupin jako mimo tenis, mimo sport, najednou mi říkají, znáš padel, máte to na Spartě, chcem si to zahrát a tak dále, jako celebrity. Vidím každou chvíli, že na mě na Instagramu někdo vyskakuje, že prostě zkouší ten padel. Uvidíme, jak to bude do budoucna, protože třeba ve Švédsku vlastně byl padel hrozný fenomén 2-3 roky zpátky. Teď, co mám informace, jak je to takový, že to tam až přehnali, že bylo hrozně kurtů všechno a už není ta poptávka taková, takže uvidíme.
3: Tak mě vysvětlete prosím ty pravidla, jaký jsou.
1: Úplně standardně vlastně hrajou 4 hráči, je to podobné tenisovému deblu. Můžou hrát i vlastně 2 hráči, ale to je nějaká odnož. Hraje se v podstatě tenisový debl, hraje se do 6 vlastně gamů. V případě, že je stav 5-5, hraje se vlastně jakoby do 7 nebo za stavu 6-6 tiebreak. Pravidla vlastně se různě přizpůsobují, jestli se hraje s výhodama nebo bez výhod. Servis se střídá také jako v tenisu vlastně po jednom gamu. Od tenisu se to liší hlavně jakoby tou dynamikou, no. Řekl bych, že je to jako velice dynamický, obratnostně náročný a tak dále.
2: Pokud se hru rozhodnete vyzkoušet, tak přeji hodně štěstí. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No a pojďme se podívat také na silnice. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most opatrně na konci tunelu srazila se tam 2 osobní auta a blokují levý pruh. Před omezením ve Kbelské se sune kolona směrem do Letňan v Novopatské odjezdu z okruhu. Se ve směru do Hloubětí napostujte v Cínovecké už z konce D8 odjezdu na Zdiby. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí odjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na asi 20 minut. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už od kilometru 7 a na příjezdu do metropole po D7 brzdí provozomezení u letištěm, kolona se táhne od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je náš.
5: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je 13 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy ve studiu. Už je připravená Denisa Žižková. Pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Železniční tunel z Prahy do Berouna se prodraží. Regulaci cen pohonných hmot zatím ministerstvo financí neobnoví, řekl to mluvčí rezortu. Šéfka unijní diplomacie Kalasová kritizuje nová americká cla kvůli údajně nucené práci. Bude skoro jasno nebo polojasno, teploty až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně více, než se předpokládalo. Uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o více než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o korunu a 80 haléřů a nafta o více než 4 koruny. A rostou také ceny ropy na světových burzách. Třeba nafta podle Fouse zdražila, protože po konci regulací u ní vzrostla spotřební daň.
3: Její výše se vrátila na původních 9,95 Kč haléřů za liter, což se na čerpacích stanicích může projevit zvýšením ceny nafty, včetně DPH. I tak ale patříme k nejlevnějším zemím v Evropě. Vývoj cen i nadále bedlivě sledujeme a v tuto chvíli o obnovení regulace neuvažujeme.
1: Ministerstvo financí určovalo maximální ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích na každý den od dubna. Regulace skončila v pondělí 20. července. Nová americká cla na evropské zboží jsou podle šéfky unijní diplomacie Kai Kalasové pro 27 nepříjemným překvapením. Uvedla to v reakci na oznámení administrativy prezidenta Donalda Trumpa ze čtvrtečního večera. Kvůli údajně nedostatečnému potírání nucené práce Spojené státy uvalily na další země cla ve výši 12,5%. Na zboží z Evropské unie pak ve výši 10%.
4: Kalasová argumenty o nucené práci odmítla. V porovnání se Spojenými státy mají podle ní země Evropské unie velmi dobré pracovní podmínky. Mluvčí Evropské komise Olaf Gill se vyjádřil vstřícněji. Nová cla podle něho odpovídají loni uzavřené obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Unijní exekutiva podle něho očekává od Spojených států dodržování této dohody. Zdůraznil, že to je nezbytné pro předvídatelnost a stabilitu obchodu. Obchodních vztahů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Novým trenérem německé fotbalové reprezentace je Jürgen Klopp. 59-letý bývalý kouč Mohuče, Dortmundu a Liverpoolu podepsal smlouvu do roku 2030. Předchozí trenér Německa Julian Nagelsmann rezignoval poté, co Německo prohrálo s Paraguají v úvodním kole vyřazovací části letošního mistrovství světa. Bude skoro jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty v Praze 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Tomáš Kolmistr. Tome, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu z letiště ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 7. kilometru. Ve Strakonické směrem do centra dejte pozor u Hornbachu. Na silnici tam leží pytle a může se tak náhle vybočovat. Před omezením ve Kbalské se sune kolona směrem do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké od sjezdu na Březině. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most opatrně na konci tunelu, srazila se tam dvě osobní auta a blokují levý pruh, už regulují vjezdy do tunelu. A Věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré odpoledne, pátek 24. července pokračuje. Mimochodem, v tomto dni se narodila řada známých osobností. Třeba v roce 1802 to byl francouzský spisovatel Alexandre Dumas, autor Tří mušketýrů. V roce 1860 český malíř Alfons Mucha. Nebo v roce 1969 americká herečka a zpěvačka Jennifer Lopez. Ta je ostatně na rádiu Praha jako doma, ale v dnešní odpolední Praze se stane součástí příští minut Mark Ronson a Bruno Mars. I Madonna. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám vydařený den a skvělý poslech. A ještě doplním přesný čas, máme téměř 6 minut po 13. hodině.

0: 13 hodin 16 minut, krásné páteční odpoledne. Už zítra můžete navštívit ve vnitrobloku v Holešovicích největší pop-up výběrových second-handů v Česku. Lovers Market se koná od 11 do 20 hodin a na jednom místě tu najdete výběrové second-handy české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří s respektem k planetě a lidem. Těšit se můžete taky na DJ a nechybí ani skvělé jídlo a pití. No a podrobnosti najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A míříme na silnice, na okruhu z letiště ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, kolona pokračuje na 19. kilometr, zdržení je kolem 20 minut, plný je taky příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru. V Novopatské směrem do Letňan se popojíždí od sjezdu z okruhu až k omezení Vekbelské. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší nehodu dvou osobních auto v levém jízdním pruhu, už regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. A na příjezdu do metropole po D7 brzdí provoz omezení u letiště, kolona se táhne od sjezdu na Kněževé se ze 3. kilometru. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Je půl druhé, krásné páteční odpoledne, na rádiu Praha vám přinášíme zprávy s Denisou.
1: Přeji dobré odpoledne. Šéf opoziční ODS Martin Kupka vyzval ministryni financí Alenu Schillerovou a premiéra Andreje Babiše z ANO, aby upustili od jmenování Radomíra Lašáka do čela letiště Praha a zveřejnili dokumenty k výběrovému řízení, které má opozice za netransparentní. Novinářům to dnes řekl, že nominace manažera, který je spojen s koncem českých aerolinií, znamená ohrožení státní bezpečnosti, která prokazatelně funguje dobře a vykazuje růst. Společně s Babišovými úvahami o prodeji akcí letiště v roce 2028 podle Kupky jmenování Lašáka vede k podezření, že se chystá něco problematického. Použil i spojení loupež století. Ministerstvo práce počítá s tím, že část projektů kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z ANO Alexandry Semancové nevykáže k proplacení z unijních peněz. Financování zajistí ze státního rozpočtu. Po dokončení kontrol pak vyhodnotí případnou škodu. Podle toho se bude postupovat, řeklo to oddělení komunikace ministerstva práce. Společnost Cream, majitel vyhořelé a z části zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína, musí celou stavbu odstranit do 15. prosince letošního roku. Zdraví a život ohrožující části stavby musí odstranit do 6 týdnů. Vyplývá to z rozhodnutí stavebního úřadu o neodkladném odstranění zbylé části budovy, které je zveřejněné na úřední desce města Zlína. Medvědy ve sněhu dnes mohli spatřit návštěvníci stezky korunami stromů Krkonoše v Jánských Lázních. Dvě šelmy se ochlazovaly technickým sněhem vyrobeným v nedalekém ski resortu Černá hora Pec. Medvědárium s párem medvědů hnědých původem ze Slovenska stezka otevřela na jaře. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět Tomáš Kolmistr a aktuální dopravní informace.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje za sjezdem na Jesenici. Fronta hlavně kamionů se táhne až na Pražský okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to zhruba na půl hodiny, pro kamiony je zdržení delší. V Novopatské směrem do Letňana se popojíždí od sjezdu z okruhu až k omezení Vikbelské. V Liberecké z centra se popojíždí od sjezdu na Prosek do Cínovecké k nájezdu Zekbelské. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most řeší nehodu dvou osobních aut v levém pruhu. Na místě už je odtahová služba, regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. A na příjezdu do Prahy od Slaného počítejte s kolonou z D7 od sjezdu na Kněževes. Ta pokračuje až k omezení u letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Čas pokročil, je po půl druhé a na Rádiu Praha v příštích minutách přejdeme k dění kolem muzeí Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka v Praze. Ta totiž z rozhodnutí radních hlavního města opustí do konce roku svá dosavadní sídla. Obě budovy jsou ve velmi špatném stavu a potřebují rekonstrukci. Jestli se po opravách do nich muzea vrátí, zatím není jasné. A přidáme i další hity.

0: 13 hodin 46,5 minuty s vámi Rádio Praha. Přejeme pěkný pátek, dnes s datem 24. července. Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města tento týden schválili ukončení bezplatné výpůjčky dvou městských budov, které doteď využívá Národní muzeum právě pro výstavy věnované skladatelům. Objekty na Novotného lávce a v ulici ke Karlovu jsou ve špatném technickém stavu, potřebují rekonstrukci, na které ale Národní muzeum nemá peníze. Není tak jasné, jestli a kdy se muzeum Bedřicha Smetany nebo muzeum Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus. A potom v 18. století, v letech 1717 až 1720, a to byl Jan Václav Michna z Vacínova. A proto dneska v průvodcích a různě najdete označení Michnův letohrádek. Ještě bych řekla, že se dost často vyskytuje jeden název, a to je Villa America. Tenhle název tento dům dostal někdy v první polovině 19. století, kdy se tady provozovala letní zahradní restaurace, které se právě říkalo Amerika. Takže to jsou takové tři označení, které možná ještě stále figurují v označení této budovy.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci a popisuje vznik samotného muzea v roce 1932.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně, a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost a jsme připraveni o budoucnosti obou muzeí vést další jednání. Péči o odkaz obou skladatelů považuje Národní muzeum za jednu ze svých dlouholetých priorit.
1: Budova na Novotného lávce, kde sídlí muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici ke Karlovu, kde je muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Po převzetí objektů bude nezbytné rozhodnout o jejich budoucím využití s přihlédnutí k jejich památkové ochraně. Následně bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Loděnici. Fronta hlavně kamionů se táhne až na Pražský okruh na 19. kilometr. Osobními auty je to zhruba půl hodiny, pro kamiony je zdržení delší. V Liberecké z centra se popojíždí od sjezdu na Prosek do Cínovecké k nájezdu ze Kbelské. Před omezením ve Kbelské se sune fronta v Novopatské směrem od Letňan, směrem do do Letňan už od sjezdu z okruhu. Postojíte taky v opačném směru v Cínovecké od sjezdu na Březiněves. Ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most odklízejí následky nehody v levém pruhu, stále regulují vjezdy do tunelů, včetně Blanky. A na příjezdu do Prahy od Slaného počítejte s kolonou z D7 od sjezdu na Kněževes a pokračuje až k omezení u letiště. Tam se popojíždí pouze jedním pruhem. Tak opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Je před námi 14. hodina ve studiu Rádia Praha už připravený Mirek Kasan se zprávami. Ahoj Mirku.
1: Díky Vláďo, dobré odpoledne.
2: Čeští hasiči jsou na cestě do Francie. S vrtulníkem budou pomáhat hasit požáry na západě země. Poslanec SPD Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. Soud rozhodl před běžným opatřením. Ruské raketové údery na kyjevskou oblast mají na kontě nejméně 6 obětí a desítky zraněných. A bude většinou slunečno, dnes s teplotami do 25, zítra do 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Čeští hasiči budou znovu pomáhat s hašením požárů ve Francii. Na cestě do oblasti Gironde na západě země je vrtulník Black Hawk se 7členou posádkou.
4: 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči. To je tým, který bude pomáhat s hašením požáru nedaleko Bordeaux. Popisuje mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
5: Tentokrát se mi se zúčastní velitel modulu z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a 2 letečtí záchranáři z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.
4: Do hašení by se měli zapojit v sobotu. Čeští hasiči už ve Francii o prázdninách pomáhali, a to se 2 vrtulníky v Pyrenejích. Jejich nasazení francouzští partneři i místní obyvatelé ocenili. Za pomoc poděkovali nápisem Merci, který vysekali v poli. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Dělníci upravují sady bratří Čapků na pražských Vinohradech. Práce za zhruba 640 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování takzvaných pobytových schodů nedaleko základní školy Kladská. V parku přibudou i nové herní prvky, osvětlení a zeleň, uvedla mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulova.
6: V rámci revitalizace parku dojde také k úpravě samotného prostranství před místní základní školou. Přibydou zde lavičky a stojany na jízdní kola a chybět nebudou ani vodní prvky, které si tolik přáli sami školáci.
2: Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám poslanec Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Incident, během kterého Jaroslav Foldyna údajně napadl svoji ženu, se stal před 2 týdny. Policie mu zároveň zabavila legálně držené střelné zbraně. Po ruském raketovém útoku v kyjevské oblasti zemřelo nejméně 6 lidí. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Na místě teď podle něj zasahují záchranáři. Další ruský vzdušný úder, který zasáhl několik budov, dnes zabil nejméně 5 lidí ve Slovjansku na východě Ukrajiny. Moskva se k tomu nevyjádřila. Prezident Zelenský dnes taky uvedl, že jeho armáda zasáhla vojenský závod v ruském Kyrově, klíčový podnik na výrobu součástek do letadel a střel. Ukrajinci taky zasáhli další velkosklad ruského internetového obchodu Wildberries, tentokrát v Petrohradu. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijal finalistky Wimbledonu. Lindě Noskové a Karolíně Muchové poděkoval za to, že v Češích probudili vlastenectví. Vyzdvihl taky skvělou reprezentaci Česka i sportovní chování tenistek a poděkoval i jejich týmům. Setkání na hradě se zúčastnily i finalistky turnaje Legend, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 25 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až 29 stupňů a má být jasno až polojasno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Tomášem Kolmistrem se vracíme na silnice. Tome, jak to vypadá?
7: Hezké odpoledne. Ve Strahovském tunelu dobré zprávy. Směrem na Baranovský most se podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu. Kolony se tak dávají pomalu do pohybu, stále ale ještě postojíte hlavně v Povltavské. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Fronta se táhne až na 19. kilometr, celé je to na více než půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 8. kilometru. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Před omezením Vekbalské se sune fronta v Novopatské směrem do Letňan už od sjezdu z okruhu, postojíte také v opačném směru v Cínovecké od sjezdu na Březině Ves. Ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu, v opačném směru se sune fronta od Florence až do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dnešní den trvá už 14 hodin a téměř 5 minut, je pátek a v odpolední Praze se k nám v příštích minutách připojí třeba Evanescence. Nebo skupina Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: všecko, tak všechno mám.
1: Tak to byla Poetika na Rádiu Praha, je téměř 14:15, krásné páteční odpoledne vám všem. Je před námi poslední červencový víkend a ten patří v pražské zoologické zahradě hmyzožravcům. Vedle tematických krmení zvířat vám zdarma nabídne i ochutnávky hmyzích specialit. Těšit se můžete třeba na hmyzí špízy, cvrčky na česneku nebo sarančata. Taky na komentované krmení pokrmů, tedy komentované přípravy pokrmů, nebo ukázky hmyzu chovaného na farmách. A chybět nebudou ani soutěže pro děti. Chcete-li se dozvědět víc, mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A doplníme aktuální dopravní informace. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Fronta se táhne až na 19. kilometr, celé je to na více než půl hodiny. Plný zůstává taky příjezd po D5 z Plzně od 8. kilometru. Ve směru na letiště se sune fronta za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Tam je to na 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Před omezením Vekbelské počítejte s kolonami v obou směrech. V Cínovecké se popojíždí už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, v Novopatské se sune fronta už od sjezdu z okruhu. A v Povltavské se jede velmi pomalu od Bulovky až do Blanky, je to kvůli regulaci vjezdů do tunelů. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
4: Ve vašem mobilu.

0: Ed Sheeran na Rádiu Praha dospíval, je 14:30, ve studiu Rádia Praha už Mirek Kasan připravený se zprávami.
1: Dobré odpoledne. V programu Nová zelená úsporám zatím podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Loni za stejné období přitom bylo žádostí 4,5 tisíce. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou žádat jen zranitelné domácnosti. Většina dosáhne jen na bezúročné úvěry. Čtyři vojáci, kteří utrpěli zranění při včerejším pádu armádního vrtulníku Venom v Náměšti nad Oslavou, jsou ve stabilizovaném stavu. Dva jsou zraněni vážně, jsou ale při vědomí. Jedna vojákyně při nehodě zahynula. Podle velitele vzdušných sil armády České republiky Petra Tománka bude vyšetřování trvat dlouho. Armáda pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Zemřel grafik, malíř a autor filmových plakátů Vratislav Hlavatý. Bylo mu 91 let. Držitel ceny za celoživotní přínos animovaného filmu z festivalu Anifilm vytvořil třeba postavy večerníčku Erudant a Francimor a desítky let se věnoval filmové i knižní tvorbě. Vedle výtvarného umění patřil Vratislav Hlavatý také k průkopníkům balónového létání v Česku. Rumunská stíhačka F-16 sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země. S odvoláním na ministerstvo obrany o tom informoval rumunský prezident Nikušor Dan. Neupřesnil, odkud bezpilotní letoun přiletěl. Nedaleko hranic s Rumunskem ale dnes útočilo Rusko, mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová hrají o postup do semifinále turnaje WTA v Praze. První set získala Bousková poměrem 6-2, druhý prohrála 4-6. Ve druhém vede 2-1 a Valentová by měla podávat. Před chvílí si ale na kurtu vyžádala pomoc fyzioterapeutky. V Praze bude odpoledne polojasno až oblačno, k večeru většinou skoro jasno s nejvyššími teplotami mezi 23 a 25 stupni Celsia. Zítra naměříme až 29 stupňů a má být jasno až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Tomášem Kolmistrem se teď vracíme na silnice.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce dejte pozor, čekejte tam silný provoz od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Před omezením ve Kbelské počítejte s kolonami v obou směrech, v Cínovecké se popojíždí už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, v Novoplatské se sune fronta od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem z centra se sune kolona od čerpací stanice MOL k nájezdu ze Kbelské a ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k Hlávkovou mostu a v opačném směru se sune fronta od Florence až do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dnes je pátek, patří k němu datum 24. července. Do historie tohoto data se společně s Petrem Jungmanem vrátíme už za chvíli. A na Rádiu Praha nechybí ani skupina UDG.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michiganu, dnes 4,5milionový Detroit, byl založen v roce 1701, to je 325 let. A založil ho Francouz, generál Antoine de la Motte Cadillac. Jeho příjmení nosí miliony vozů tam vyrobených. Skutečný klenot, vysoko v Andách ležící předkolumbovské ztracené město Inku, Machu Picchu, jeden z divů světa, objevil americký archeolog z univerzity Yale, Hiram Bingham, před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeňská

0: Národního divadla Vlastimil Hrabes. A já přeju hezký pátek a skvělý prázdninový víkend.
1: No, vracíme se na silnice. Na příjezdu do metropole z Ústí nad Labem počítejte s kolonou na konci dálnice D8. Fronta se táhne od sjezdu na Zdiby dál přes Cínoveckou až k omezení Vegbelské. Postojíte také z druhé strany v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení je asi 40 minut. Plný je taky příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce dejte pozor. Čekejte silný provoz od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V Liberecké směrem z centra se sune fronta od čerpací stanice MOL k nájezdu v Zegbelské. V Povltavské směrem k Blance se sune kolona, dlouhá kolona od Balabenky. A v Radlické se popojíždí od Valtrovky před Mrázovku a postojíte taky ve Vrchlického už od Kavalírky. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Je 15 hodin ve studiu Rádia Praha, už připravený Mirek Kasan se zprávami. Ahoj Mirku.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
2: ODS vyzvala k nejmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště Václava Havla. Salmonelózou letos v Česku onemocnilo víc lidí než loni. V létě riziko nákazy roste. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně. A bude většinou slunečno. Dnes naměříme nejvýš 25, zítra 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Radomír Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Martina Kupky spolu s plánem premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše prodat akcie letiště vyvolává podezření.
4: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
2: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem ruzyňského letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Radomír Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo skoro 2,5 tisíce. To je proti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny bychom proto měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Uvedla to mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechova.
5: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
2: Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku, údajně kvůli špionáži. Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí, do kterého 27 zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Začíná 45. ročník Silmet Rally Příbram. Už dnes večer se na náměstí TG Masaryka představí vybrané závodní posádky při předstartovní show spojené s autogramiádou. Samotná soutěž začne zítra, kdy se v 8 rychlostních zkouškách utká víc než 120 posádek. Pokračuje předseda Silmet Rally Příbram Petr Šefr.
6: První vozidlo sjede ze startovní rampy v 9 hodin ráno. Cíl a vyhlášení nejlepších posádek bude tamtéž v sobotu od 17 hodin.
2: Odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru většinou skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí ke 23 až 25 stupňům Celsia. Zítra se výrazněji oteplí, naměříme až 29 stupňů a má být jasno až polojasno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 15. hodině, to už je otázka na Tomáše Kolmistra.
7: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy z Plzně po D5C dejte pozor za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na Pražský okruh. Tam následně počítejte s kolonou ve směru na D1 mezi 24. a 19. kilometrem. Zdržení okolo 40 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem počítejte s kolonou na konci dálnice D8. Fronta se táhne od 2. kilometru dál přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. Postojte také z druhé strany v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na Štěrbolské spojce se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. V Povltavské se táhne kolona z Čuprovy od Balabenky k Blance. V Radlecké se sune fronta od Voltrovky k Mrázovce, celé je to na více než půl hodiny. V Liberecké z centra se popojíždí od Bulovky k nájezdu Zekbelské a v centru je plná Vilzonová ve směru do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 15. hodině, pěkné páteční odpoledne. Odpolední Praha je stále s vámi a máme pro vás další skvělé kousky ze světa hudby. Stojí za nimi Ellie Goulding. I Nico Santos. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: Je po čtvrt na čtyři, přejeme krásné páteční odpoledne, tohle byly Nickelback, za chvíli nás čeká Ellie Goulding. Pokud jste v obraze, pak máte v sobotu dopoledne v Praze jasný cíl, Rašínovo nábřeží. Legendární farmářské trhy na náplavce nabízejí vždy v sobotu od 8 do 14 hodin čerstvé potraviny od lokálních farmářů, atmosféru dokresluje živá hudba a výhled na Vltavu s labutěmi. Na trhu najdete přes 90 prodejních stánků, které nabízejí bohatou, teplou i studenou gastronomii. Pro ideální snídaně si můžete vybrat sladké i slané pečivo, čerstvé koláče, vyhlášené dolečky, řemeslné štrůdly, loupáky a křupavý chléb s domácími pomazánkami. Prvotřídní výběrová káva od baristů je v letních měsících doplněná o ledové kávové speciality. Nechybí ani přírodní džusy, mošty a ovocná smoothies, lisovaná přímo na místě. Ochutnat můžete i domácí uzeniny, grilované speciality, slané palačinky nebo vaječné omelety z farmářských vajec. Někteří z vás možná dají přednost dozrávajícím českým jahodám, třešním, meruňkám nebo lesním plodům. No a více na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. A jak to žije na silnicích, to už je otázka na Tomáše Kolmistra.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směnu na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je asi 40 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 7. kilometru. Před omezením Vekbelské se sune fronta v Cínovecké už od dálnice D8 ze 3. kilometru. V opačném směru je plná také Novopatská od sjezdu z okruhu. Na Štrbohorské spojce směrem na Ladový most trvá silnější provoz z východní části okruhu až k Europarku. V Radlické se sune fronta od Valtrovky k Prázovce, v Liberecké z centra se popojíždí od Bulovky k nájezdu Zekbelské a v centru je plná Vilzonova ve směru do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan se zprávami v 15:30.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo financí zatím neuvažuje o obnovení regulace cen pohonných hmot. Českému rozhlasu to řekl mluvčí rezortu Stefan Fous. Ceny paliv v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Litr benzínu v průměru zdražil o 1,80 Kč a nafta o více než 4 koruny. A rostou taky ceny ropy na světových burzách. Stát bude muset zaplatit některé projekty Ministerstva práce a sociálních věcí, které měly být proplacené z evropských fondů. Kvůli možnému střetu zájmu bývalé poradkyně ministra Aleše Juchelky z hnutí ANO Alexandry Semancové je nemůže vykázat Evropské komisi. Potvrdilo to samo ministerstvo. Na možný střet zájmu někdejší Juchelkovy poradkyně upozornil server Seznam zprávy. Podle něj kvůli tomu hrozí Česku ztráta asi 80 milionů korun. V Uherském Hradišti začíná letní filmová škola. Výroční ceny festivalu letos převezmou herci Aňa Geislerová a Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Oslo. Na přehlídce se představí i pořady Českého rozhlasu, například podcast Chyba systému. Německá automobilka Volkswagen hlásí za první pololetí propad zisku po zdanění o více než 30,5% v přepočtu na zhruba 75 miliard korun. Firma, její součástí je i automobilka Škoda Auto, o tom informuje ve své výsledkové zprávě. Volkswagen se podle svého ředitele Olivera Blumeho v poslední době potýká s problémy. Ty se týkají vysokých nákladů, rostoucí konkurence a obchodních konfliktů. Většina nových pravidel uplatněných na uplynulém světovém šampionátu ve fotbale se už od začátku nové sezóny promítne i do České ligy. Videorozhodčí bude moci zasáhnout při vyloučení za nesprávně udělenou druhou žlutou kartu či při chybně nařízeném rohovém kopu. Sudí budou také odpočítáváním hlídat, aby hráči nezdržovali. Po zbytek odpoledne bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru většinou skoro jasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zítra čekáme oteplení, naměříme až mezi 27 a 29 stupni a má být jasno až polojasno.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální pohled na silnice a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr, celé je to na zhruba hodinu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu, zdržení je okolo 40 minut. Před omezením Vekbelské se sune fronta v Cínovecké už od dálnice D8 ze 3. kilometru. V opačném směru je plná také Novopatská od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem z centra se popojíždí od Bulovky k nájezdu z Ekbelské. Na okruhu ve směru na letiště se jede pomalu za Lochkovským tunelem až na 19. kilometr, zdržení je okolo čtvrt hodiny. V Radlické se sune fronta od Valtrovky před Mrázovku, tam je to na zhruba půl hodiny. A v centru zůstává plná Vilzonova v obou směrech, vždy od hlavního nádraží. Ve směru do Holešovic je to až k Hlávkově mostu a ve směru na Pankrác je to před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Romanova svatba bude plná překvapení a na zabíjačce se ukáže, proč je Iveta taková. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Agentka FBI a stopař řeší záhadnou smrt indiánské dívky uprostřed mrazivé divočiny. Wind River. A ČT Art uvádí koncert legendárního country zpěváka, na kterém zazněly jeho největší hity a vystoupila řada hvězdných hostů. Pavel Bobek, 60 let v americkém století. Páteční večer s Českou televizí.
2: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 15:30, hezké páteční odpoledne. Už nikdy neměl za fotbalovou Slavii nastoupit. Nakonec ale v klubu zůstává i pro novou sezónu. Útočník Tomáš Chorý totiž dostal další šanci od majitele klubu Pavla Tykače. Detaily nabídneme už za pár minut. Ještě písničky, ty na Rádiu Praha přináší Ella Langley. Nebo Welshly Arms. Přeji vám hezký den i poslech.

0: Je pátek, před námi víkend, co víc si můžeme přát. A s vámi je Rádio Praha. Fotbalista Tomáš Chorý zůstává ve Slavii. David Douděra si hledá zahraniční angažmá. Klub to oznámil před začátkem nové sezóny. Přitom ke konci minulého ročníku oba hráče kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech vyřadil z kádru.
1: Oba dva hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony a oba dva dostali souhlas k přestupu v letním přestupním období. Ani jeden z nich už za Slavii Praha nenastoupí.
2: Říkal šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík v květnu pro podcast odboru Přátel Slavie v reakci na události v derby se Spartou. To se v Edenu nedohrálo kvůli výtržnostem části diváků a jejich vběhnutí na plochu ještě před koncem zápasu, ve kterém byl Tomáš Chorý vyloučený za faul loktem a už vystřídaný David Douděra dostal červenou kartu za urážky rozhodčího. Pro oba tohle byly opakované nesportovní přestupky. Douděra si teď hledá zahraniční angažmá. Chorý se nakonec do kádru vrací.
1: Vím, že někteří z vás to budou brát jako nějakou výmluvu, omluvu, kterou neuznají, nebo dokonce zavírat nějaké mé nespolehlivosti. Ale ta situace je jednoduchá.
2: Začal s vysvětlením Jaroslav Tvrdík, který řekl, že jde o rozhodnutí majitele fotbalové Slavie Pavla Tykače, který s Tomášem Chorým několikrát mluvil.
1: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil té povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha a Tomáš jako hráč Slavie má platnou smlouvu.
2: Šéf představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík navíc dodal, že se už podobné Chorého excesy nesmí opakovat.
1: To, že se to diskutuje 2 měsíce, už je extrémním trestem. No, extrémním trestem. Myslím, že si to i ten Tomáš sám uvědomuje.
2: A pracovat na tom musí všichni v klubu, aby vytáhlý útočník vyčníval jen sportovními výkony.
3: To je úkol pro nás, pro všechny. Budu mluvit za sebe, je to úkol. Samozřejmě i pro mě.
4: Pokud se samozřejmě vyvaruje nějakých těch věcí, co se staly, tak pro nás bude zase nesmírně platný.
5: Přijde mi, že už se toho o něm napsalo dost a už bychom ho měli nechat bejt a měli bychom se soustředit na to, co bude. A já si myslím, že takový je i on a snaží se soustředit na to, co bude a jít do toho s čistou hlavou, ten tlak na něj bude velký.
2: Říkali postupně za slavistický tým trenér Jindřich Trpišovský, kapitán Tomáš Holeš a Lukáš Provod. A Jaroslav Tvrdík nechce zůstat jen u kauzy Chorý.
1: Všichni chceme udělat ve Slavii víc pro to, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti byly, když to řeknu jednoduše, aby bylo důstojnější. A odpovídalo spíše třeba atmosféře, kterou jsme tady zvykli vídat v Lize mistrů a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
2: A ukázat se to může od neděle, kdy začne pro Slavii nový ročník fotbalové ligy, ve kterém bude útočit na třetí titul za sebou. I s útočníkem Tomášem Chorým v kádru. Mirko Vasič, Český rozhlas.
0: No, od fotbalu se přesouváme opět na silnice, jak to aktuálně vypadá a kde byste si měli dát pozor, to ví Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh na 19. kilometr. Celé je to na zhruba hodinu. Na okruhu ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr. Zdržení asi 40 minut. Ve směru na letiště se jede pomalu za Lochkovským tunelem až na 19. kilometr. Zdržení asi 15 minut. Už začala regulace vjezdu do tunelu. Přitom mezi ním Vekbalské se sune fronta v Cínovecké už od dálnice D8 ze 3. kilometru, v opačném směru je plná novopatská od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem z centra se sune fronta od Bulovky až k nájezdu z Vekbalské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od sjezdu na Běchovice k Europarku. Popojíždí se také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, 80, 90, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: 16 hodin, čas dalších zpráv Rádia Praha, které přináší Mirek Kasan. Mirku, vítám tě.
1: Díky vládě, dobré odpoledne.
2: Opozice kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Ministerstvo financí kritiku odmítá. Pražský městský soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. Demolice českého pavilonu na Expo v Japonsku začne 1. srpna, uvedl to ministr Matinka. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Předseda opoziční ODS Martin Kupka vyzval vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Zároveň by podle něj měl kabinet zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Podle Martina Kupky je totiž Lašák spojený s pádem českých aerolinií a může teď ohrozit dobře fungující státní společnost. Ministerstvo financí, které je v současnosti jediným akcionářem ruzyňského letiště, kritiku odmítá. Výběrové řízení bylo v pořádku i podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO.
4: Opozice se snaží v okurkové sezóně hledat témata, ale tady hledá špatně. Proběhlo to naprosto regulárním způsobem. Všichni se shodli na konkrétní osobě a tato osoba taky bude řádně jmenována. Je to plně v odpovědnosti ovládajícího ministerstva a postupovalo se naprosto standardním způsobem.
2: Kvůli výběru Radomíra Lašáka vyhlásili v úterý odbory na letišti Václava Havla stávkovou pohotovost. Podmíněnými tresty dnes Městský soud v Praze potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval 10leté tresty vězení. Jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto nesouhlasí a na místě se odvolal.
5: Důkazy, které jsou zajištěny, jsou dostačující pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju. Nicméně to rozhodnutí je napadeno obváním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
2: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír a další dva obžalované dnes soud zprostil obžaloby. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Radim Dragoun třeba nedal Petře Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění iRozhlasu tak učinil toto úterý. Státní zástupkyně Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Demolice českého pavilonu pro výstavu Expo 2025 v Japonsku začne 1. srpna. Informoval o tom šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Demolice podle něj potrvá několik měsíců, nejpozději by měla být hotová do listopadu. Celý projekt české účasti na výstavě v Osace se podle ministra Macinky prodražil o víc než dvojnásobek na 600 milionů korun. Demolice je podle něj jediná hospodárná varianta. Pavilon totiž nikdo nechce koupit. Tenistka Marie Bousková titul na turnaji okruhu WTA v Praze neobhájí. Nasazená jednička totiž ve čtvrtfinále prohrála s Krajankou Terezou Valentovou po setech 6-2, 4-6 a 6-7. Později je na štvanici na programu další český souboj mezi Dominikou Šalkovou a Barborou Krejčíkovou. Před malou chvílí začal duel Sáry Bejlek proti Rakušance Lily Tagerové. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno a postupně se ochladí na 12 až 9 stupňů Celsia. Jasno až polojasno má být taky zítra s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A připravené máme aktuální dopravní informace. Jak to na silnicích vypadá, nám řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 se zastavuje na 2. kilometru. Kolona pokračuje přes Cínoveckou až do omezení Vekbelské. Na okruhu ve směru na D1 zpozorněte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se najíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 40 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště trvá silný provoz za Lochkovským tunelem, regulují proto vjezdy do tunelu. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu ke Kbelské. V Liberecké směrem z centra se sune fronta od Bulovky až k nájezdu ze Kbelské. Plná je také Povltavská od Balabenky k Bulovce. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od sjezdu na Běchovice k Europarku. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce a v centru je stále plná magistrála ve Vilzonově. Ve směru do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě. V opačném směru se pak jede od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nádherný páteční den vám všem. Dnes je 24. července a máme 6 minut po 16. hodině. Za chvíli se k nám v odpolední Praze se svým songem připojí Shakira a Bruno.

0: Je po čtvrt na pět, krásné páteční odpoledne. Připomínám, že se stále můžete zapojit do hlasování do vinilu a o vaše hlasy tentokrát usiluje Michal Pavlíček s deskou Na obzoru a proti němu stojí skupina Tango s albem Elektrický bál. K hlasování využijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Možnost hlasovat v tomto kole končí v pondělí 27. července v poledne a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou.
1: Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
0: Tomáš Kolmestr má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se tahne kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je asi půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Ve směru na letiště trvá silný provoz za Lachkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, regulují proto vjezdy do tunelu. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 se zastavuje na 2. kilometru. Kolona pokračuje nesouvisle Cínoveckou až do omezení Vekbelské. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu z okruhu ke Kbelské. V Radlické směrem do centra se sune kolona od Valtrovky k Mrázovce, celé je to na zhruba půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra opatrně před Lahovickým mostem, řeší tam nehodu a tvoří se kratší kolona. A v centru stále komplikace ve Vilzonově. Ve směru do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostu. V opačném směru, tedy na Pankrác, se popojíždí od Florence až před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: planet. Tak tohle byly Support Lesbians, teď už je střídá Mirek Kasan, který vám pro vás zprávy v půl páté.
1: Hezké odpoledne. V programu Nová zelená úsporám zatím podala žádost o státní podporu necelá tisícovka lidí. Loni za stejné období bylo přitom žádostí 4,5 tisíce. O podporu při energeticky úsporných renovacích domů a bytů je možné žádat už měsíc. Přímou dotaci do 400 tisíc korun můžou žádat jen zranitelné domácnosti. Většina dosáhne jen na bezúročné úvěry. Začíná mezinárodní ukulele festival. Zahajovací program dnes odpoledne hostí čajovna Tiny Tea House na Pražské Letné. Hlavní část akce se pak o víkendu přesune do areálu pivovaru v Úněticích u Prahy. Součástí programu budou taky workshopy pro začátečníky i zkušené hráče na ukulele. Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec hnutí SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám poslanec Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. Vzdušný prostor Rumunska narušil bezpilotní letoun. Podle informací prezidenta Nikušora Dana ho sestřelila rumunská stíhačka F-16. Odkud dron přiletěl, prezident neuvedl. Nedaleko hranic s Rumunskem ale dnes útočilo Rusko, mimo jiné na ukrajinský přístav Izmail. První trénink na nedělní velkou cenu Maďarska vozů Formule 1 vyhrál Charles Leclerc z Ferrari se skoro půl sekundovým náskokem před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Za nimi následovali ve shodném pořadí jejich týmoví kolegové Lewis Hamilton a Isaac Hadjar. V Praze bude večer a v noci jasno až polojasno. Nejnižší teploty klesnou ke 12 až 9 stupňům Celsia. Zítra má být slunečno s teplotami do 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na D5 z Plzně na příjezdu do metropole se zastavíte u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Pro osobní auto je to asi na 40 minut, pro kamiony je zdržení výrazně delší. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním. Plná je také ulice k Barandovu, a to už od Kauflandu. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Cínově už z konce D8 od prvního kilometru, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem z centra se zastavuje u Bulovky, kolona pokračuje až k nájezdu z Ekbelské. Ve Strakonické do centra se brzdí za sjezdem z okruhu před Lahovickým mostem, tam řeší nehodu. A v Radlické směrem do centra se sune kolona od Valtrovky k Mrázovce, celé je to na zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl páté, pěkné páteční odpoledne, je před námi víkend a předpokládám, že své volno budete chtít opět využít nějak smysluplně. Pár aktuálních tipů pro volný čas nabídneme už za okamžik. A s další muzikou už na Rádiu Praha čeká The Weeknd. I tedy Swims. Příjemný poslech.

0: Jen vteřiny nás dělí od 3:45 v páteční odpolední Praze. Teď pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: V holešovickém vnitrobloku bude v sobotu Lovers Market, to je největší a jediný pop-up výběrových second handů v Česku. Stojí na myšlence, že móda může být zodpovědná a přitom zábavná a stylová. Na jednom místě propojuje české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří s respektem k planetě a lidem. Lovers Market navštivte v holešovickém vnitrobloku. V zoologické zahradě bude zase víkend hmyzožravců. Ochutnáte tam hmyz na všechny způsoby, no a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podíváte i na to, co všechno chutná hmyzožravcům v zoo. A pod Žižkovskou televizní věží bude velká muzikálová show. Ta přinese výběr těch nejlepších skladeb a čísel z muzikálu divadla Kalich od prvního Hamleta až po nejnovější biograf Láska. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: A teď už opět aktuální pohled na silnice s Tomášem Kolmistrem. Tome, jak to vypadá?
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, nárazově se tak zastavíte i před ním. Plná je také ulice k Barandovu už od Kauflandu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, tam se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení je okolo půl hodiny. Před omezením ve Kbalské se popoježdí Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. V Liberecké směrem z centra se zastavuje u Bulovky, kolona pokračuje až k nájezdu ze Kbelské. Ve Strakonické do centra se brzdí za sjezdem z okruhu, to před Lahovickým mostem řeší nehodu. A v Radlické směrem do centra se sune kolona, a to od Valtrovky k Mrázovce, celé je to na zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: 16 hodin téměř 47 minut k tomu, páteční odpoledne na Rádiu Praha nekončí. Po zprávách v 17 hodin je tady už můj kolega Petr Zajíček. Stále dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík a užijte si víkend.
3: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Jonas Blue a Dakota na rádiu Praha, je přesně 17 hodin, čas na další dnešní zprávy s Mirkem Kasanem. Mirku, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, u mikrofonu už je Petr Zajíček. Pražský magistrát prověří bydlení úředníka Krejči, kterého v úterý zadržela policie. Má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Oprava tratě od zítřka omezí provoz vlaků mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem. Čeští hasiči jsou na cestě do Francie. S vrtulníkem budou pomáhat hasit požáry na západě země. A zítřek bude slunečný a naměříme až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úředník pražského magistrátu, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
3: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
1: Aleš Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Českého rozhlasu v bytě žije jeho otec. Krejča na dotazy nereagoval. Jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po úterním zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
1: Podrobnosti jsou na webu Českých drah. Česká diplomacie má nové informace o Čechovi zadrženém v Číně, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle něj budou celou kauzu řešit rezorty zahraničí a spravedlnosti obou zemí. V Číně o zadrženém Čechovi vyjednával i předseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Podle deníku N české bezpečnostní složky nevylučují, že by Čína mohla chtít muže vyměnit za jejího občana zadrženého v Česku, údajně kvůli špionáži. Vrtulník Black Hawk s posádkou českých hasičů je znovu na cestě do Francie. Bude tam pomáhat s hašením požárů na západě země, potvrdila to mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
5: Francie v rámci mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Giron, který ohrožuje obydlené území. Modul leteckého hašení, který vysíláme do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: Pomáhat s hašením budou od zítřka. Požár vypukl nedaleko Bordeaux v týdnu a rychle se šíří. Podle posledních údajů požáry zničily skoro 5000 hektarů území v okolí a úřady musely evakuovat zhruba 20 000 lidí. Tenistka Sára Bejlek se snaží postoupit do semifinále domácího turnaje WTA v Praze. Ve čtvrtfinále nastoupila proti Lili Tagerové z Rakouska a první set s ní prohrála 3-6. V už skončených čtvrtfinálových zápasech prohrála turnajová jednička Marie Bousková s pátou nasazenou Terezou Valentovou 1-2 na sety a přišla o šanci na obhajobu titulu. Ještě předtím přehrála Ukrajinka Snigurová Tajku Tarudeovou 2-0. Dnešní program na pražské štvanici uzavře český souboj mezi turnajovou dvojkou Barborou Krejčíkovou a Dominikou Šalkovou. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno a postupně se ochladí na 12 až 9 stupňů Celsia. Jasno až polojasno má být taky zítra s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Povane jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá po páté odpolední v dopravě, to už nám prozradí Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují proto vjezdy do tunelu, plná je také ulice k Barandovu. Okruh ještě jednou, tentokrát ve směru na D1, tam se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Před omezením v Ekbelské se sune kolona směrem do Letňan, v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. V Radlické směr centrum se popojíždí před Mrázovkou, a to už od Valtrovky. V Povltavské se jede pomalu od Čuprovy k Bulovce a v centru zůstává plná Vilzonová. Ve směru do Holešovic postojíte od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostu. V opačném směru, tedy na Pankrác, se zastavíte u Florence, popojíždí se až do Sokolské k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 17. hodině nám bude zpívat George Ezra, Mark Ambor, a bude tady třeba Sombr. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha příjemné páteční odpoledne.

0: Tak tolik Mark Ambor. Máme pátek a tak dnes večer po 9. hodině po zprávách tady bude náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Takže u mikrofonu Ilja Kučera mladší a necelých 60 minut rockové muziky z domova i ze světa. A teď odpolední doprava a tu stále sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení je okolo 30 minut, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Ve směru na letiště se popojíždí za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Regulují vjezdy do tunelu, plná je také ulice k Barandovu. Před omezením ve Kbalské se sune kolona směrem do Letňan, a to v Novopatské od sjezdu z okruhu. Ve směru do Hloubětina postojíte v Cínovecké už z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Na magistrále je plná Vlzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Také v opačném směru postojíte od Florence do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Tam je také plná Ječná ulice. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Scrollujete? Jen

0: Jax Jones a MNEK na Rádiu Praha. Jsou tady krátké zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. V Česku stoupl počet nakažených salmonelou. Jen za první pololetí roku lékaři evidovali 2,5 tisíce lidí, kteří se s nemocí léčili. V meziročním srovnání je to nárůst asi o 30%. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Riziko salmonelózy roste pravidelně v létě, a to kvůli vyšším teplotám. Potraviny bychom proto měli správně skladovat a tepelně je zpracovávat. Finanční gramotnost mladých Čechů ovlivňují tzv. Finfluenceři. Na sociálních sítích je podle agentury Ipsos sleduje 53% lidí mezi 16 a 30 lety věku. Radit si nechají třeba s investicemi. Česká národní banka ale doporučuje obezřetnost. Lidé by si měli zjistit, jestli mají influenceři dostatečné vzdělání nebo jestli nejsou ve střetu zájmu. Policisté hledají vězně, který utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech. Podle policejního mluvčího Jana Bílka není 34-letý Patrik Kuruc nebezpečný. Z pracoviště odešel kolem 11. hodiny. Jeho popis a fotografii zveřejnila policie na Facebooku. Pokud byste tohoto muže viděli nebo máte informace o tom, kde by se mohl pohybovat, volejte na linku 158. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu se v úterý setká ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, potvrdil to Bílý dům. Netanyahu se taky v úterý ve Washingtonu zúčastní obřadu k uctění památky amerického senátora Lindseyho Grahama, který byl zastáncem Izraele a také Ukrajiny. Informoval o tom úřad izraelského premiéra. Tenistka Marie Bousková titul na turnaji okruhu WTA v Praze neobhájí. Ve čtvrtfinále Live Sport Prague Open totiž prohrála s krajankou Terezou Valentovou po setech 6-2, 4-6 a 6-7 v rozhodujícím tiebreaku 6-8. V Praze bude večer a v noci jasno až polojasno a postupně se ochladí na 12 až 9 stupňů Celsia. Jasno až polojasno má být taky zítra. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 až 29 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 z Ústí nad Labem se zastavuje před sjezdem na Zdiby. Kolona pokračuje Cínoveckou do omezení Bekbelské, celé je to na zhruba 20 minut. V Novopatské se popojíždí směrem do Letňan z okruhu až do Kbelské. Na okruhu ve směru na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení okolo půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 5. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Strašnice za Europark. Omezení brzdí provoz u letiště směrem od Slaného, kolona se táhne od 3. kilometru od sjezdu na Kněževes. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru od Florence do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou

Už jste slyšeli o sportu padel? Nemyslím teď pedel, ale padel. O tento fenomén se zajímal naše létající redaktorka Monika. Za chvilku v našem týdenním seriálu o něm uslyšíte podrobnosti.

0: Tak to byly OMD, tedy Orchestra Manoeuvres in the Dark, britská formace, která už za měsíc, přesně 22. srpna, zahraje a zaspívá v pražských Holešovicích. V poslední době si lidé zamilovali hru padel. Jak se tento raketový sport hraje, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Tak padel je jeden z moderních raketových sportů. Je to taková odnož kombinace mezi tenisem a squashem. Rozdíly vlastně jsou v tom, že se hraje s jinou pálkou, hraje se s měkkýma míčema. Se squashem je ta podobnost vlastně v tom, že lze hrát i po odrazu, hraje se vlastně v uzavřeném prostoru, v kleci.
2: Představil mi sport ředitel tenisového klubu Sparta pan Miroslav Malý. Sport je ideální pro amatérské hráče.
1: Pro hráče, kteří začínají s raketovými sportama, je to opravdu vlastně jednodušší a i proto si myslím, že se z toho teď stal takový vlastně fenomén. Myslím si, že jako z hlediska obtížnosti tenis určitě nejtěžší sport z těch všech. Když postavím 4 amatéry na tenisový kurt, tak si vlastně nezahrajou. Lítá to zprava nahoru, dolů, míčky, sbírá se to, je to složité. Potom bych řekl vlastně, že druhý nejobtížnější je ten padel, kdy hraní je jednodušší, ale zase těžký na koordinaci, jsou tam ty odrazy a tak dále.
2: A možná díky tomu, že není padel tak náročný, je tato hra momentálně obrovským fenoménem.
1: Lidi ze sociálních skupin, jako mimo tenis, mimo sport, najednou mi říkají, znáš padel, máte to na Spartě, chcem si to zahrát a tak dále, jako celebrity. Vidím každou chvíli, že na mě na Instagramu někdo vyskakuje, že prostě zkouší ten padel. Uvidíme, jak to bude do budoucna, protože třeba ve Švédsku vlastně byl padel hrozný fenomén 2-3 roky zpátky. Teď, co mám informace, jak je to takový, že to tam až přehnali, že bylo hrozně kurtů všechno a už není ta poptávka taková, takže uvidíme.
3: Tak mě vysvětlete, prosím, ty pravidla, jaký jsou?
1: Úplně standardně vlastně hrajou 4 hráči, je to podobné tenisovému deblu. Můžou hrát i vlastně 2 hráči, ale to je nějaká odnož. Hraje se v podstatě tenisový debl, hraje se do 6 vlastně gamů. V případě, že je stav 5-5, hraje se vlastně jakoby do 7 nebo za stavu 6-6 tiebreak. Pravidla vlastně se různě přizpůsobují, jestli se hraje s výhodama nebo bez výhod. Servis se střídá také jako v tenisu vlastně po jednom gamu. Od tenisu se to liší hlavně jakoby tou dynamikou. No. Řekl bych, že je to jako velice dynamický, obratnostně náročný a tak dále.
2: Pokud se hru rozhodnete vyzkoušet, tak přeji hodně štěstí. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Praha žije sportem. A po 15 minutách se podíváme na silnice s Tomášem Kolmistrem.
4: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to na zhruba 20 minut. Plný je stále příjezd po D5C z Plzně od 5. kilometru. Navíc na 4. kilometru stojí poruchaný kamion v pravém pruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od sjezdu na Hostivař za Europark. Před omezením ve Kbelské se popoježdí v Cínovecké od čerpací stanice MOL a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. Omezení brzdí provoz u letiště směrem od Slaného, kolona se táhne od 3. kilometru od sjezdu na Kněževes a ve Vilzonově se táhne kolona směrem do Holešovic od hlavního nádrží k hlávku mostu, v opačném směru tedy na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. 1. a 2. srpna se Holešovická tržnice promění v největší přehlídku autorské tvorby. Prázdninový Design Market nabídne více než 120 tvůrců originální módu, šperky, keramiku, design, skvělé jídlo i pohodovou letní atmosféru. Přijďte objevit to nejlepší od lokálních značek. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Viny.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
6: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: tolik Janet Jackson na Rádiu Praha. Jsou tady zprávy na 18. hodinu, která se nám přiblížila, a ve studiu už kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Díky Petře, hezký podvečer. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Do Česka se mají příští týden vrátit tropy. Zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
3: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
4: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
3: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
5: Proběhlo to naprosto regulárním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
3: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
1: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Rekonstrukce dalšího úseku potrvá do poloviny srpna. Dopravní omezení zůstanou stejná jako dosud. Řidiči tak musí i nadále počítat se zúžením, uvedl ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
6: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
1: Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
7: Ráno to bude ještě na svetr.
8: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
7: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
8: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
1: Jih Evropy bojuje s rozsáhlými požáry. Španělská vláda vyhlásila stav nouze a obává se propojení požárů nedaleko Madridu. Tisícovky hasičů se snaží dostat pod kontrolu plameny na Sicílii. Francouzské úřady evakuovaly už přes 40 000 obyvatel z oblasti kolem Bordeaux, kam dnes odletěl vrtulník Black Hawk s posádkou českých hasičů. Bojovat se živlem začnou zítra. Desítky tisíc lidí z oblasti odjíždějí, na silnicích se tvoří kolony. Obyvatelé se evakuují i na lodích, svá plavidla nabídli i chovatelé ústřic. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl 19. etapu Tour de France, která končila legendárním stoupáním do Alp d'Huez a udělal další krok k obhajobě vítězství. Čtyřnásobný šampion slavného etapového závodu v proslulém kopci smazal ztrátu 3,5 minuty na uprchlíky v čele a po ohromujícím zrychlení v závěru vyhrál ztrátu náskokem 6 sekund před Francouzem Lenny Martinezem. Třetí ekvádorec Richard Carapaz na Pogačara ztratil 9 sekund. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno a postupně se ochladí na 12 až 9 stupňů Celsia. Jasno až polojasno má být taky zítra s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je situace na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
9: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště se táhne fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé to na asi čtvrt hodiny, navíc na 21. kilometru máme hlášenou nehodu. Plný je stále příjezd po D5 z 5. kilometru, navíc také na 4. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Cínovecké od sjezdu na Čakovice, také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem a v centru ve Vilzonově se táhne kolona směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu, v opačném směru tedy na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
11: Pražští hasiči.
12: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
13: V Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu se dozvíte, proč musí opustit svá dosavadní sídla muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Prozradíme, jak pokračuje náročná oprava Gbalské ulice a už za chvíli se s inspektory státní veterinární správy vypravíme na farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný páteční večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Lidé si na farmářských trzích v Česku mohou koupit třeba maso, mléčné výrobky nebo ovoce a zeleninu. Trhovci tyto potraviny musí skladovat při určité teplotě nebo řádně doložit jejich původ. Na dodržování pravidel dohlíží inspektoři státní veterinární správy. Kontrolovali také trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad v Pražských Vinohradech.
1: Dobrý den, Hlubová městská veterinární správa, jdeme k vám na kontrolu. Dodací listy k tomu budete mít.
2: Nějaký tady mám.
1: Už nám doměřil teploměr 7,7, což pro mléčné výrobky do 8 stupňů je v pořádku.
3: Pracovníci veterinární správy kontrolovali například stánek, kde prodává paní Andrea.
4: My to vídáme, máme kontroly dost často, takže víme už, jak to má být všechno označení a tak, takže dobrý.
3: Kontrolu tady v provozovnách, které prodávají masné a mléčné výrobky, prováděla Kateřina Hublová.
1: Kontrolovala jsem jednak značení výrobků, jejich ochranu proti kontaminaci, to znamená, jestli jsou balené, vesměs třeba byly balené, ale u těch nebalených, jakým způsobem jsou skladované, takže tady v obou případech byly chladicí vitríny. Dále jsem měřila teploty, jestli teploty i v těch vitrínách vyhovují těm daným komoditám, jestli mají dodací listy.
3: Tato inspekce dopadla podle Hublové dobře, není tomu tak ale vždy, potvrzuje ředitelka městské veterinární správy v Praze Kateřina Březinová.
5: Nedodržení teplotního řetězce, tedy potraviny nejsou uchovávány v takovém chladu, jak ji vyžadují. Ochrana před slunečním zářením, škůdci, jako jsou mouchy na farmářském trhu, nebo třeba nějakými zdroji znečištění, jako jsou holuby.
3: Letos zatím inspektoři zkontrolovali na farmářských trzích v Česku 165 prodejců. Pochybení našli u 16% z nich. Z Prahy Richard Webs, Český rozhlas.
6: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A jak to momentálně vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na okruhu z letiště je ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení asi čtvrt hodiny, navíc máme na 21. kilometru hlášenou nehodu tak opatrně. Před omezením Vekbelské už je jen kratší zdržení, čekejte ho v Cínovecké od sjezdu na Čakovice a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. V Bělohorské směrem centra se zdržíte asi 10 minut mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. Před omezením u letiště se krátce zdržíte, a to směrem do centra, tam se projíždí pouze jedním pruhem. A v centru Prahy je problém ve Vilzonově, kolony se táhnou od hlavního nádraží směrem do Holešovic až na Hlávkův most a také v opačném směru, tedy na Pankrác od Florence až k muzeu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Dělníci dokončili první polovinu oprav k Belské ulici a v noci ze čtvrtka na pátek zahájili práce na zbývajících jízdních pruzích. Oprava téměř 3-kilometrového úseku mezi Cínoveckou a Novopatskou potrvá do poloviny srpna. Do té doby musí řidiči stále počítat s omezením. Po Belské ulici přitom jezdí denně až 90 tisíc aut.
2: Tak provedli jsme zhruba pokládku asi 21 tisíc tun asfaltového souvrství. To stejné množství jsme nejdříve odfrézovali, vyměnili jsme svodidla, provedli jsme sanace podkladních vrstev, provedli jsme sanace kanalizací vůčních pustí, šachet, obnovili jsme dopravní značení.
3: Říká Petr Tesař ze společnosti Eurovia, která se na opravě k Belské ulice částečně podílí. Dělníci opravili silnici v jednom směru a budou pokračovat v druhém. Podle ředitele technické správy komunikací Filipa Hájka pokračují práce přesně podle plánu.
4: To, co se nám povedlo ještě udělat navíc, je rekonstrukce uzavřených ram, které jsme měli dělat v etapě 3, takže ty práce potom následné, které mají být někdy v říjnu, v listopadu, budou výrazně kratší.
3: V další etapě úprav čeká řidiče podobné omezení jako doteď, a to až do 15. srpna, říká Hájek.
4: Pořád pojedeme v režimu tunel, je tam jedna výjimka, my umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách.
3: Od začátku prací zaznamenalo TSK jenom 4 dopravní nehody. I tak náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů vyzývá řidiče k opatrnosti.
5: Nás čeká jeden potenciálně nebezpečný úsek, a to je sjízdná rampa z Novopatské do Belské ulice. Je to úsek, který je známý rizikem překlápění kamionů, ale ve chvíli, kdy nám tam budou ty kamiony jezdit ve dvou směrech proti sobě, tak to skutečně může potenciálně vést nebezpečným situacím.
3: Úpravy k Belské ulice vyjdou hlavní město na zhruba 600 milionů korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Posloucháte páteční pražský update a v rámci něj už je teď čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Prezident Petr Pavel dnes přijal na Hradě letošní české vítězky a finalistky tenisového turnaje ve Wimbledonu. Lindě Noskové a Karolíně Muchové poděkoval za to, že v Češích znovu na čas probudili to správné vlastenectví. Setkání na Hradě se zúčastnily také finalistky wimbledonského turnaje Legend, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. Plánovaný železniční tunel mezi Prahou a Berounem bude stát výrazně víc, než se předpokládalo, uvedl to generální ředitel správy železnic Tomáš Todt na dnešní prezentaci projektu. Dvoukolejný tunel dokáže zkrátit cestu vlakem z Prahy do Berouna o víc než půl hodiny. Projekt má vyjít na 76 miliard korun v dnešních cenách. Stavba tunelu dlouhého skoro 25 kilometrů by mohla začít přibližně v roce 2032 a potrvá 12 let. Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách uložil dnes pražský městský soud Věře Santos 5leté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu, zvířata ale zanedbávala a několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Santos podle žalobkyně Jany Murínové také prodávala štěňata jako čistokrevná, ačkoliv nebyla. Žena vinu od počátku odmítá, ponechala si lhůtu na odvolání. Dělníci upravují sady bratří Čapků na pražských vinohradech. Práce za zhruba 640 milionů korun by měly skončit v září. Součástí projektu je mimo jiné vybudování tzv. Pobytových schodů nedaleko základní školy Kladská. V parku přibudou i nové herní prvky, osvětlení a zeleň. Začíná třídenní festival Heatwave Horror. Nabídne výběr klasických i současných hororových filmů. Přehlídku v pražském kině Edison zahájí film Čarodějky z roku 1990, který je adaptací stejnojmenné knihy Roalda Dahla v režii Nicolase Rouga. Večer a v noci bude v Praze jasno až polojasno s nejnižšími teplotami mezi 12 a 9 stupni Celsia. Jasno až polojasno má být taky zítra s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je doprava po půl sedmé, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu z letiště ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje až k Ořechu, na 19. kilometr zdržení asi čtvrt hodiny. Okruh ještě jednou směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 78. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řidič mění kolo do vozovky a může se tak náhle vybočovat. Před omezením ve Kbelské už jen kratší zdržení čekejte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice a také v Novopatské od sjezdu na Satelice. Na příjezdu do metropole od Slaného opatrně u letiště, tam se zastavuje před omezením za sjezdem na Kněževes. A plná zůstává Vilzanova směrem do Holešovic od hlavního nádraží k Hlávkovu mostu a také v opačném směru od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Máme 24. července a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 24. července. Svátek mají Kristýny, tedy křesťanky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Rozsáhlý požár zachvátil České Budějovice v roce 1641, to je 385 let. V domě Dlaždiče, Řehoře Millera v Krajinské ulici, se neopatrností vojenského ranhojče vznítila mast a začala hořet střecha. V průběhu 7 hodin schořelo 226 domů, to je víc než polovina tehdejší zástavby města. Město automobilů v Michigan.

Americký archeolog z univerzity Yale Hiram Bingham před 115 lety v roce 1911. Machu Picchu bylo postaveno v klasickém inském stylu za použití kvádrového zdiva, tvořeného z opracovaných na sebe položených kamenů bez použití malty či jiného pojiva. Spoje jsou dodnes přímo dokonalé. Sportovní střelec Josef Panáček si vystřílel před 50 lety v roce 1976 ve skýtu na olympiádě v Montrealu zlatou medaili. Ve stejný den si připsalo Československo další zlato. Slovenský dráhový cyklista Anton Tkáč ve sprintu porazil ve finále legendárního Francouze Daniela Morellona. Karlovy Vary, Mariánské lázně a Františkovy lázně byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Staly se tak 15. českým zápisem v tomto prestižním seznamu. S nimi tam ten den přibyla i další slavná evropská lázeň.

0: Pražský update. Budoucnost dvou významných hudebních muzeí v Česku je v ohrožení. Jde o Pražská muzea Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Radní hlavního města tento týden schválili ukončení bezplatné výpůjčky dvou městských budov, které doteď využívá Národní muzeum právě pro výstavy věnované skladatelům. Objekty na Novotného lávce a v ulici ke Karlovu jsou ve špatném technickém stavu a potřebují rekonstrukci, na které ale Národní muzeum nemá peníze. Není tak jasné, zda a kdy se Muzeum Bedřicha Smetany nebo Muzeum Antonína Dvořáka do svých objektů vrátí.
1: V expozici je nejenom klavír Antonína Dvořáka, ale třeba i jeho pracovní stůl, partitura a mnoho jiných unikátů, které světově uznávaný umělec používal a které si přijíždějí prohlížet lidé z celého světa. Informace o muzeu najdete totiž v mnoha mezinárodních průvodcích.
2: Potom víme, že se tomu tady říká Michnův letohrádek a to je připisováno majiteli, respektive tvůrci této stavby, který nechal postavit si tady své letní sídlo, takzvaný Lusthaus. A potom v 18. století, v letech 1717 až 1720, a to byl Jan Václav Michna z Vacínova. A proto dneska v průvodcích a různě najdete označení Michnův letohrádek. Ještě bych řekla, že se dost často vyskytuje jeden název, a to je Villa America. Tenhle název, tento dům dostal někdy v první polovině 19. století, kdy se tady provozovala letní zahradní restaurace, které se právě říkalo Amerika. Takže to jsou takové tři označení, které možná ještě stále figurují v označení této budovy.
1: Uvádí současná ředitelka muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová v pořadu, který vznikl před několika měsíci a popisuje vznik samotného muzea v roce 1932.
2: Máme tady Dvořákův Bezendorfer klavír, který si objednal z Vídně a můžeme zkusit teda jenom pár tónů.
1: Kam přesně se ale tyto exponáty a památky přestěhují, zatím není jasné. Vyplývá to i z písemného vyjádření mluvčí Národního muzea Kristýny Kvapilové.
3: Současně bychom byli velmi rádi, pokud by i po jejím dokončení zůstaly obě budovy místem, kde bude důstojně prezentován život, odkaz a dílo Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. V tomto smyslu jsme vedení hlavního města Prahy nabídli naši odbornou spolupráci i maximální součinnost a jsme připraveni o budoucnosti obou muzeí vést další jednání. Péči o odkaz obou skladatelů považuje Národní muzeum za jednu ze svých dlouholetých priorit.
1: Budova na Novotného lávce, kde sídlí Muzeum Bedřicha Smetany, prošla naposledy velkou opravou po ničivých povodních v roce 2002. Barokní letohrádek v ulici ke Karlovu, kde je Muzeum Antonína Dvořáka, byl sice naposledy zásadně opravován v 90. letech minulého století, ale například v roce 2017 restaurátoři opravili cenné barokní fresky a v roce 2011 prošlo muzeum také částečnou půlroční rekonstrukcí. Pražský magistrát teď chce oba objekty opravit zásadně. Citujeme vyjádření mluvčího Víta Hofmana.
4: Po převzetí objektů bude nezbytné rozhodnout o jejich budoucím využití s přihlédnutí k jejich památkové ochraně. Následně bude nutné zajistit stavebně technické, historické a restaurátorské průzkumy, zpracování projektové dokumentace a projednání příslušných záměrů s orgány státní památkové péče. Teprve na základě těchto podkladů bude možné stanovit rozsah nezbytných stavebních úprav, jejich časový harmonogram i předpokládanou finanční náročnost.
1: Po rekonstrukci chce magistrátní odbor majetku konzultovat budoucí využití s odborem kultury. Chce, aby i nadále obě budovy sloužily kultuře, společenským akcím nebo byly využity v cestovním ruchu. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu na 19. kilometr. Tam navíc řeší nehodu dvou osobních aut v odstavném pruhu s držení asi čtvrt hodiny. Okruh ještě jednou směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici. Na 78. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Řidič mění kolo do vozovky, může se tak náhle vybočovat, na místě už je i šipka silničářů. Na příjezdu do Prahy od Slaného opatrně za sjezdem na Kněževes. Na 2. kilometru se srazila dvě osobní auta a blokují pravý pruh. A ve Vilzonově směrem do Holešovice se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: pojďme se podívat na počasí. Tak v noci i zítra už bude polojasno až jasno. Teploty v noci 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den už budou letní 27 až 29 stupňů. No a v neděli bude ještě o něco tepleji, ale také přibude oblačnost.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský magistrát prověří bydlení úředníka Krejči, kterého v úterý zadržela policie. Má v nájmu městský byt, přitom ale bydlí ve vile. Poslanec SPD Foldyna nesmí navazovat kontakt s manželkou další měsíc. Soud rozhodl předběžným opatřením. Sociální síť TikTok podle Evropské komise porušuje pravidla pro ochranu dětí na internetu. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Úředník pražského magistrátu, kterého v úterý zadržela policie, má v pronájmu městský byt. Přitom podle zjištění Českého rozhlasu bydlí ve vile na okraji Prahy. Magistrát prověří, jestli ředitel odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča neporušuje nájemní smlouvu. Českému rozhlasu to řekl mluvčí úřadu Vít Hofman.
2: Tyto informace také považujeme za velmi závažné, šetříme je a pokud se potvrdí, že došlo či dochází k porušování podmínek nájemní smlouvy, vyvodíme z toho okamžité důsledky, včetně možného ukončení nájemní smlouvy.
0: Aleš Krejča platí městu měsíční nájemné přes 6 tisíc korun. Podle zjištění Českého rozhlasu v bytě žije jeho otec. Krejča na dotazy nereagoval. Jeho otec potvrdil, že úředník v bytě nebydlí. Policisté po zásahu na magistrátu obvinili 6 lidí a 2 společnosti. Praha 1 nechá opravit celokovové lavičky v parku Lanova na náměstí Ludvíka Svobody. Celkem za rekonstrukci skoro 90 kusů zaplatí víc než 600 tisíc korun. Hotovo by mělo být zhruba za rok. Uvedla to nezávislá místostarostka první městské části Kateřina Klasnova.
3: Repase původních laviček je levnější a lepší varianta, než kupovat lavičky nové. Lavičky projdou kompletní renovací, zejména se to bude týkat nátěru.
0: Okresní soud v Děčíně rozhodl, že poslanec SPD Jaroslav Foldyna nesmí žít ve společné domácnosti se svou ženou další měsíc. Prodloužil tak jeho předchozí vykázání kvůli údajnému domácímu násilí. Českému rozhlasu to řekl sám poslanec Foldyna. Okresní soud v Děčíně potvrdil, že rozhodl, nechtěl ale komentovat jak. O předběžné opatření požádala děčínský soud poslancova manželka včera. Incident, během kterého Jaroslav Foldyna údajně napadl svoji ženu, se stal před 2 týdny. Policie mu zároveň zabavila legálně držené střelné zbraně. Čínská sociální síť TikTok dostatečně nechrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžného vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta.
4: Děti mohou mít na TikToku veřejný účet a jejich videa tak může sledovat kdokoliv, dokonce i lidé mimo tuto sociální síť. Cizí lidé tak mohou nahlížet do soukromí dítěte. To podle Evropské komise může vést k nežádoucím kontaktům s potenciálními pachateli. Obsah dětských uživatelů TikToku také může být zneužitý ke kyberšikaně. Komise upozornila na možné celoživotní následky. Videa totiž mohou zůstat online navždy a pronásledovat uživatele až do dospělosti. Unijní exekutiva vyzvala TikTok k nápravě situace, jinak mu hrozí pokuta ve výši až 6% celosvětového ročního obratu společnosti. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: 19-letá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze obhájkyni titulu Marii Bouskovou 2-6, 6-4 a 7-6 a postoupila do semifinále. V něm zítra narazí na Ukrajinku Darius Nigurovou, která zvítězila nad Thajkou Lanlanou Traudiovou 6-0 a 6-3. Neuspěla nasazená trojka Sára Bejlek, která podlehla Rakušance Lili Tagerové 3-6 a 4-6 a o postup do semifinále se pak na štvanici utkali turnajová dvojka Barbora Krejčíková s Dominikou Šalkovou. Krejčíková před malou chvílí zvítězila 2x6-3. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr. Hezký večer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu na 19. kilometr. Tam navíc řeší nehodu dvou osobních aut v odstavném pruhu s držení asi 15 minut. Okruh ještě jednou směrem na D1 opatrně za sjezdem na Jesenici na 78. kilometru stojí kamion s defektem v odstavném pruhu. Na příjezdu do Prahy od Slaného opatrně za sjezdem na Kněževes na 2. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují pravý pruh, kolona se táhne už ze 3. kilometru. A ve Vilzonově směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu, hezký večer.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: A to už je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Justin Bieber, Portugal The Man v Offenbach remixu, a třeba Lady Gaga. Ale jako první v této hodině se hlásí o slovo kapela, která zítra večer vystoupí na festivalu Benátská v Liberci. Vesci, tady je Lucie. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům, častěji než jindy ale hrozí také infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychle množí a z původně příjemného posazení tak může být třeba nákaza salmonelou. Podle Státního zdravotního ústavu je letos v prvním pololetí onemocnělo skoro 2,5 tisíce lidí, meziročně asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin by měly být nejenom lidé doma, ale také restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin. A to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnící řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
6: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.

Máme 5 minut po 7:30, je čas připomenout hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Ještě celý víkend můžete rozhodovat, co si budeme v pondělí, poslední červencové pondělí večer, 27. tedy po 21. hodině po zprávách hrát. Jasné je, že to bude česká muzika a stojí proti sobě novinka Michala Pavlíčka, album s názvem Na obzoru. Je to věc, kterou si letos Michal vydal nebo nadělil k 70. narozeninám, anebo je tady možnost hlasovat pro album z roku 1986, takže návrat o 40 let zpátky. Skupina Tango tenkrát vydala svoje debutové album Elektrický bál. Tak co nakonec, budeme hrát v pondělí večer Michala Pavlíčka Na obzoru nebo Tango Elektrický bál, je to na vás. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Tak to bylo Slow Hand, Eric Clapton na rádiu Praha. Jsou tady Pražské typy a Jirka Štefl.
1: V holešovickém vnitrobloku bude v sobotu Lovers Market, to je největší a jediný pop-up výběrových second handů v Česku. Stojí na myšlence, že móda může být zodpovědná a přitom zábavná a stylová. Na jednom místě propojuje české a slovenské značky s udržitelným přesahem, designéry, kteří pracují s recyklovanými materiály a značky, které tvoří s respektem k planetě a lidem. Lovers Market navštivte v holešovickém vnitrobloku. V zoologické zahradě bude zase víkend hmyzožravců. Ochutnáte tam hmyz na všechny způsoby, no a v rámci speciálních komentovaných krmení a setkání se podíváte i na to, co všechno chutná hmyzožravcům v zoo. A pod Žižkovskou televizní věží bude velká muzikálová show. Ta přinese výběr těch nejlepších skladeb a čísel z muzikálu divadla Kalich od prvního Hamleta až po nejnovější biograf Láska. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
3: Akce, kamera, jede.

0: Tak to byly Martin Garrix a Ed Sheeran na Rádio Praha. Teď už zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila. Ve studiu je Mirek Kasan. Mirku, příjemný páteční večer.
1: Hezký večer, Petře.
2: ODS vyzvala k nejmenování Radomíra Lešáka do čela pražského letiště Václava Havla. Oprava tratě od zítřka omezí provoz vlaků mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem. 10 mrtvých a 100 zraněných si vyžádal ruský raketový útok na Kyjevskou oblast. A zítřek bude slunečný a naměříme až 29 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Opoziční ODS vyzvala vládu, aby do čela pražského letiště nejmenovala Radomíra Lašáka. Kabinet by měl zároveň podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky zveřejnit dokumenty k výběrovému řízení. Považuje ho totiž za netransparentní. Radomír Lašák, který v konkurzu zvítězil, v minulosti působil v čele českých aerolinií v době jejich úpadku. To podle Martina Kupky spolu s plánem premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše prodat akcie letiště volává podezření.
4: Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu teda tahle trojka, Andrej Babiš, Alena Schillerová a Radomír Lašák směřují? K tomu, aby tady předvedli další fiasko, totální ekonomické fiasko, nebo k tomu, aby se odehrála loupež století?
2: Ministerstvo financí, které je jediným akcionářem ruzyňského letiště, kritiku odmítá. Podle něj je Radomír Lašák zkušeným profesionálem a jeho spojování s úvahami o prodeji části letiště je manipulativní. Mezi Smíchovským a hlavním nádražím v Praze od zítřka nepojedou vlaky. Dělníci tam budou opravovat trať. Cestující musí místo 5 vlakových linek využít městskou hromadnou dopravu. Výluka skončí v pondělí, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
5: To vždy v čase od 8 do 18 hodin. Výluku využijeme k napojení nově zrekonstruovaných částí nádraží Smíchov. Budeme například výškově upravovat a svařovat koleje. Omezení se dotkne především rychlíků ve směru na Plzeň a Klatovy a osobních vlaků linky S7 do Karlštejna a Berouna.
2: Podrobnosti najdete na webu Českých drah. Státní zástupkyně Petra Lastovecká by mohla dostat další vytýkací dopis. Olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun zvažuje, že ji znovu pokárá za její dubnový rozhovor o bitcoinové kauze. To už jednou udělal, výtku mu ale vrátil kárný senát. Podle něj Radim Dragoun třeba nedal Petře Lastovecké prostor k vyjádření. Podle zjištění i rozhlasu tak učinil toto úterý. Státní zástupkyně Lastovecká pochybení od začátku odmítá. Ruský raketový útok v ukrajinské Kyjevské oblasti nepřežilo nejméně 10 lidí, zraněných je asi stovka. Střely zasáhly výstavu soukromých výrobců bezpilotních technologií a techniky, informoval o tom generální prokurátor Kyjevské oblasti.
6: Ukrajinská generální prokuratura zahájila 2 trestní řízení. První proti Rusku a druhé s organizátory výstavy vojenské techniky, kteří zřejmě porušili závazná pravidla pro pořádání veřejných akcí v době válečného stavu. Pozvánka na výstavu pod otevřeným nebem a s praktickými ukázkami dronové techniky se navíc objevila v otevřených zdrojích. Raketový úder potvrdil ukrajinské televizi Apostrof i zakladatel zbrojní společnosti First Contact Valerij Borovik, jehož kolegové se akce účastnili. Další mrtvé a zraněné hlásí úřady z východu ukrajinského Sloviansku, kde při útoku leteckými bombami zahynulo 5 lidí a asi 10 bylo zraněno. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
2: Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál horskou 19. etapu Tour de France. V čele průběžného pořadí už má víc než 7-minutový náskok před Belgičanem Remkem Evenpoolem a udělal tak další krok k obhajobě vítězství. Pogačar nejprve dohnal vedoucí trojici cyklistů v závěrečném stoupání na Alpe d'Huez a na posledním kilometru zrychlil a soupeřům ujel. Nejlepším z Čechů byl v 19. etapě Tour de France 75. Matyáš Vacek. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni. Povane jen slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě dopravní informace stručně po 20. hodině, tak většinou už se provoz uklidňuje, ovšem neplatí to samozřejmě jako téměř každý pátek, je teď o prázdninách. Pro cestu z Prahy na Brno je tam to dopravní omezení za Prahou, takže tam se samozřejmě stále ještě jede v koloně a momentálně je to tedy na té D1 od sjezdu na Velké Popovice od 15. kilometru až po sjezd na Benešov 21. kilometr, tak tady se zhruba zdržíte. A ještě informace z D7, pokud jedete směrem do Prahy, tak pozor, za sjezdem na Kněževes je tam hlášená dopravní nehoda. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 8. večerní. Dermot Kennedy. Budou tady Purple Disco Machine a Sophie and the Giants. A třeba Sabrina Carpenter. A já jsem Petr Zejček, přeji vám příjemný večer.

0: Tak to byla Enigma z 90. na Rádiu Praha. Po 93 letech si mohou lidé prohlédnout lunety Mikuláše Alše. Vystavují je muzejníci v opraveném pivovaru v Kralupech nad Vltavou. Lunety, namalované v roce 1907, se do sbírek tamního krajinského muzea dostaly jako dar ve 30. letech minulého století. Poté ale ležely v sejfech a depozitářích, a to až do letošního roku.
1: Luneta svatý Václav, úhel na papíře, rozměr 240x165 cm.
2: Oblíbené téma Mikuláše Alše, a to je jeden z českých patronů a svědců, a to je svatý Václav, a vedle něj klečí anděl s praporcem.
1: Ředitel muzea v Kralupech nad Vltavou Jindřich Bartovanec Havlík.
3: Když se podíváme blíž, tak je to nějaký klasický papír?
2: Je to klasický dobový papír, my bychom mu dneska řekli balící nebo baličák, ale samozřejmě je to klasický papír, na který se skicovalo, kreslilo.
3: Když přejdeme k jednomu z informačních panelů, tak přímo tato luneta je vidět na stěně hostince. Co to je za hostinec?
2: Jedná se o hostinec a pivovar u Šenfloku v Praze, ale bohužel se nedochoval.
3: Těch lunet je tady 7.
2: Všechny, co tady vidíte, byly v reálu na zdech pivovaru u Šenfloku.
3: Přejdeme tady k další zajímavé lunetě, která má název Řemesla. Je zvláštní tím, že jako jediná, když se koukneme velice pozorně třeba na boty, tak jsou tady takové tečky.
2: To je taková zvláštnost, taková technika, jakým způsobem se přenášela kresba na zeď. Čili ona se udělala na papír a pak ty linie se propíchaly, byly 3 mm, 2 mm od sebe, a pak se přeložily na zeď, tak vlhkou technikou pomocí houby nebo vlhké látky se přenesly vlastně na zeď a tam se otiskly ty kresby v místech té tečky, kde vlastně propouštěla tu kresbu na zeď, a tím pádem nemusel překreslovat, ale už to měl přenesené malíř přímo na zdi.
3: Přímo za námi je tubus, to je ten tubus, ve kterém léta byly.
2: Ty lunety nebyly nikdy vystavené, takže když jsme slíbili výstavu, že je vystavíme, tak jsme pak trošku trnuli, v jakém budou stavu, až ten tubus otevřeme, nebo už všech 7 lunet byly smotáno dohromady.
3: Z pivovaru jsme přešli přímo do Kralupského muzea. Klára Váně z Kralupského muzea. Kláro, kdy ty lunety byly namalované?
4: Lunety byly namalované pro pivovar u Šenfloku kolem roku 1907.
3: Kdy ta díla Kralupy dostaly?
4: Do Kralup se ty návrhy dostaly v roce 1933 darem od kralupského lakírníka Kořána. Poté 3 roky muzejníci přemýšleli, jak tyto velkoformátové lunety vystavit, a lunety nakonec byly uloženy v Kralupské spořitelně v sejfu.
3: A pak putovali do Velvar.
4: Poté, když bylo v 60. letech, když byl zrušen Kralupský okres a s ním i muzeum zde, tak byly převezeny do Velvar, kde vlastně byly doteď.
1: Výstava lunet v opraveném pivovaru potrvá do 29. srpna. Z Kralup nad Vltavou Radek Duchoň, Český rozhlas.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

Scar Tissue a Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. No a když už rocková muzika, tak proč ne hned celou hodinu? A to v té příští hodině mezi 9. a 10. hodinou, ostatně jako každý pátek, tady bude náš pravidelný hudební speciál Rock je náš. Za mikrofonem bude Ilja Kučera mladší, no a co si pro vás tentokrát připravil, tak budou tady třeba Simple Plan, taky Liam Gallagher, tedy jeden z členů skupiny Oasis, solově, Bryan Adams, Kanaďan, který se letos opět chystá do Prahy před vánočními svátky, bude v O2 aréně. No a z české muziky se můžete těšit v dnešním Rock je náš na třeba Burmu Jones a nebo kapelu, o které už opravdu dlouho nebylo slyšet. Ona vlastně už neúčinkuje, ale na přelomu 80. a 90. let to byl opravdový fenomén. Vydali dvě alba, jedno bílé, jedno černé, a jmenovaly se Nová růže. Možná si na ně pamatujete, je to kapela, která po rozpadu skupiny Tango koncem 80. let se právě dala dohromady kolem Oty Baláže z Tanga a Viléma Čoka. Petr Roškaňuk tam skvěle hrá na kytaru. Prostě byla to výborná formace, ale neměla dlouhého trvání. Tak právě Novou růži si dneska jednou skladbou připomeneme teď tady mezi 9. a 10. v pořadu Rock je náš. Tak pokud máte rádi rockovou muziku, rozhodně i nadále poslouchejte Rádio Praha.

0: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.
1: In the year of our Lord, 992.

0: Růžencovou slavnost, jedno z nejslavnějších děl v Česku, si lidé v prostorách Národní galerie budou moci prohlédnout už jenom do konce srpna. Potom bude obraz německého malíře Albrechta Dürera přenesen do dílen restaurátorů, kde ho budou 5 let opravovat. Stát by to mělo asi 9 milionů korun a dorazit by měl kvůli tomu i tým německých a italských restaurátorů, protože v Česku se ještě nikdy takto rozsáhlé Dürerovo dílo neopravovalo.
1: Toho Bohdá nebude, aby císař a král Rudolf. Druhý.
2: Do Prahy obraz zakoupil císař Rudolf II. Jako jedno z mála děl z rudolfínských sbírek unikl Švédům a v Praze zůstal. Později ho získali strahovští premonstráti a od nich ho v roce 1934 koupil československý stát. Postaral se o to sběratel umění Vincenc Kramář a už tehdy byl nejdražším zakoupeným dílem v nově vzniklém samostatném Československu.
3: Ta hodnota byla stanovena na nějakých 9,6 milionů tehdejších korun, což už nám mnoho neřekne, ty peníze měly tenkrát úplně jinou hodnotu.
2: Oprava růžencové slavnosti se plánuje asi už od 19. století, říká s úsměvem Olga Kotková, která se jako historička specializuje na umění 15. a 16. století a sama o sobě říká, že pro růžencovou slavnost má prostě slabost.
3: Už krátce poté, co ji Albrecht Dürer namaloval v Benátkách, tak ten obraz začal chátrat. Takže on už v minulosti prošel celou řadou náročných oprav a poslední takovou jako zásadní opravou, kterou prošel, to bylo v letech 1839 až 1841. A vlastně ta restaurace z mé strany dopadla tak na 50%. Johann Grus vlastně nezvládl tu složitou technologii, byl v časovém presu. A v podstatě od té doby, co tato restaurace byla dokončená, tak se neustále mluví o tom, měli bychom ten obraz restaurovat znova.
2: Růžencovou slavnost znázorňují ve všech učebnicích a zásadních publikacích dějin umění. Na obraze je Panna Marie na trůně s Ježíškem, svatým Dominikem a anděli. Udělují požehnání v podobě věnců z růží. V pozadí výjevu přihlíží sám Dürer jako extravagantně oblečený plavovlasý mladík.
3: Běžný oděv mužů byla taková ta černá šuba, černý plášť. Ale pozor, Albrecht Dürer, který byl muž velmi extravagantní, tak ten si dal záležet a na ten obraz tak sám sebe vymaloval v pruhovaném červeno-černém oblečku, na který byl velmi pyšný.
2: Znalkyně růžencové slavnosti Olga Kotková, která je současně dočasně pověřenou ředitelkou Národní galerie, dodává, že Dürer velmi dbal na svůj zevnějšek a zajímal se o dobovou módu.
3: Žádná černá předepsaná šuba obvykla velmi extravagantní módní počin.
2: Albrecht Dürer patří k největším německým výtvarníkům. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.
4: Praha žije kulturou.

0: 21. hodina jsou tady zprávy, no a samozřejmě ve studiu už je připraven kolega Mirek Kasan. Tak Mirku, přeji ti stále příjemný páteční večer.
1: Já tobě, Petře, a všem, kteří nás poslouchají. Silničáři začali opravovat druhou polovinu Kbelské ulice v Praze. Omezení trvají. V pražských Hlubočepích stojí nová zvonice. Lidé si ji vybrali v participativním rozpočtu. Český vrtulník z hasiči už přiletěl do Francie pomáhat s likvidací lesních požárů. A zítra bude jasno až polojasno s teplotami do 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Řidiči v Praze jezdí ode dneška po opravené části Kbelské ulice. Dopravní omezení ale zůstanou stejná jako dosud. Rekonstrukce dalšího úseku potrvá do poloviny srpna. Řidiči tak musí i nadále počítat se zúžením. Uvedl to ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: Pořád pojedeme v režimu tunel. Je tam jedna výjimka. My umožníme výjezd z toho tunelu na obou rampách. Doufáme, že toto trochu ulehčí Kbelům.
1: Nová zvonice stojí poblíž ulice ke hřbitovu v pražských Hlubočepích. Její součástí je také plastická mapa bývalých i současných usedlostí v této oblasti. Obyvatelé městské části si zvonici vybrali v participativním rozpočtu. Městská část za ně zaplatila bezmála 2,5 milionu korun. Pokračuje mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
4: Nové dílo má odkazovat na historii této části metropole, kterou protíná unikátní železniční trať Praha-Smíchov-Hostivice, takzvaný pražský Semmering, a v minulosti se tu průmyslově vyráběl cement.
1: Vrtulník Black Hawk s českými hasiči už dorazil do Francie. Bude tam od zítřka pomáhat s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele přistál okolo 6. večer na letišti poblíž města Bordeaux na západě země. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Kromě českých a slovenských vrtulníků na místě působí hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska. Jejich nasazení umožňuje mechanismus civilní obrany Evropské unie, který Francie kvůli požárům aktivovala. V Polsku začal rozpad nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost. Její předseda Jaroslav Kaczyński nechá vyškrtnout ze strany 30 politiků, mezi nimi expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten před několika týdny založil sdružení Rozvoj Plus. Přibližně 30 vyloučených politiků odmítlo podepsat prohlášení, že ke sdružení nepatří.
5: Všichni věděli, co mají podepsat. Zároveň všichni věděli, jaké budou následky, pokud nepodepíšou.
6: Řekl k vyloučení předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslav Kaczyński s tím, že se s dotčenými poslanci nechce loučit s nevraživostí. PiS měl dosud v polském parlamentu nejsilnější klub. O členství ale přijdou ti poslanci, kteří se připojili ke sdružení Rozvoj Plus expremiéra Mateuše Morawieckého. Ten tvrdí, že Rozvoj Plus neměl straně škodit, ale měl oslovovat nové voliče. Někteří členové PiSu ale sdružení považovali za novou politickou formaci, která by oslabila stranu v parlamentních volbách. Ty se v Polsku konají příští rok v říjnu. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Tenistka Barbora Krejčíková prošla do semifinále turnaje okruhu WTA v Praze. Ve čtvrtfinále zdolala krajanku Dominiku Šalkovou 2x6-3. Mezi elitní čtyřkou je taky Tereza Valentová, a to po výhře 2-1 nad obhájkyní titulu a nasazenou jedničkou Marií Bouskovou. Vypadla naopak Sára Bejlek, která na pražské štvanici podlehla Rakušance Tagerové 3-6 a 4-6. Semifinálovou čtveřici na Live Sport Prague Open doplnila Ukrajinka Snigurová, která zdolala Tara Rudijovou z Thajska 6-0 a 6-3. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 29 stupni. Vát bude jen slabý vítr.

kapela Simple Plan otevřela písničkou Shut Up naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rock je náš. Pročiž vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a jako obvykle nabízí 55 minut bytostně rockové muziky tuzemské i zahraniční, archivní i současné. No a my se v Kanadě ještě chviličku zdržíme, ale vrátíme se do minulosti. A to za kapelou BTO, nebo chcete-li Blackman Turner Overdrive. A jejich písničkou

0: you, Birmingham! God bless Black Sabbath! God bless Ozzy Osbourne!
1: Jan Booth, 28-letý anglický zpěvák, o kterém odborná veřejnost a kritici soudí, že je velikou, ale velikou nadějí současné světové rockové scény. My jsme si nedávno představili jeho velmi vydařené EPčko se členy kapely Aerosmith. Teď jsme si ho ovšem poslechli v živé cover verzi písně Changes, původně z repertoáru skupiny Black Sabbath. A teď se na chviličku vydáme domů za kapelu Burma Jones a poslechneme si jejich píseň

písničkou I'll Stand For You. To byla americká kapela Sunstorm, kapela, kde za solovým mikrofonem stojí Ronnie Romero, původem chilský zpěvák, který působil třeba v poslední sestavě skupiny Rainbow Richieho Blackmora. No a teď si pro změnu dopřejeme trochu poctivého britského progresivního roku, a to se skupinou Frost a jejich písní Repeat to Fate.

Po anglickém progresivním roku teď pojďme odlehčit trochou kanadského pop roku. A to navíc z pera a v podání jednoho z největších hitmakerů tohoto stylu Briana Adamse. Poslechneme si jeho písničku Always Have, Always Will.

0: Hospodinové s Flátem. Tohle to byla kapela Nová růže. Nová růže to byla jedna z nejpopulárnějších a nejúspěšnějších tuzemských kapel přelomu 80. a 90. let. Bohužel měla poměrně jepičí život a zanechala po sobě pouhá dvě alba. Tahle ta písnička byla z alba debutového a to druhé potom vyšlo v roce 1991. No a tady už je vzpomínka na zesnulého kytaristu a zakládajícího člena skupiny Kiss. A tady už je vzpomínka na kytaristu a zakládajícího člena skupiny Kiss, Ace Frehleyho, a to v jeho solové nahrávce Blinded.
1: Rádio Praha, rok

0: písničkou Bookmarks. To byla britská skupina Big Big Train. A my se teď z britských ostrovů, pravlasti Hard Rocku, přesuneme do západních Čech, konkrétně do lázeňského města Karlových Varů. Právě odtud totiž pochází neméně Hard Rocková skupina Koda. A ta v písničce Liverpool vzdává hold všem svým hudebním vzorům.
1: Rádio Praha, rock je náš.
2: Rock je náš.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Summer 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší z 90.
0: Každou sobotu na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.
2: Je 22 hodin. Opoziční ODS kritizuje výběr nového šéfa pražského letiště. Podle vlády bylo výběrové řízení v pořádku. Pražský městský soud osvobodil domobranecký spolek, který pomohl vyslat Čecha na Donbas. Salmonelózou letos v Česku onemocnilo víc lidí než loni. V létě riziko nákazy roste. A zítřek bude slunečný a naměříme až 29 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
2: Vedení ODS vyzvalo vládu, aby přehodnotila jmenování Radomíra Lašáka do čela pražského letiště. Vedení má převzít od srpna. Občanští demokraté žádají taky zveřejnění podrobností k výběrovému řízení. Považují ho totiž za netransparentní.
3: Předseda ODS Martin Kupka připomněl, že Lašák v minulosti řídil české aerolinie v době jejich úpadků. Spolu s plánem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO vložit část akcí letiště na burzu to podle Kupky vyvolává podezření.
4: Tohle dává i české veřejnosti jasnou zprávu, že se tu něco problematického chystá.
3: S tím ale nesouhlasí ministerstvo financí, které je jediným akcionářem letiště. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO bylo výběrové řízení v pořádku.
5: Proběhlo to naprosto regulérním způsobem, všichni se shodli na konkrétní osobě.
3: Kvůli výběru Lašáka a obavám o další směřování státní společnosti vyhlásili v úterý odbory na letišti stávkovou pohotovost. David Šalek, Český rozhlas.
2: Podmíněnými tresty dnes Městský soud v Praze potrestal dva lidi v kauze paramilitárního spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Podle obžaloby skupina pomohla vyslat v roce 2017 na Donbas muže, aby se připojil k separatistům. Podle soudu ale nešlo o podporu terorismu, ale o účast na nestátní ozbrojené skupině a za tento trestný čin hrozí mírnější tresty. Státní zástupce Martin Bílý pro tři lidi navrhoval desetileté tresty vězení. Jedné ženě necelých 7 let. S rozhodnutím soudu proto nesouhlasí a na místě se odvolal.
6: Důkazy, které jsou zajištěny soudu, stačí pro rozhodnutí o vině a i ohledně právní kvalifikace, kterou jsem navrhoval. Takže v tomto směru já se soudem neshoduju. Nicméně to rozhodnutí je napadeno obváděním, není to pravomocné, takže bude rozhodovat odvolací soud.
2: Samotný spolek Českoslovenští vojáci v záloze za mír a další dva obžalované dnes soud obžaloby zprostil. V Česku stoupá počet lidí nakažených salmonelózou. V prvním pololetí jich touto střevní infekcí onemocnilo skoro 2,5 tisíce. To je proti stejnému období loni asi o 30% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Podle lékařů v létě riziko nákazy z jídla kvůli vyšším teplotám roste. Chlazené potraviny bychom proto měli udržovat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Uvedla to mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechova.
7: Mezi další důležitá opatření patří rychlé schlazení a uložení zbytků jídel, jejich následné důkladné prohřátí před konzumací, také používání pasterovaného mléka a mléčných výrobků, omývání ovoce a zeleniny před konzumací a kontrola data použitelnosti potravin.
2: Čína dnes přidala na svůj exportní sankční seznam dalších 14 subjektů z Evropské unie. Podle agentury AFP je na čínském seznamu i česká firma Tatra Trucks, vyrábějící nákladní a vojenské automobily. Peking tak reagoval na nejnovější unijní balík protiruských sankcí, do kterého 27 zařadila i 14 podniků z Číny a Hongkongu. Odůvodňuje to jejich podporou ruského zbrojního průmyslu v době války na Ukrajině. Fotbalista Filip Horský přestoupil z pražské Slávie do Slovácka. V Uherském Hradišti podepsal smlouvu do léta 2029. Klub to uvedl na webu. S mužstvem absolvoval 23-letý útočník už část přípravy a teď se Slovácko dohodlo s českým mistrem na jeho přestupu. Slávia si ale zajistila nárok na zpětný odkup Horského. Večer a v noci bude v Praze polojasno až jasno a postupně se ochladí na 12 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 27 a 29 stupni. Povane jen slabý vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: jen pár minut od rušného centra Prahy existuje místo, kde je najednou úplné ticho. O zahradě Ztracenka na pražském Albertově moc lidí neví a možná proto byste sem měli zajít. Odměnou vám bude překrásný výhled na Podskalí a nedaleký Vyšehrad. Původně sloužila zahrada jako sad a vinice a v období socialismu fungovala taky jako dětské hřiště. Dnes díky rekonstrukci připomíná zahradu italského typu. Tvoří ji totiž cihlové terasovité zítky, které můžete znát ze zahrad pod Pražským hradem. Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit osmdesátek Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: nejdelší vztah v životě má člověk sám se sebou. Ale hned druhou příčku, alespoň podle statistik, zaujímají sourozenci. Lidé, které jsme si stejně jako rodiče nevybrali, ovlivňují náš život i naše další vztahy, a to pozitivně i negativně. Totéž samozřejmě platí o našem vlivu na životy jejich. A proto je dobré o tom něco vědět. Do sourozenecké laboratoře vás zve a dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Po čase máme tedy další vztahové téma, to znamená, že vítám pravidelného hosta, párového terapeuta a spisovatele Honzu Vojtka. Dobrý den.
2: Dobrý den, Čárku, děkuji zase za pozvání.
0: No tak proč bych to posluchačům nepřiznala, že s tímhle nápadem probrat sourozenecké téma jste přišel vy, tak mě napadá, že to muselo mít nějaký důvod, jestli třeba ty naše sourozenecké vztahy, to naše postavení v rodině se promítá i do toho, byť i nevědomně, jak se chováme v životě s těmi partnery, v tom partnerském vztahu, potom má to ten vliv, nebo proč to téma jste vlastně přinesl?
2: Protože to má přesně tenhle vliv. Má to veliký vliv a bohužel nebo bohu dík, rozhodně v České republice tady není moc lidí, kteří by se tomu nějakým způsobem odborně věnovali. V zahraničí ano, dokonce v roce 2024 v jedné organizaci, která se jmenuje Child Development, tak udělali nějakých 277, nebo vzali do rukou 277 různých výzkumů, udělali z toho takzvanou metaanalýzu a něco z toho prostě vyplynulo. Takže my data na nějaký celosvětový úrovni máme. V České republice je tady pár lidí, kteří se tomu věnují. Tomáš Novák vydal v roce 2007, tuším, krásnou knížku Sourozenecké vztahy. Jo, vědecky se tomu Marie Wagnerová věnuje v rámci nějaké vývojové psychologie a tak dále, ale moc lidí, tady není samozřejmě na fakultách téma sourozenských vztahů, jo, vedou se tam nějaký diplomky anebo disertační práce, ale nějaký jako silný hlas tady tak trošku chybí. A proč ale o tom mluvím? Protože třeba, jak děláme s kolegou Pavlem Ratajem, děláme prostě výcvik nových párových terapeutů, tak vlastně čím dál tím více si uvědomujeme, a je to součástí toho výcviku, že fokus na sourozenecké vztahy je jeden z nejcennějších pro naši takzvanou mapu informací. Mapa informací, to je terminus technicus, který párový terapeut prostě vnímá, nebo má prostě v rukou nějaký určitý oblasti, který má sledovat, který má získat nějaký informace a z toho si potom vytváří nějaký náhled, takzvaně podporuje svoji takzvanou párovou mysl, my bychom řekli. A sourozenecké vztahy do toho prostě patří. Vůbec jako rodina jako taková, to jsou jako ze základních, jak se sama říkala, je to základní laboratoř, která v nás vytváří nějaké vzorce a rozhodně vztahové vzorce. To je to, kam jsem se tím chtěl dostat, takhle dlouhým antré, omlouvám se, ale je to vlastně důležitý, protože sourozenci, pokud nějaké máme, protože pak je taky to B, když žádné nemáme a jsme jedináčci, o tom si určitě budeme povídat, tak oni se obsazují, vy jste mluvila o nějakém nevědomí, tak oni se obsazují v nás jako takzvané přenosové figury, které my samozřejmě promítáme do těch intimních vztahů.
0: No ta laboratoř, to já si taky na to nebudu dělat patent, to jste vlastně řekl vy, já vás dokonce ocituji, sourozenci jsou naše první vrstevnická laboratoř. Tak co se tedy skrze sourozence už odmala učíme?
2: Jsou to lidé, se kterými musíme sdílet nějaký prostor.
0: To ale jsem říkala, že si je vlastně nevybíráme.
2: Přesně tak, ale v tom pokojíčku, tam nejsou ty dospěláci, který nám říkají, co máme dělat, nemáme dělat, není tam ten kontrolní mechanismus a vlastně sourozenci jsou opravdu ta laboratoř, kdy my se učíme mezilidský vztahy, kdy se učíme řešit konflikty, kdy se učíme chválit, kdy už se učíme blbnout, učíme si hrát, učíme si nějaký kreativitě, ale rozhodně, a znova to řeknu to slovo, my opravdu se učíme nějaká pravidla mezilidský komunikace a sleduje se a nějaké rozdíly se vždycky najdou, nejsou zas tak signifikantní, jak by mnoho lidí si myslelo, ale pokud mám jednoho sourozence, něco to udělá. Pokud mám dva sourozence, něco to udělá. Kde jsem v tom sourozeneckém, kde je nějaká triáda, nebo prostě dokonce jsme čtyři, nebo dokonce pět, můj táta pochází ze 13 dětí. Jo.
0: Jsou to vůbec ještě sourozenecké vztahy, není to už na úrovni nějaké menší třídy?
2: Už vlastně je, protože když tady prozradím jednu věc, když je rozdíl, rozptyl mezi sourozenci 1,5 až 4 roky, tak jsme si vlastně hierarchii prakticky stejný. Může tam docházet k tíře, může tam docházet vlastně k tomu nějakému vzorování, nebo že se vytváří nějaké vzorce, ale jakmile je to delší víc jak 4 roky a víš, tak už to vlastně není tady ten jako sourozenecká horizontální rovina, to jsem hledal to slovo, ale je to spíš na úrovni mentor a žák. Ne úplně rodič, ale mentor. Je to, když je někdo 5, 7, 10 let starší oproti mně a už je v pubertě a mně je 5 a jemu je 15, tak vlastně já k němu zlížím jako k nějakému mentorovi, jako k člověku, kterýmu nejsem naroveň, nikdy nebudu. On už mi má co říct, protože má odžito a něco to prostě dělá. Takže ano, tenhle ten vliv se sleduje a je to rozpoznatelný.
0: My se teď vrátíme na to úroveň těch sourozenců, kteří mají mezi sebou ten rozptyl, kde opravdu jde o ten na stejné úrovni, ten vztah. Jak tam potom dochází k tomu vzájemnému ovlivňování, pokud jde o to pořadí právě dětí v rodině?
2: Když začneme od začátku, jenom si to představte, jo, jste první narozená nebo narozený a máte po určitý čas, do té doby, než se narodí ten brácha s tou sestrou, tak máte plnou pozornost těch rodičů. Taky jste trošku jejich laboratoř. Oni se trošku učí to rodičovství na vás, dělají nějaké věci, někdy větší chyby, někdy menší chyby, někdy je tam třeba moc velká péče, někdy naopak malá. To je jedno, prostě se tam něco děje. I to, jak oni se to učí na vás, tak taky má nějaký dopad a taky se to sleduje. Ty výzkumy na to ukazují. Pak ale se narodí druhý brácha ségra. Mimochodem, jestli to je ženského pohlaví nebo mužského pohlaví, taky hraje roli. Kort pro vztahy a intimní vztahy, o tom si ale zase to zaparkujeme, budeme si o tom dál povídat. Tak dochází k něčemu, co je vyloženě terminus technicus. Říká se tomu detronizace. Ztráta trůnu. Že ten člověk je nejenom z toho piedestálu, je pryč, je tam brácha nebo ségra, o který je ta plná pozornost a začíná tam nějaký volání o pozornost. Takový, ale já jsem tady taky.
0: A uvědomují si to děti, i když jde třeba o velmi malý věkový rozdíl, třeba jenom rok
2: určitě,
0: a půl.
2: Určitě. Ale zase děkuju, že to říkáte. Není to zas tak prokazatelný v té dospělosti. Čím je tam ta kratší věkový rozptyl, ten rok a půl, to je vlastně takřka jsou, nechci říct úplně jako dvojčata, ale je to velmi malý, protože oni věkově, vývojově jsou si velmi podobní a to ladí, oni spolu ladí a může to být daleko pro ně příjemnější a jsou si srozumitelnější jeden vůči druhýmu. Čím je ten věkový rozptyl delší, tak tam je to už potom zajímavější. Takže se narodí druhý dítě a to je zajímavá věc, kdy ono sice má plnou pozornost, ale plnou v uvozovkách. Ona to nikdy není plná, protože on tam ten první furt je, on nezmizí. A něco to s těma rodičema dělá. Něco to dělá s tím dítětem, který má rádo, když jsou sami s těma rodičema. Protože nakonec ten starší tam jde hrát fotbal nebo je někde na kroužku a já jsem tam s doma s mámou a je to jenom moje, máma je jenom moje. A něco to zase dělá. A pokud s tím rodiči umí pracovat, a teď nemyslím, že to má jako projekt, ale prostě intuitivně tuší, že to umí dělit tu pozornost, že umí dělit vlastně ten čas, tak to vlastně nemá žádný nějaký extra negativní vliv. Je to prostě součást té rodiny, je to součást té výchovy a to dítě se zase něco učí, že je v pořádku, že zažívá plnou pozornost, plný bezpečí a blízkost. Zažívá taky to, že ten brácha s tou ségrou na ní vlastně nejenom nežádlí, protože oni, když jdou s tátou hrát fotbal, no tak zase tam je ta plná pozornost. Takže se zase něco učí a je to zajímavý.
0: A teď co, když přijde ještě jeden sourozenec.
2: Třetí, a to je zajímavá věc, protože pak se z vás stává prostřední dítě a bavíte se s prostředníkem, jakože já jsem dítě prostřední, dokonce to má název, říká se tomu syndrom prostředního dítěte, ale to zaparkuju, odparkovávám to, že když jste nejmladší, tak vlastně se ukazuje, že ty rodiče už jsou daleko méně úzkostní vůči té výchově. Už mají prostě dvě děcka za sebou, něco se děje, už jsou daleko kovaný a může tam být ne vždycky, ale ve většině případů ano, je tam nějaká lehkost. Prostě
0: dudlíky už se nepřevařují,
2: jasně, tak musí si tu imunitu nějak chlapec, děvče jako zařídit, tak prostě chvilku necháme na zemi, no tak co, podívejte se na děti v Indii, jo, co se tam děje, jsem slyšel jednu paní v tramvaji.
0: No a teď jak nás to tady utváří jako ty osobnosti, které v této konstelaci vyrůstají.
2: Jo, jo, jo.
0: Já vlastně mohu zase z pozice starší sestry říct, že jsem od mala slyšela, si starší, máš být rozumnější. A dokonce se teda přiznám, že jsem to jednou jako rodič taky použila a pak jsem si za to vynadala, protože tohle mě vždycky hrozně štvalo.
2: Jo, jo.
0: Ale je to tak, že ono to tak jako intuitivně už tak z těch rodičů vypadává, protože přece jenom je tam někdo starší.
2: Určitě, jo. My víme, i z těch výzkumů se ukazuje, že pokud automaticky vlastně rodičové předávají, delegují své rodičovské povinnosti na staršího dítě, tak to nedělá úplně dobrotu. Jo, vlastně to dítě se učí samozřejmě nějaké pečlivosti, učí se péče a tak dále, ale trošku upozaďuje své potřeby, neumí si nastavit nějaké jako hranice, ale hlavně nese na svých bedrech zodpovědnost, která mu opravdu vůbec nepřísluší. My jsme se bavili minule, jsme se bavili o nějaký asymetrii, co se týká bezpodmínečního přijetí, a to oni tam stírají tu asymetrickou rovinu, že my jsme zodpovědní za tebe a dávají to dítěti, který nemá vůbec žádný kognitivní schopnosti, ještě tam nemusí mít jako nějakou regulaci, má s ní jako problém nějakých emocí a tak dále. Takže tohle, o tomhle se nebavíme. Nicméně, pokud jsem prostě nejstarší, tak se ukazuje, že dokonce nejstarší sourozenci statisticky, prosím vás, mají nějaký 2 až 3 kvocientní body větší IQ, se jako ukazuje z těch různých jako výzkumů, jo. Umí nést nějakou zodpovědnost, jsou víc svědomitý a spíš se ukazuje nějaký efekt prostředí než nějaký genu, jo, že to prostředí, že jsem nejstarší, tak mě takovýmhle způsobem prostě formuje. Pak tady odparkuju ten syndrom prostředního dítěte, kdy lidé, kteří jsou uprostřed, tak se vlastně ukazuje v tom pozitivním slova smyslu, že jsou velmi sociálně zdatní. Tady mrkám na Šárku, jo, že vlastně jsou obratnější v té sociální rovině. Jo. Líp zvládají konflikty, jo, rozumí rozdíl mezi nějakým kompromisem a nějakou dohodou a tak dále. Umí to prostě. Na druhou stranu neustále se učí volat o pozornost. Protože když jste prostřední, to je přesně ta symptomatika toho syndromu prostředního dítěte. Kdyby, halo, já jsem tady taky. Jo, neustále to děláte, máváte a nesete si to do dospělosti. A pak ten nejmladší sourozenec, tak jak jsou tam ty rodiče míň úzkostní a míň striktní a tak dále, tak se učí experiment, tak jsou to takový jako v té angličtině se jim říká idea maker, že přicházejí pořád neustále s novýma nápadama, novou jako kreativitou. Jo, no jo, ale ta zodpovědnost je taková trošku menší, se ukazuje. Jo, že rádně nenechávají, věci tady to na mě dodělejte, udělejte. Jsou zvyklí, že když jako zaknikají, takže hned někdo jako přijde a někdo se o ně postará. A zase hrozně to jdeme s kratkou, to už naši posluchači ví, ale tyhle tendence se tam ukazují. Ale jsou to jenom tendence. My tady neříkáme, že to vždycky se stane, že to bude pravidlem.
0: No a co jedináčci?
2: No, to je zajímavá věc. Takový ten mýtus, že jsou hrozný sobci a že inklinují k narcisním nějakým tendencím, tak dále se vůbec neukazuje z těch výzkumů. Je to opravdu veliký mýtus.
0: Kde to vzniklo?
2: Já myslím, že je to nějak jako intuitivně, že to prostě se nasadilo jako nějaká šablona, jako nějaký argument na někoho a on je to takový jednoduchý, jo, v té hospodě to je jasný, on je jedináček, proto se chová takovýmhle způsobem, ale vlastně tam se neukazuje u těch jedináčků ani to, že by měli bezpečnější nebo de facto jistější attachment, jo, nebo že by byl opravdu více sobecký, víc s většíma narcistníma rysama, vůbec nic takového se neukazuje. Ale jediná věc, kterou všichni ty výzkumníci opakují, že oni nemají tu horizontální zkušenost s těma sourozencema, tak jako hůř řeší horizontální konflikty mezi těma vrstevníkama. Oni to umí méně řešit, jo, a víc to hledají, více to v té dospělosti musí učit.
0: O sourozencích a o tom, jak nás první vrstevnické vztahy formují, mluvíme v Leonardo Plus. Hostem zůstává párový terapeut Honza Vojtko.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: No a teď je asi na čase si říct, co z toho si přenášíme, byť i nevědomně, do těch partnerských vztahů.
2: No, přinášíme si ty vzorce. My si je nemůžeme nepřinášet, protože my víme, že sourozenci, a to se teď opravdu jako zkoumá, něco víme o citové vazbě, takzvaném attachmentu, Mary Ainsworth, John Bowlby, a poslední dekádu se právě věci, které se tomuhle věnují, tak začínají zkoumat, co dělá sourozenectví. A vlastně se ukazuje, že sourozenec splňuje kritéria podpory nebo dokonce podílení se na tvorbě nějakého stylu citové vazby, protože oni opravdu splňují ty dvě základní kritéria. A pocit bezpečí a blízkosti, protože sourozenec pro nás může být nějaký přístav, kam se můžeme schovat. Je to velmi blízký, když máme spolu pokojíček, jsme na palandě, tam prostě jíme, bydlíme, vidíme se nahatý a tak dále. Je to veliký zdroj blízkosti, kterou my se učíme. A pro ty intimní vztahy je to veliký zdroj a my ty vzorce, jakým způsobem se mezi sourozencema hádáme, usmiřujeme, chválíme, blbneme, jsme prostě spolu kreativní, hrajeme si, tak se nemůžeme můžou nepřinášet do způsobu, jakým oslovujeme protějšek nebo naše budoucí intimní partnery, jak chodíme na rande, jak řešíme konflikty a tak dále. Je to tam prostě viditelný. Samozřejmě rodičové jako primární attachmentové figury, ale sourozenci jsou vlastně takřka, jsou trošičku níž, ale vlastně ukazují se, že mají veliký vliv.
0: Je jednodušší navazovat třeba partnerské vztahy, pokud je mým sourozencem ten sourozenec buď opačného pohlaví, anebo stejného pohlaví, pokud jsem
2: hetero nebo homo. Určitě. Jo. Ukazuje se, a ten výzkum je moc hezký, že pokud já mám sourozence jiného pohlaví, nebo opačného pohlaví, tak vlastně umím, a je to zase nějaká statistika, ale je zajímavá, že můj budoucí intimní partner, tak pro mě její tělo, nebo jeho tělo, pokud je to holka, to není žádný tabu, já jsem to viděl v pokojíčku. Dokonce se ukazuje, že daleko jsou intimněji zdatnější, nebo v rámci intimity jsou zdatnější a nejenom erotický, to vůbec se o to nepovídá. Bavíme se o fyzické intimitě, o intelektuální intimitě, těch intimit je velká spousta. Dokonce někdo spočítal 16, to může být další díl, jenom taková poznámka po čaru. Takže se to ukazuje, že to má veliký vliv. Naopak, dokonce se zkoumá, že když je to třeba starší bratr, což je zajímavý efekt, a já jsem mladší ségra, tak to naopak má negativní konotaci, protože ten brácha dělá takový ten první filtr a on souhlasí nebo nesouhlasí s tím mým výběrem toho mýho vlastně protižku. A dokonce se ví, že my ho máme v hlavě, tam jako taková, protože sourozenci jsou takzvanou přenosovou figurou a nejenom, že ten člověk, ten brácha může vědomně mi říct, no tak to se úplně zbláznila ségra, s tímhletím frajerem vůbec, to neexistuje a dá relevantní, jako hlasitou stopku, ale já ho můžu mít takzvaně v hlavě. Že vlastně na té nevědomé úrovni já ho samozřejmě porovnávám s bráchou.
0: Existuje nějaká ideální kombinace toho, jak lidé jsou nejlíp kompatibilní s tou svojí sourozeneckou mapou, kterou mají?
2: Jo. Prosím vás, ale všichni ty věci říkají, hele, to jsou to niance, nejsou to žádná pravidla, ale vlastně se ukazuje, že vlastně mít starší ségru je o chlup lepší, než mít staršího bráchu. A teď bavíme se o gendrech. Jo, bavíme se o gendrech, protože starší ségra přece jenom, jak se jim, jako že to je holčička, tak jí se tam dávají ty role, že pečuje a ona se učí pečovat a na mě se to může učit pečovat a tak dále. A mám tam její větší podporu, jo, větší širší, jako širší náruž a tak dále. Když je to starší brácha a ještě je hetero a ještě je starší, tak ten genderový stereotyp do něj valí, máš rád fotbal, nemáš rozhodně pečovat, nemáš tady se ségrou nebo s bráchou bulet, máš být ten chlap a dokonce gender studies, věda o genderu ukazuje, že je to takový trošku prokletí být starším bráchou, protože ještě daleko víc ten gender je do vás rvanej. Jo, taky ty genderový stereotypy, jak máte být pevná, silná, tak tohle opravdu veliký vliv má a ukazuje se to. Takže existují, a znova zopakuju, jsou to niance. Prostě to neznamená, že kdykoliv budete mít staršího bráchu nebo starší ségru, že se vám tohle stane. Ale ta statistika, ty výzkumy to trochu ukazují.
0: A já jsem to teď myslela spíš tak, jako když se sejdou dva partneři, tak jestli je třeba ideální, když ona je starší sestra a on je mladší bratr, anebo obráceně, nebo tahle ta nějaká ideální kombinace existuje.
2: Ne.
0: Myslela jsem si to trochu.
2: Ne, vůbec, protože jak jsme už se bavili před pár minutama, všechno v té psychologii má plusy a mínusy, jo, že pokud budu mladší sourozenec, budu mladší brácha a najdu si paní, která byla starší ségra a tak dále, tak tam já můžu sjet prostě vzorce, že ona bude o mě moc pečovat, já se nechám o sobě opečovávat a po 5 letech se málem přizabijem, protože prostě já v rámci nějaký autonomie nechci, aby ona pořád o mě pečovala. Ale přitom koluzivně, jak naši posluchači už ví, co to znamená, na té nevědomé úrovni, na té nevědomé smlouvě, ale my jsme se takhle na začátku nevědomky domluvili, že já budu o tebe pečovat a ty se necháš o sebe pečovat, ale za to mě budeš chválit. Budeš mi říkat, jak jsem skvělá, jako úžasná. Po 5 letech v rámci diferenciace toho vztahu se nejenom ta koluzivní smlouva mění. Já už nechci být takovýhle opečovávaný. Chci být chlapák a chci prostě mít nějakou vlastní autonomii a začnu zlobit a najednou to přestane fungovat. A v obráceně, já můžu být starší brácha, najdu si holku, která byla nejmladší, taky to něco prostě jako dělá. Takže tady ten nějaký ideální stav nebo ideálnější stav, že najděte si prostředního bráchu a nejstarší ségru a budete mít takřka vyhráno, tohle říct opravdu nemůžem. Ale zajímavý je, Šárko, že na to se vůbec nedělají výzkumy, nebo nikdo to, já jsem zatím nenašel na tohle téma ani jeden, že by někdo takovýho říkal. Prostě je to nějaká kombinatorika, která vždycky vyleze nějakým plusem a nějakým mínusem.
0: Z toho, co jsme si zatím řekli, vyplývá, že Vlastně ta sourozenecká mapa vám jako terapeutům dává nahlédnout na to, proč se třeba některé ty neschody v těch párech odehrávají. Je tam něco, na co byste třeba upozornil naše posluchače, že může být ten klíčový bod, který by si třeba mohli sami u sebe nějakým způsobem přehodnotit? Jestli je to třeba, že se máme soustředit na to, jakým způsobem se hádáme, řešíme konflikty, nebo proč třeba žárlíme?
2: No, řekla jste ty dva základní. Jo, sama jste to vytáhla žárko na světlo, takže já to jenom můžu potvrdit a celou dobu, co mluvíte, jak já tady keju u toho mikrofonu, protože třeba nějaký způsoby řešení konfliktů, tak my si opravdu neseme a mají na to největší vliv právě sourozenci. Jo, vlastně to jsou jedni ze základních témat, který ty výzkumy sourozenských vazeb vlastně zkoumají, tak právě styly řešení konfliktů. A ukazuje se, že jsou tři, který si různé strategie, jak řešíme konflikty a který si opravdu neseme od sourozenců. Právě do těch našich partnerských vztahů. Jedna z těch prvních je takzvaně koercivní eskalace. To je terminus technicus, to znamená, že takový to přidávání nahlase a přidávání intenzity. Jak se tam hádáme o bombóny nebo o čokoládu, tak vlastně pokud jsem starší, tak já se učím zvedat hlas a začínám křičet na toho druhého člověka, nebo jsem agresivnější. Prostě stupňuju vždycky o nějaký kus, tak tohle je ta eskalace. Koercivní eskalace tohle znamená. A tohle my se učíme. A tak co se děje ve vztazích? Něco se mi děje, blbýho, no tak já zvednu o půl tónu hlas a pak o dalšího půl tónu hlasu. A za dvě minuty na sebe ječíme a netušíme, kde se to stalo. Druhá věc je takový to stažení a ty tichý tresty. Je to taková ta opačná strategie, jo? Jakože přestanu s tebou mluvit, dělám bubáka, ale jak seš součástí mýho bezpečí a blízkosti.
0: Nemáš kam utéct.
2: Já nemám kam utíct a já tě hlavně potřebuju, jo? Já prostě chci s tebou sdílet, že některý spoustu věcí neříkáme rodičům. A to je důležitá informace, vlastně o tom jsme se ještě nebavili. Ty sourozenci jsou důležitý, protože oni jsou studnice našich tajemství. My se tam u nich učíme říkat něco, co neříkáme rodičům a neříkáme autoritám. A to je hrozně důležitý. A teď se vemte, že tenhle ten takhle pro mě důležitá osoba se mnou nemluví. Za prvý a za druhý, on zná spoustu tajemství a když mlčí, tak jenom vzniká ohromná úzkost a dokonce ta úzkostnost k tomu, nebo i tohle cesta, jak něco najít o ní. Já se bojím, že to práskne.
0: A to je zrovna zajímavé, jak se tohle v tom malém člověku vezme, že zrovna tuhle strategii prostě zvolí, protože
2: to je pokus omyl.
0: Citové vydírání.
2: No jasně, ale to je pokus omyl. Já zkusím tohle a jenom to zafunguje, no tak proč bych to neskusil po druhý? Náš mozek je mašina na adaptabilitu. Pokud se v nějakém konfliktu, hledajte, to je základní pravidlo konfliktu, jo. Jakmile jsme v konfliktu, tak náš mozek, centrální nervová soustava, úplně prdí na vztah. Co chce je zachránit mě, můj zadek, ne náš, nějaká kvalita vztahu, na to ten můj mozek úplně, takže já udělám cokoliv, aby já přežil, ne my, já přežil, to je hrozně důležitý, takže tohle se učíme opravdu pokusem omylem a nebo nápodobou od rodičů.
0: A ta třetí strategie?
2: Je hypervigilance na nějakou nespravedlnost. Hypervigilance znamená neuvěřitelná přecitlivělost na cokoliv, co se mi děje nespravedlnosti. Rozumíte, ten dětský mozek, vy ukrojíte chleba a on opravdu je schopný vidět, on má o půl centimetru větší chleba, než mám já. A okamžitě se na to citliví a řešíte to. A tady ta přecitlivělost na tu nespravedlnost, tu si neseme do vztahu. Říká se tomu resentiment, že vlastně my potom počítáme, kolikrát jsme ustoupili v nějakém kompromisu nebo v nějakých jako věcech. Řeknete mi v hádce, ty to pořád děláš, jak pořád, a jenom začínáte vypočítávat, kolikrát vy jste to udělali a jak to tam bylo. To je ta přecitlivělost na nějakou nespravedlnost, to je další řešení konfliktu a my to přinášíme do toho, že vlastně obvinujeme, když jste říkala nějaký citový vydírání, tak my vytváříme nátlak na to, aby ten člověk toho nechal. Takže vlastně řešení konfliktu a žárlivost je druhý téma.
0: O sourozeneckých vztazích a o tom, jak nás formují, mluvíme s párovým terapeutem a spisovatelem Honzou Vojtkem. Pro tuto chvíli se loučíme s posluchači vysílání Českého rozhlasu Plus. Ale pokud vás naše povídání zaujalo a chtěli byste vědět něco víc, třeba i o tom, jaký vliv na sourozeneckou dynamiku mají rodiče, nebo jak se sourozenecké vztahy vyvíjí v dospělosti, tak si poslechněte rozšířenou verzi pořadu na stránce plus.rozhlas.cz. Já pro tuto chvíli děkuju Honzovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a vidíme se nebo se slyšíme na webu.
0: No a také dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Šárka Feniková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10.

0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Proč přibývá pacientů s poruchami imunity a alergiemi? A co dělat pro zdravou imunitu? O tom si dnes budu povídat s lékařkou a vědkyní Zuzanou Ozeňák-Střížovou. Potkat jí můžete v ordinaci ve fakultní nemocnici Motol, ale i v laboratoři. Tam zkoumá, jak by šla využít imunoterapie pro léčbu rakoviny. Zuzko, vítej.
3: Moc děkuji za pozvání, dobrý den a ahoj.
0: Žárovky.
2: V jednom rozhovoru jsi řekla, že imunologie je jako detektivka. Proč?
3: To je dané tím, že naši pacienti zpravidla nemají jednoznačnou diagnózu ani podezření na jednoznačnou diagnózu, když k nám přicházejí. Takže k nám většinou chodí lidé, kteří už předtím byli velmi dobře vyšetřeni praktikem a praktik neví, co jim je. Třeba u zlomené nohy, tam je relativně jednoznačné, jak se diagnostikuje zlomená noha a jak se bude léčit. U těch imunologických pacientů těch cest je spousta a musíme mnohdy pátrat po příčině těch obtíží, abychom byli schopni ty obtíže vyléčit.
2: Dá se říct, co trápí tvého typického pacienta? Co jsou ty nejčastější problémy?
3: Nejčastější problémy jsou takzvané imunodeficity, tedy kdy naše imunita je oslabená a nefunguje tak, jak má, takže nás nechrání dostatečně před infekcemi. Takový pacient tedy má velmi časté infekce, ať už to jsou angíny nebo infekce horních cest dýchacích nebo infekce močopohlavního systému a my se díváme na to, jestli nějaká složka jeho imunitního systému neselhává.
2: Často se říká, že člověk má dobrou nebo špatnou imunitu. Můžu mít špatnou a dobrou imunitu. Na čem to závisí?
3: Určitě lze mít dobrou a špatnou imunitu. Těch faktorů, které v tom hrají roli, je spousta. Řada těch faktorů se v podstatě ukazuje už v dětství. To znamená, i to, v jakém vyrůstáme prostředí, ovlivňuje to, jakou v budoucnosti budeme mít imunitu. Co bych vypíchla jako takové nejdůležitější faktory ovlivňující imunitu v dospělosti, tak je to strava, spánek, pohyb a nějaký management stresu.
2: Tady těm všem typům a radám se dostaneme ještě v detailu, ale mě by zajímalo, co to ta imunita vlastně je. Já vím, že definice nikdo nemá rád, ale pokud bys nám to trošku popsala, co všechno do té imunity patří.
3: Imunitu se lze představit jako takové populace buněk, které se nachází v miliardových počtech v našem těle a ty buňky nám jednak cirkulují v krvi a jednak jsou v různých orgánech, v některých více, v některých méně. Například častější výskyt těchto buněk je v lymfatických uzlinách, takže proto, když jsme nemocní, tak máme zvětšené uzliny, protože tam dochází vlastně k aktivaci toho imunitního systému. A kromě imunitních buněk jsou to také produkty těchto buněk a různé další molekuly proteinové povahy, které máme v krvi, které se také podílejí na imunitních reakcích. Takže tomuhle všemu říkáme imunitní systém.
2: Já často slýchám o tom, že narůstá počet alergií, nebo mám ve svém okolí čím dál více lidí, které začínají nějaké alergie trápit. Tak je to pravda, nebo se nám to jenom zdá a více o tom mluví?
3: Je to jednoznačně pravda, jsou na to data a obecně to vychází z takzvané hygienické hypotézy, která říká, že jsme-li jako děti vystaveni více sterilnímu prostředí, tím vyšší máme pravděpodobnost, že budeme mít alergie v dospělosti, ať už astma nebo ekzém nebo klasickou alergickou rýmu. To znamená, zvláště v západní Evropě a ve Spojených státech ten nárůst alergií je obrovský, protože skutečně ty děti žijí velmi sterilně, nejsou moc v kolektivech, nesetkávají se se špínou a s hospodářskými zvířaty a fixuje se jim ta alergická imunita, protože nemají dostatečně trénovanou protiinfekční imunitu v dětství.
2: Jaká jsou ta hlavní preventivní doporučení?
3: Kromě tedy toho dětství, dávání dětí do kolektivů, tak prevence špatné imunity by byla skutečně péče o ty čtyři hlavní pilíře zdraví. To znamená dobře spát, správně se živit, adekvátně se hýbat a pracovat se stresem. Je to v podstatě stejné jako u každého jiného orgánu. Stejně tak, jako musíme pečovat o srdce, tak musíme pečovat o imunitní systém.
2: Když říkáš správně, co to z pohledu imunitního systému znamená?
3: Co se týká toho spánku, tak tam samozřejmě jsou studie, které ukazují, že spánek kratší než je 7 hodin, tak už oslabuje imunitní systém a zvyšuje náchylnost k infekcím, například horních cest dýchacích, takže snažit se spát dlouho a pravidelně, pokud máme problém se spánkem, tak to řešit ve spánkových poradnách a jen tak neproplouvat životem se spánkovou deprivací. Co se týká té stravy, tam musím říct, že Já posílám spíš pacienty k nutričním terapeutům, aby skutečně měli tu stravu na míru. Co se týká stresu, zase máme studie, které ukazují, že vyšší míra stresu vede například k vysoké náchylnosti k virovým infekcím, to znamená, pozorujeme u pacientů třeba opary velmi často při stresu, nebo hůře odpovídají na očkování, takže tam zase doporučuji práci se stresem, ať už teda formou psychoterapeuta, nebo formou nějaké ventilace stresu. A to poslední bylo pohyb. Ano, tak tam asi není potřeba více vysvětlovat, aspoň nějaký pohyb, u kterého se zapotíme několikrát do týdne, by bylo optimální.
4: Já jsem v nějakém rozhovoru četla, že právě naše imunita má obrovskou sílu, ale zároveň právě ten stres je tím velkým, dá se říct, nepřítelem, že nám s ním dokáže pěkně zamávat. Jak se nestresovat?
3: Nestresovat se je velmi těžké a ani takhle tu radu asi nelze úplně dát, ale je dobré identifikovat ve svém životě věci, které nám nedělají dobře, ať už to jsou věci nebo konkrétní lidé, většinou jsou to právě mezilidské vztahy, které generují největší množství chronického stresu a snažit se nějakým způsobem buď tyto lidi ze svého života dostat, pokud to lze, anebo tedy se naučit s nimi komunikovat. Takže tam zase doporučuji buď terapeuty, anebo různé jsou i coachingové metody na to, jak se zbavit takzvaných těch emočních upírů, kteří z nás skutečně vysávají štěstí, takže to je práce se stresem, ale druhá věc je, pokud jsme v nějaké chronicky stresující situaci, ze které nelze jít ven, jako je třeba pracovní prostředí, tak tam doporučuji pravidelně ventilovat nějakou kreativní aktivitou, ať už malování, zpěv, hudba nebo i procházky v přírodě, všechno má prokazatelně dobrý vliv na funkci imunitního systému.
4: Já si umím představit, že to je neuvěřitelně komplexní, ale dokážeš nám jednoduše shrnout, jaký je ten vliv mezi tím stresem a tím vlivem na tu imunitu. Co se kde rozbije, že to pak nefunguje a jsme více nemocní?
3: V podstatě to vyplývá z fyziologie té samotné stresové reakce. Při stresu si naše tělo myslí, že jsme v akutním ohrožení a předpokládá tedy, že se nám něco zásadního stane. Tak jako celé tělo zahájí takzvaný ten útěk nebo útok, to znamená, že se nám rozbuší srdce, potí se nám dlaně, stoupne nám krevní cukr, aby jsme měli energii na to s tím stresorem bojovat, tak náš imunitní systém při takovémhle akutním stresu předpokládá, že budeme nějakým způsobem zranění a případně, že dostaneme nějakou infekci, což je relativně rozumný předpoklad imunitního systému, ale vede to v praxi k tomu, že jsme-li dlouhodobě ve stresu, tak stoupá množství zánětlivých molekul v těle a zároveň se oslabují funkce velmi specifických buněk, které například bojují s nádorovými onemocněními, protože v tu chvíli skutečně ten imunitní systém předpokládá akutní stres, předpokládá, že teď hned se něco stane, tak přestane bojovat například s nádorovými buňkami, které akutně nás neohrožují.
4: Naproti mě tu dnes sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Probíráme imunitu a všichni asi poznáme, když jsme nemocní, že nám ta imunita selhala, ale jak poznáme ten pravý čas, že máme zpozornět, že ta naše imunita, že jí dochází dech a měli bychom dělat něco preventivně?
3: Já bych určitě zpozornila v případech, kdy se nám stále vrací nějaké onemocnění, jdeme z nemoci do nemoci, nebo z antibiotik do antibiotik, a nebo když onemocníme velmi snadno, například není to tak, že bychom polonazí běhali v dešti a pak si dali s někým, kdo má zjevné chřipkovité příznaky, oběd, ale je to zkrátka, že v podstatě nic takového jsme nedělali a stejně onemocníme, to znamená, je tam nějaká zvýšená náchylnost, pak bych asi zpozornila a ideálně vyhledala vyšetření u imunologa. Ale obecně třeba v Německu jsou preventivní programy, které zkrátka spočívají v tom, že lidé by skutečně se měli vyšetřovat dříve, než takovéto problémy, o kterých jsem mluvila, začnou. Potom se s tím dá mnoho dělat. Řada těch obtíží v dospělosti je dána třeba tím, že není správně zachycená nebo léčená jiná nemoc toho pacienta. My máme spoustu pacientů s poruchou imunity, protože mají třeba cukrovku a nikdo to neví, protože nechodí k lékaři a protože neřeší to, že jim je zle. Takže pokud by skutečně u nás fungovala ta prevence, se a ty pacienti se aktivně zajímali, ať už nevím, jestli je to možné v rámci státního zdravotnictví, ale i v rámci soukromých institucí. Vím, že je možné se nechávat preventivně vyšetřovat, tak věřím, že pacientů s poruchou imunity by v našich ambulancích zásadně ubylo.
4: Jaká to jsou třeba vyšetření, na co si máme dávat pozor, co si máme hlídat?
3: Do těch úplně základních vyšetření patří biochemická vyšetření a vyšetření vitaminů, minerálů, tedy která nám ukáží, zda tam není nějaký nutriční deficit. Potom jsou to vyšetření funkce základních orgánů, to znamená jaterní, ledviné funkce, štítná žláza. Určitě já obecně doporučuji všem ženám po 30, aby pravidelně si nechávali nabírat hormony štítné žlázy, protože to je něco, co může jim dělat do budoucna problémy. A pak z těch imunologických vyšetření už jsme schopni daleko specifičtější funkce vyšetřovat, například počty buněk, které nás chrání před virovými infekcemi, před bakteriálními infekcemi, aktivaci těchto imunitních buněk. Někde lze vyšetřovat i prozánětlivé nějaké molekuly, takže to jsou věci v rámci imunity, které můžeme preventivně sledovat.
4: Když se to pak nepovede a rozvine se ta nemoc, dokážeš říct, co jsou ty nejčastější imunitní onemocnění?
3: Imunitní onemocnění obecně dělíme na tři takové skupiny a tou jednou jsou, jak jsem zmínila, ty imunodeficity, kdy teda ta imunita nefunguje, jak má, je oslabená a to jsou situace, které musíme léčit jednak hledáním té primární příčiny a jednak můžeme nějakými preparáty trošku stimulovat tu imunitu. Pak je druhý okruh onemocnění, což jsou alergie, kdy imunitní systém chybně rozpoznává běžné komponenty našeho prostředí, jako jsou srsti, pily, tráv a podobně. To je taky něco, co jsme schopni velmi dobře diagnostikovat a velmi dobře léčit. A zase za posledních třeba 10 let ten posun v diagnostice byl obrovský. A třetí skupinou imunitních chorob jsou autoimunitní onemocnění, kdy náš imunitní systém napadá náš vlastní organismus. A sem spadají třeba i ty poruchy funkce štítné žlázy, kdy imunitní systém z ničeho nic začne ubližovat naší štítné žláze a vlastně ničit její funkci.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Povídám si s lékařkou a vědkyní, která se věnuje imunitě a kolem imunity, tak je mnoho mýtů, kde jaký doplněk stravy zázračně hlásá, že nám pomůže zlepšit imunitu. Je na tom něco pravda?
3: No, některé doplňky úplně nezatracuji. Já si myslím, že tady zase má smysl do jisté míry personalizovat, to znamená skutečně nabrat si vitamíny, minerály z krve a doplnit si je podle toho, co konkrétnímu člověku chybí. V našich podmínkách mám pocit, že strava je natolik pestrá, že doplňky stravy téměř potřeba nejsou, protože v té stravě máme všechny ty komponenty v přirozené formě a lépe vstřebatelné než z doplňků stravy. Co můžu říct z našeho imunologického hlediska, že zásadně chybí a pomáhá pacientům je vitamin D. Takže to je něco, co nezatracuji a doporučuji naopak pro

0: pacient nemá náběh na autoimunitní onemocnění, tak s tím nemám problém, ale doporučovala bych i před nasazením takového preparátu nechat si tu imunitu vyšetřit, protože některé i přírodní komponenty můžou poměrně zásadně zamávat s imunitou a pokud my nevíme, jaký je ten náš vstupní imunitní profil a máme tam třeba nějakou predispozici k autoimunitnímu onemocnění, tak rozhodně si nijak nepomůžeme bylinným preparátem a spíš uškodíme.
1: Mohu to nějak poznat, že mám predispozici k autoimunitnímu onemocnění?
0: Poznat čistě takhle z pocitu ne, ale ta predispozice je částečně daná geneticky, takže pokud máte někoho v rodině, kdo má autoimunitní onemocnění, tak určitě to riziko tam je.
1: A mohu ho ovlivnit tím dobrým životním stylem? Funguje to takhle?
0: Funguje, protože je tam skutečně známo, že u autoimunit, aby se autoimunita manifestovala, tak musí být kombinace genetiky plus nějakého zevního faktoru. Jako jeden z důležitých zevních faktorů se považují různé infekce, takže stává se, že pacienti po prodělání nějaké závažné infekce rozvinou autoimunitu, ale zároveň je to i ten stres. Takže určitě ten management stresu, který jde ruku v ruce i s tou spánkovou deprivací, to je něco, čím si můžeme zmírnit riziko vzniku autoimunitního onemocnění.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Přednášíš raději kolegům na konferencích nebo studentům při výuce?
0: Jednoznačně studentům při výuce.
1: Byla bys dnes raději veterinářkou nebo právničkou?
0: Kdybych si měla vybrat teď hned, tak veterinářkou.
1: Nejčastější věta, kterou říkáš v ordinaci?
0: To se poměrně těžko říká, ale asi dobrý den, co vás k nám přivádí.
1: Jaké je jedno doporučení lékařky pro zdravější imunitu?
0: Vnímejte svoje tělo a vnímejte to, co vám nedělá dobře a zvlášť lidi kolem sebe, kteří vám nedělají dobře, protože pokud vám přitěžují psychicky, tak jednoznačně ovlivňují i vaše imunitní buňky.
1: Co se o tobě příliš neví a jsi v tom opravdu dobrá?
0: O mně se toho bohužel ví opravdu hodně, protože já jsem až moc sdílná, ale myslím si, že se neví, že umím relativně dobře zpívat a že mým nesplněným snem je mít kapelu.
1: Já o tobě vím, že jsi pracovala v ginovém baru, tak máš oblíbený gin?
0: Já mám asi nejraději japonské giny obecně.
1: Žárovky. Naproti mě tu dnes sedí lékařka Zuzana Ozaník-Střížová, která je ale také vědkyní. Ve svých projektech se věnuje imunoterapii a jak by šla využít pro léčbu rakoviny. Jak si to představit, jak by to mohlo fungovat?
0: Imunoterapie ve zkratce jsou všechny metody, které využívají přímo funkci imunitních buněk k boji proti rakovině. Několik imunoterapeutických přístupů už je schválených a jsou běžně přístupné vybraným pacientům. A to jsou například látky, které po aplikaci pacientovi se naváží na povrch imunitních buněk a zabrání tomu, aby se ty imunitní buňky vyčerpaly. Nejrozšířenější terapií tohoto druhu je například terapie pomocí checkpoint inhibitorů, které tedy zajistí, že buňky se nevyčerpají a jsou stále aktivované a tudíž jim dodáme právě ty vlastnosti, které jsou potřeba pro úspěšné zvítězení nad rakovinou.
1: Jak taková léčba vypadá pro pacienta?
0: Pacient musí v prvé řadě mít ten typ nádoru, který je vhodný pro tuto léčbu. To už dnes víme, že ty nádory musí splňovat spoustu kritérií, včetně toho, že v nich skutečně musí ty imunitní buňky být přítomny. Pokud pacient nemá imunitní buňky, v těch nádorech pak je to horší. Zároveň i když má tu správnou diagnózu, tak se pak dělá velmi detailní ještě vyšetření imunohistochemické neboli vyšetření na patologii, kde se zkoumá ten specifický nádor u konkrétního pacienta a pokud ten pacient splňuje daná kritéria, tak potom dostává tuto léčbu. Probíhá pomocí infuzí nitrožilních, konkrétně teda pokud se bavíme o těch checkpoint inhibitorech, může to být terapie, která předchází chemoterapii nebo následuje po chemoterapii, ale vzhledem k tomu, že funguje na úplně jiné bázi než chemoterapie, tak tam není jako problém tyto dvě terapie kombinovat. Jenom každá má svoje nežádoucí účinky, takže s tím je potřeba počítat.
1: A o čem přesně jsou tvé výzkumy? Co zkoumáš?
0: Já konkrétně zkoumám, teď tedy i ve spolupráci samozřejmě s mými studenty, imunitní buňky v nádorech. Konkrétně teď se věnujeme nádorům měkkých tkání, což jsou nádory vycházející z tuku nebo ze svalu. A my dostaneme

0: nádor od pacienta s jeho svolením po operaci. To, co mu chirurgové vyoperují, my si vezmeme do laboratoře. Ten nádor různými způsoby zpracujeme, rozřežeme, enzymaticky ho rozvolníme, aby jsme z něj vytáhli imunitní buňky. V momentě, kdy z toho nádoru vytáhneme imunitní buňky, tak pak je můžeme velmi detailně zkoumat. Můžeme zjistit, jak jsou staré, jaké mají zbraně, s kým komunikují. A tahle ta paleta informací nám řekne hrozně moc o tom, jak by se mohlo to nádorové onemocnění vyvíjet a zda takový pacient bude reagovat na různé typy terapií.
1: Takže dokážete dělat už tu personalizovanou medicínu, kdy pacient teda dostane informaci i od vás z laboratoře?
0: Abychom mohli personalizovat léčbu, museli bychom zahájit klinickou studii, kterou v tuhle chvíli nemáme, ale jsou klinické studie na jiných pracovištích, třeba na Karolinské institutu ve Švédsku, kde skutečně konkrétnímu pacientovi dají informaci z jeho konkrétního nádoru a připraví mu imunitní preparát z jeho imunitních buněk, což se nazývá adoptivní transfer a má to velmi dobré výsledky v rámci klinických studií, takže doufám, že se to dostane do klinické praxe, jak v tom Švédsku, tak i u nás v budoucnu.
1: A je nějaká konkrétní otázka, která tebe úplně nejvíc zajímá, co se týče výzkumu imunoterapii?
0: Já těch otázek mám spoustu, ale něco, co mi hlodá v hlavě už od stáže, kterou jsem měla ve Skotsku, je otázka, zda imunitní buňky, které se nacházejí na okraji nádoru, tak jestli skutečně spěchají do toho nádoru, aby bojovali za nás, anebo jestli z toho bojiště utíkají. To je něco, co zatím se úplně neví, protože ta problematika zahrnuje detekci molekul, které nazýváme chemokiny, a ta detekce je velmi složitá. Takže v tuhle chvíli je to jedna z otázek, která mě zajímá a na kterou zatím odpověď neznáme.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Naproti mě sedí lékařka a vědkyně Zuzana Ozeněk-Střížová. Celou dobu si tu povídáme o imunitě, o možných problémech, ale i o tom, co dělat pro zdravou imunitu. A tak by mě zajímalo, co děláš ty pro zdravou imunitu.
0: Já se snažím každý den aspoň nějaký čas strávit procházkou v lese, protože nejenom, že mi to dělá psychicky dobře, ale jsou i studie, které ukazují, že skutečně to prospívá i imunitním buňkám. Snažím se dbát na spánek, což teď momentálně při péči o syna malého nejde, ale normálně ano, a hlavně tedy se zaměřuji na psychohygienu. To znamená, skutečně snažím se být velmi obezřetná v rámci nezdravých mezilidských vztahů a snažím se aktivně pracovat s psychoterapeutem, aby skutečně ta stresová zátěž, kterou mám už v rámci své profese, tak nebyla ještě rozšířena o stresovou zátěž v osobním životě.
1: Ty jsi zvolila trochu netradiční kariéru, vědkyně, lékařka a ještě matka. Jak tuhle tu trojkombinaci zvládáš v českém prostředí? Ty jsi byla na stáži vlastně s velmi malým synem.
0: No, tohle naštěstí teda byla stáž mého manžela. Já jsem absolvovala hodně zahraničních cest a hodně zahraničních stáží, ale v době mé mateřské naštěstí jsme to skloubili tak, že na prestižním sarkomovém centru působil můj manžel, který se mnou ale dělá výzkum, takže samozřejmě jsme pracovali na výzkumu i tam, ale já jsem nemusela fyzicky nikam chodit, takže jsem skutečně strávila v Holandsku část té mateřské. Takže zda se to dá skloubit, já bych úplně neřekla, že se mi to úspěšně daří, ale je potřeba samozřejmě mít kolem sebe nějakou podpůrnou síť, což pro mě je manžel a je to chůva. Takže to je něco, co mi pomáhá nějak kariérně pokračovat a obecně, aby člověk dal maximum času té rodině a svému dítěti, tak se musela osekat hodně osobních koníčků a času pro sebe, a to je doufám něco, co se mi vrátí třeba za pár let.
1: K tomu všemu si ale velkou mentorkou mladých vědkyň. Jaká je aktuální situace, co by mladým ženám ve vědě nejvíce pomohlo?
0: Mladým ženám ve vědě, no, to je správně použité to slovo mentor. Já se úplně nepovažuji za mentorku, ale myslím si, že mladým ženám ve vědě by skutečně pomohl systém mentoringu, kdyby v situaci, kdy ta žena třeba působí na grantu nebo vede nějaký grant a otěhotní nebo se chystala odejít na mateřskou, tak kdyby tu fungoval nějaký záchytný systém mentorů, který by té ženě pomohl, ne jak z té situace ven, ale jak se v ní vůbec zorientovat, protože ono to samotné dělání vědy je samo o sobě nesmírně těžké, jak logisticky, tak lidsky, tak mateřství je neskutečně těžké, takže to vidím jako jednu z možností, protože ty informace tady úplně dostupné nejsou. Pokud se do takové situace, jako jsem byla já, dostanete, tak tápete a máte pocit, že jste v tom úplně, ale úplně sama. Takže určitě zpětně, když se dívám na svoji situaci, tak mě by velmi pomohlo, kdyby tu byla nějaká žena, která by mi řekla, jak z toho ven a jak v tom fungovat.
1: Můj úplně poslední dotaz se bude týkat výuky, protože ty jsi také oceňovaná vyučující na lékařské fakultě. Jak vypadají tvé hodiny?
0: Já vedu takové semináře, nazývá se to kazuistické semináře, kdy studentům předvádím příklad konkrétního pacienta. V podstatě začínáme tak, že si řekneme úplné minimum, třeba jednu větu o tom pacientovi a v podstatě ty studenti musí rozklíčovat celou tu pohádku, celou tu anabázi sami. Trvá to někdy skutečně 2 hodiny, ale musí se zapojovat všichni, musí být extrémně aktivní. Já jim v tom vytvářím takové ty překážky toho systému, aby pochopili, že to, že chtějí někomu v den nula udělat CT, zkrátka není možný v českém zdravotnictví nebo ne u imunologického pacienta, tak se snažím jim vysvětlit tu realitu a říkám tomu vlastně systém harvardského semináře, kdy víc mluví oni než já a já skutečně dávám jenom minimum indicí.
1: Říká lékařka a vědkyně Zuzana Ozaník-Střížová. Já moc děkuju, že jsi za námi dnes přišla. Mé jméno je Pavla Hubálková a budu se na vás těšit zase příště.
0: Děkuji moc za pozvání.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Host Lenky Vahalové. Daber a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal, proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha.
3: Namazat. Zapnout. Poslouchat.
4: Že jim bytláci zabili slona.
5: Vražda Jána Martiny.
6: Juščenko prohlásil. Byl jsem otráven.
3: Kořist, Kuciak, Jedy. Letní speciály Vinohradské 12. Od 27. července do 14. srpna. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Maďarský prezident Tamáš Šujok ukončil svůj mandát podpisem ústavního dodatku.
8: Končí také šéf ústavního soudu.
9: Peter Maďar po vítězství v dubnových volbách avizoval, že skoncuje se zakořeněným korupčním systémem.
10: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán obvinil novou vládu z potlačování demokracie v zemi.
3: V Maďarsku se dějí velké věci, padají hlavy a mění se ústava. Dalo se to po přelomových volbách čekat, přesto nad tou rychlostí a závratností mnozí kroutí hlavou oprávněně. A jak to je teď s tamní demokracií? Ptám se hungaristy Jana Blaška. Dnes je pátek 24. července. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak jsem se díval, tak v Maďarsku teď padají hlavy. Nejnověji oznámil, že skončí generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Proč?
11: To, že padají hlavy, to je to, co Peter Maďar před volbami slíbil. Vyhrál volby s tím, že změní režim. Skutečně to slovo se používá. Ta atmosféra v Maďarsku je podobná roku 1990, tam i u nás. Je k tomu potřeba vyměnit i spoustu lidí na klíčových pozicích. Zejména ty lidi, které tam Viktor Orbán, řekněme, nasadil jako určité pojistky proti běžnému vládnutí kohokoliv jiného, než je on sám. Kdyby totiž Peter Maďar vládnul s běžnou většinou a nikoli tou ústavní dvoutřetinovou, kterou má, tak by pak prakticky vládnout nemohl, protože lidi jako generální prokurátor by mu v tom dokázali efektivně bránit. Generální prokurátor v Maďarsku, to bych chtěl podtrhnout, je jmenován na 9 let. To znamená 2 volební období a ještě kousek navíc. Po tu dobu by on rozhodoval o tom, kdo bude nebo nebude vyšetřován, to je úloha generálního prokurátora. A on byl zvolen po tom, co jeho předchůdce abdikoval v červnu tuším loňského roku, takže dalších 8 let by ve funkci zůstával. Byl na něj velký tlak, ten tlak neustál a odstoupil. Mimo jiné i proto, že má vlastně máslo na hlavě. Jestli si pamatujete, jak před volbami byly zadrženy v Maďarsku 2 kamiony s ukrajinským zlatem a penězi, tak na tom on samozřejmě jako generální prokurátor měl svůj podíl a teď vyšetřování ukazuje, že ten transfer těch peněz byl naprosto čistý, že to byla čistě předvolební hra a jeho politická nezávislost je kompromitována silně.
3: Když mluvíte o tom, že je potřeba z pohledu Petra Maďara odstranit některé lidi spjaté s bývalým režimem Viktora Orbána, spadá do toho i pan prezident? Protože v pana prezidenta prý společnost ztratila důvěru. Jak se to pozná?
11: Existují sociologické výzkumy, samozřejmě průzkumy veřejného mínění. Podle nich je prezident Tamáš Šujok skutečně extrémně nepopulární. Nepopularita sama o sobě samozřejmě není důvodem k odvolání prezidenta. Proč Peter Maďar nechce právě prezidenta, který není významným politickým hráčem, nemá vlastní politické ambice a avizoval jednoznačně, že nebude jakékoliv reformní kroky nové vlády se snažit blokovat, tak vlastně tomu sám nerozumím. Možná si Peter Maďar testuje terén, zjišťuje, kam až může zajít, kdy se mu objeví nějaké mocenské mantinely, které ho omezí.
3: Možná chce svého vlastního prezidenta, který půjde zase na ruku jemu.
11: A možná chce svého vlastního prezidenta, to by ale už ho mohl dávno jmenovat. Respektive aspoň jeho jméno zmínit. Tam se poněkud blamoval, on vybral z těch možných jmen, která kolovala v šachovou velmistrni Judith Polgár, podle všeho aniž by to s ním měl dopředu skonzultované. A ona odmítla tedy být figurkou v jeho hře a tu v pozici nepřijala. Zatím žádné jméno, teďka další jména se objevují, ale žádné směrodatné jméno nezaznívá. Myslím, že si teďka dá Petr Maďar na čas, aby vybral člověka, který to přijme, ale že by to měl dopředu připravené, to se nezdá.
4: No, pan prezident Šuljok už není panem prezidentem. On podepsal ukončení ve funkci, sám podepsal své odvolání v podstatě, protože parlament schválil dodatek vlastně k ústavě, který jeho funkci ukončuje.
11: Je to teda, všechno se v Maďarsku řeší přes změnu ústavy, to jste si možná všimnul. Ta ústava existuje 16 let a za to 16 let se teď po 17. změnila, 16krát to udělal Fidesz, po 17. teďka strana TISA. Prezident Šuljok odmítal odstoupit, byl k tomu vyzýván opakovaně, on je v půlce svého mandátu teďka. A skutečně jakoby není vlastně žádný věcný důvod, proč mu ten mandát teďka zkracovat. Odmítal odstoupit, je ústavní soudce bývalý, dokonce předseda ústavního soudu, zná svá práva. On mohl tu novelu vetovat, poslat jí k ústavnímu soudu k posouzení, tímto celé minimálně zdržet, ale zřejmě se znal, že ani ten ústavní soud by ho v tuto chvíli nepodržel.
5: Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim.
11: Všechno teď hraje do ruky Péteru Maďarovi.
12: De azért is volt szükség ezekre a módosításokra, mert az ő belátására.
11: Má velkou důvěru veřejnosti, zároveň velkou odpovědnost a velkou, obrovskou moc.
4: Možná by ho ústavní soud nepodržel, protože skončil i šéf ústavního soudu v Maďarsku.
11: Ten ještě úplně neskončil, ale bude končit. Ano, bude končit. Ta ústavní novela předpokládá spoustu věcí a mimo jiné to, že ústavní soudci musí jít do nuceného, abych tak řekl, důchodu v 70 letech. A představte si, zrovna Petru Poltovi, předsedovi ústavního soudu, bude v září 70, takže se ho to bude týkat. Ten bude končit a týká se to i vícero ústavních soudců.
4: Ano. Ale zřejmě další 3-4 nebudou končit. Takže
11: takový
4: to je ale velká obměna. Je to legitimní opravdu ty zásahy, které teď Petr Maďar dělá, protože jsou celkem výrazné, možná bezprecedentní v moderní historii Maďarska?
11: Precedenty pro spoustu takhle překotných a rychlých změn by se našly, zejména v roce 2010, kdy se moci ujal Viktor Orbán. Tam nějaké paralely by se určitě vidět dali. Zároveň víme, že když podobnou třeba věkovou hranici soudcům a ústavním soudcům zkoušeli dát v Polsku za vlády Práva a spravedlnosti, tak proti tomu jak Evropská komise, tak Benátská komise protestovali, takže je možné, že nakonec i to Maďarsko bude na mezinárodní půdě za tyto změny nějakým způsobem pranířováno. Nedivil bych se.
4: Ale vy to necítíte podobně jako Fidesz Viktora Orbána, který varuje před samovládou Tisi a Petra Maďara? Vy to necítíte jako Viktor Orbán, který říká, že teď nikdo není v bezpečí, že Maďarsko už nemusí být demokracií, že v Maďarsku znovu začíná vláda tyranie? Jsou to docela silná slova.
11: To jsou velice silná slova, ale samozřejmě zaznívala podobná slova i ze strany Petra Maďara na adresu Fideszu v době, kdy vládnul Fidesz. Maďarsko plnohodnotnou liberální demokracií, tak jak ji známe z ostatních evropských zemí, nebo evropsko-unijních zemí. Není, podle mého názoru.
4: No, Viktor Orbán sám říká, že byl neliberální demokrat. Že jo,
11: takže on nechtěl ani být liberálním demokratem. A ta struktura té moci a to, jak se s ní zachází v Maďarsku, je pořád ještě nastavena od doby, kdy vládnul Fidesz a Viktor Orbán. Demokracie jako taková tu lze Maďarsku plnohodnotnou teprve vybudovat. To je to, co Petr Maďar slíbil. Doufejme, že těm očekáváním dostojí. Nebezpečí, že mu ta moc, která mu teďka spadla do klína, zachutná a že ty reformy nedotáhne do konce, samozřejmě existuje.
4: A rozumím tomu správně, že tedy Petr Maďar využívá ty možnosti, které mu připravila vláda Viktora Orbána, která je využívala k jiným svým záležitostem, teď k tomu, aby právě změnil režim, což avizoval?
11: Ano, a ono na druhou stranu jsem i říkal, že ono by to jinak nešlo. Kdyby vládnul teda ne tou ústavní většinou, ale prostou většinou, tak by ty změny ani realizovat nemohl a existovaly by tam překážky tomu, aby reálně mohl vůbec vládnout. Petr Maďar má teď v parlamentu dvoutřetinovou většinu, je to vláda jedné strany, tak obdobně vládnul 16 let Fidesz před ním. A ty mechanismy jsou stejné, zůstávají.
4: A rozumíte tedy tomu, ale že u některých lidí, a tedy zejména u opozice, což je celkem pochopitelné, u té nynější opozice, to vyvolává poměrně zásadní obavy, protože těch změn je celá řada. Mimo jiné poslanci můžou být nově ve funkci v návaznosti na tu novelu ústavy maximálně 12 let a má se jich to, pokud jsem dobře pochopil, dotýkat i retroaktivně, takže někteří už nebudou moc kandidovat v příštích volbách.
11: Je to přesně tak a je to zcela účelová změna podle mě. Všichni poslanci za stranu TISA jsou novopečení poslanci, nikdo z nich žádnou poslaneckou minulost nemá, takže jich se toto omezení bude týkat až za nejbližších 12 let, zatímco jádro poslanců strany Fidesz, a to je to, co dneska můžeme nazývat opozicí, protože v parlamentu je jenom Fidesz a krajní pravice, žádná jiná demokratická strana tam není, tak tito poslanci ano, teď se nemusí zdát mandátu, ale do příštích voleb už velká řada z nich, a jsou to ta známá jména Fidesu, kandidovat nebudou smět. Mm-hmm. Zrovna tak nebude smět moci být premiérem Viktor Orbán. Mm-hmm. Bylo omezeno mandáty premiéra na pouhé dvakrát a dost.
4: Mm-hmm. Takže dvakrát čtyři, takže 8 let.
11: 8 let, dvakrát čtyři. Viktor Orbán byl premiérem, co já vím, 20 let už, takže ten už má na několikrát dopředu zakázáno kandidovat.
4: Teďka, když mluvíme zase o Viktoru Orbánovi, byla razie v centru Fidesu. On si na to stěžoval. Maďar ale slíbil, že prostě bude stíhat ty, kteří podle něj v zemi umožnili roky korupce. Co se tam odehrálo? A může nakonec, byl někdo obviněn, může nakonec třeba stanout před soudem sám Viktor Orbán?
11: Já si myslím, že teď v tuto chvíli nikdo v souvislosti s touto konkrétní, jak říkáte, razí obviněn nebyl. Jde o to, že ve straně Fidesz byly zabaveny servery a další databáze informační policie a prokuratura. Tato prokuratura ještě před odstoupením pana Nadě chce vlastně vyšetřovat toky peněz v takzvaném Národním kulturním fondu. To bylo hodně peněz. Z toho se financovala kultura, sport, takhle tam nejenom státní prostředky, ale třeba i prostředky spolostátní firmy MOL. Získané tedy jakoby hlavně tím rozdílem mezi nízkou nákupní cenou ruských energetických zdrojů a tou relativně vysokou prodejní cenou. A z toho se financovala velká řada věcí i takzvaných, jakoby, nebo ne takzvaných, prostě nevládních organizacích napojených na vládu. Zaznívá už řada jmén těch organizací, které rozhodně jsou už vyšetřovány a budou zřejmě stíhány, i jména konkrétních lidí, konkrétních poslanců, třeba i strany Fidesz, ale že by byl někdo obviněn, to já v tuto chvíli nevím.
4: A ten zásah, ten byl podniknut v návaznosti na to, o čem taky Petr Maďar mluvil, totiž že má vzniknout ten nový úřad pro vymáhání škod způsobených údajným rozkrádáním státu, nebo to se toho ještě netýká?
11: Návaznost je pouze časová, ten úřad vznikl opět stejnou ústavní novelou, takže ten ještě podle mě, ten byl zřízen, ale ještě nefunguje. Ale je to součást jednoho tažení a je to součást i toho, co Petr Maďar slíbil mimo jiné i Evropské unii, Evropské komisi, že teda zajistí nejenom transparentnost zacházení s evropskými prostředky do budoucna, ale i vymahatelnost těchto prostředků zpětně.
4: A ono to funguje, nebo v Bruselu na to asi slyší, protože Ursula von der Leyenová už rozmrazila poměrně dost peněz, 16 miliard eur, o tom se mluví teď v posledních dnech, a už dorazili do Maďarska mimochodem, nebo?
11: Já opět nemám přesnou informaci, že by nějaké euro už dorazilo na konkrétní maďarský účet. Skoro si myslím, že zatím ještě to ani není možné.
4: Budapešti čekají stále.
11: Budapešti stále. Asi na ty konkrétní peníze asi ještě čekají, oni přece jsou vypláceny jaksi zpětně, že jo? Až po tom, co teda nejenom byly utraceny, ale i co bylo prokázáno, že byly utraceny vlastně správně, jo? Takže tam asi ještě peníze úplně neproudí, ale těch 16 miliard, co jste zmiňoval, je součástí skoro vlastně všech peněz, co zmrazeny byly. Ať už jde o kohezní peníze, nebo ten fond obnovy, téměř všechno, co bylo, řekněme, ohroženo v uvozovkách z pohledu Maďarska, tak bylo slíbeno, že se rozmrazilo, že je k dispozici Maďarsko, když to všechno zvládne, nebude tratit. Ale právě zřízení tohoto úřadu na ochranu a vymáhání státního majetku, jak jste říkal, a zároveň i to, že se Maďarsko okamžitě podřídilo úřadu Evropské prokurátorky, což nebylo za Orbána, prostě o evropských penězích nemohla rozhodovat Evropská prokurátorka. Teď se to změnilo. To jsou dvě základní podmínky, které Maďar v Bruselu slíbil a ty teda dodržuje.
4: Ty dodržuje. Nebude potřebovat k tomu žádné větší změny ústavy, protože i ty chystáne.
13: Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát.
4: On... že to nebude nakonec řešit tu situaci, která v Maďarsku je a ty změny, které chce vyvolat, jenom dodatky, ale on chystá i nějaké větší změny, které by snad do budoucna měly projít přes širší referendum v zemi.
13: Nealakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban.
11: On slibuje, a to už před volbama sliboval, že tu ústavu změní v zásadě jako celek.
4: Už to přepíše. Jo?
11: Že to prostě přepíše. Že to přepíše. A možná by to vzhledem tomu, jak ta ústava vznikala, jak jsem říkal, prostě za 16 let 16 změn, bylo i žádoucí, protože ta maďarská ústava je opravdu takový trošku trhací kalendář. A tak k němu i lidé přistupují. Velký respekt nemá, když se pořád mění. Maďarská ústava je úzký dokument a potom se na ní váže spousta takzvaných prováděcích nebo kardinálních zákonů a ty vlastně vlastně definují velkou část života maďarské společnosti. Ta nová ústava, vznikne-li, by měla být někde mezi tím, neměla by až tolik toho definovat a ovlivňovat.
4: Dotkne se připravovaná změna ústavy i role veřejnoprávních médií v zemi?
11: Role veřejnoprávních médií v zemi je definovaná ústavou, určitě se bude také měnit a mění se už teď bez ústavních změn. Petr Maďar bude měnit a přeobsazovat mediální radu. To je takový mocný orgán, který nejenom, že uděluje licence a frekvence, ale má ve svých pravomocích i posuzovat vyrovnanost obsahu nebo tak nějaký. Jo? Takže je to mocný orgán.
4: Vysílají teďka, pardon, veřejnoprávní média zprávy vůbec? Protože tam to bylo nějak zastaveno na čas z nějakého důvodu, respektive z důvodu toho, že ta původní veřejnoprávní média byla spíš státní a nebyla úplně objektivní.
11: Zprávy nevysílají. Na začátku července najednou přestali vysílat zprávy, objevilo se takové oznámení. V televizi to bylo vizualizováno, že lhát se nemá, my jsme lhali, omlouváme se, něco v tom smyslu. A od té doby zprávy nevysílají. Personálně se tam všechno mění. Veřejnoprávní média nyní tedy vedou nezávislí novináři. To je pravda, je to dočasné řešení a celá ta rada se bude přeobsazovat a až potom začnou média vysílat zprávy. Je otázka, jestli na ně bude někdo zvědavý, protože maďarská společnost už si zvykla na to, že relevantní a důvěryhodné zprávy má z jiných zdrojů než z těchto veřejnoprávních, respektive státních.
4: A bude to dlouhá cesta nabít a získat znova důvěru maďarské veřejnosti. A vy jste mluvil o tom, že Maďarci teda dosadí do rad nebo do té rady své vlastní lidi. Pochopil jsem to správně?
11: On avizuje celkem rozumnou a velice správnou věc.
4: To se ptám na tu druhou stranu, totiž jestli pak se nestanou z těch médií tady sluhové toho novějšího.
11: Tak ta rada ještě jmenována nebyla, já nemůžu zarušit, co všechno se stane, ale on avizuje velice rozumnou a správnou věc, že tam budou zástupci jmenování vládou, že tam budou zástupci jmenování opozicí. To v tomto případě, jak jsem říkal, znamená Fidesz, protože jde o parlamentní opozici. Všechny ty ostatní strany existují, ale nemají zastoupení v parlamentu. A potom, že by tam měli být i nezávislí nominanti různých profesních sdružení.
4: Mluvíte o Fidesu, jak silná opozice to teď je? Mně přijde, že si Maďar může dělat úplně, co chce v Maďarsku.
11: Maďar si může dělat úplně, co chce, stejně jako si mohl úplně, co chce dělat Viktor Orbán.
4: Odezdi ke zdi, ale v Maďarsku teda, ne?
11: Naprosto odezdi ke zdi. Ta zásadní změna, co by se musela stát, by bylo vybudovat v Maďarsku opět pluralitní politický systém, kde opozice má moc kontrolovat vládu, tak nějak držet vládu pod krkem, abych řekl, kde i ta vláda nemusí nutně být pouze jenom vládou jedné strany, může být třeba koaliční, kde ten prezident, o kterém jsme mluvili, má nějakou svoji váhu a není vládou odvolatelný a podobně. To všechno by musela ta změna ústavy v sobě obsahovat. Znamenalo by to, že Péter Maďar, který teď vládne až pro něj nečekaně silně, by se musel dobrovolně zdát části své moci. To není něco, co jednoduše politici dělají, co rádi dělají. Otázka, jestli to zvládne.
4: Zase mu musíme přičíst v tomto směru k dobru, že právě, a už jste to zmiňoval, omezil třeba mandát premiéra jenom na určité volební období, dvě volební období, to znamená nějaká ta omezení už zavádí. Zase na druhou stranu ta opozice se mu tedy trochu i drolí, protože jak jsme říkali, do příště nebudou moc kandidovat někteří lidé z Fidesu, někteří odcházejí, některé výrazné postavy vlastně Orbánovy vlády odchází vůbec z politiky. Pan exministr Szijjártó, exministr zahraničí, o tom se hodně mluvilo v poslední době, v posledních měsících, taky jsme o něm natáčeli ve Vinohradské 12 několikrát, tak ten jde k čínské automobilce BYD. Co bude s Fidesem dál? I podporu má strašně nízkou. Díval jsem se na nynější průzkumy veřejného mínění. A nevěřil jsem teda vlastním očím, přes 70% má teď TISA?
11: Přes 70% má teď TISA.
4: Přes 20%
11: to je oblíbenost té strany, nejsou to nutně volební preference. A okolo 20% má Fides. To si myslím, že v kontextu třeba českých stran by byla pořád ještě vysoká podpora. A když sečtete 70 a 20, tak už téměř nic nezbývá pro jakoukoliv další politickou stranu. Ta podpora je nízká, není jasné, kdo vlastně bude stát v čele Fidesu. Viktor Orbán po volbách ohlásil, že nechce už být ani předsedou strany, dal svoji funkci dispozici, straníci ho přesvědčili, že to udělat má, byl znovu zvolen, ale částečně proto, že vlastně se tam nebylo kdo jiný, by to vzal. Za vlády Viktora Orbána nevyrostl mu žádný konkurent ve straně. On sám zároveň už nemá ten politický drive, Teď podívejte se, dělo se takový zásadní změny, on sem tam postuje nějak něco, že demokracie skončila, ale přitom je v Americe na mistrovství světa nebo na návštěvě u své dcery a nejde ani domů, aby jaksi podpořil nějaké protesty.
4: A nějaké protesty jsou v Maďarsku?
11: Protesty proti tlaku na prezidenta Šujoka, ty existovaly. Tam demonstrace byly v řádu nižších tisíců.
4: No a když ne Orbán, tak třeba budoucí prezident, prezidentka nemohli by být protiváhou těch změn Petra Maďara jako takového? Protože Petr Maďar chce, aby prezident, když to teda nevyšlo s Judit Polgárovou, aby byl nějaký dočasný a pak bude přímá volba. Tak to si zvolí lidé přeci někoho.
11: No, ale kdy ta přímá volba bude?
4: Já nevím.
11: A proč už není teďka? Ve chvíli, kdy on tak jednoduše může změnit cokoliv si, řekněme, zamané, proč teďka rovnou nevyužil tu změnu na prezidentském postu k tomu, aby zavedl přímo volbu a vrátil důvěryhodnost prezidentskému úřadu právě tímto krokem? Protože by mu tím vyrostl politický konkurent. A on zřejmě politického konkurenta minimálně na tu přechodnou dobu nechce. Chce konsenzuální postavu typu Judit Polgár, ale ta jména, která...
4: Ta jména, která kolují,
11: jsou obdobná jako ona, lidi bez vlastní politické váhy, bez vlastního politického zázemí, bez politické zkušenosti. To nejsou lidi, kteří by mu mohli být nějakou protiváhou. Takový člověk by zešel z přímé volby, přímou volbu on slíbil, chce ji asi zavést, ale až v dohledné době, takže to znamená nejdříve za 5 let.
4: Nestihne to ještě v současném období volebním?
11: Tu přímou volbu zavést asi stihne.
4: Ale že by se uskutečnila?
11: Že by se už uskutečnila. Že by tato nová politická figura, která by tam ten prezidentský post na chvilku držela, zase odešla. O tom jsem neslyšel takhle.
4: Těch změn se děje celá řada. Řada z nich taky vyvolává, myslím, že poměrně odůvodněné otázky a otazníky vyvstávají nad kroky Petra Maďara. Co vy do příštích dnů a měsíců budete sledovat nejbedlivěji? Na čem se ukáže, jak to s Maďarskem bude dál?
11: Já budu sledovat ty politické nominace na všechny teď nově obsazované posty. Nejde jenom o toho nejviditelnějšího prezidenta nebo prezidentku, jde i o to, kdo bude právě tím generálním prokurátorem třeba. Kdo povede ústavní soud, kdo povede tu mediální radu. Jo, to všechno a jakým způsobem budou ti lidé vybíráni, jaká bude veřejná debata, která zatím se povede. Samozřejmě budu sledovat i úvahy o tom, jak bude vypadat ta nová ústava, o které jsme mluvili, ale hlavně mě zajímá, kdy a jak změní volební systém. Protože volební systém v Maďarsku, který preferuje vládu jedné strany, je prostě sám o sobě špatný a to bude ta zásadní změna. Zavedení nějakých pluralitních prvků do maďarského parlamentu.
4: Bude nás to zajímat taky, budeme to sledovat spolu s vámi. Díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli společně mluvit.
11: Děkuji vám.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska hungarista Jan Blažek a to téma bylo na snadě. V Maďarsku se po volbách dějí velké věci a bylo prostě na čase se na ně podívat trochu detailněji. Po víkendu začíná léto s Vinohradskou 12. Už jste asi slyšeli, že jsme nachystali 3 speciály. Kořist, Kuciak a Jedy. V příštích 15 epizodách tedy probereme pytláky, pašeráky a ochranu zvířat. Pak taky vyšetřování vraždy slovenského novináře Jána Kuciaka. A na úplný závěr pak toxické látky a příběhy nejznámějších otrav v historii. Tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou v pondělí.
14: Rádio Praha 107.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
1: Praha. Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Hezký den, startují kilometry Jiřího Ješka, od mikrofonu vás zdraví Martin Charvát. Situace na Tour de France i ve studiu je podobná jako minulý týden. Šestinásobný paralympijský vítěz a mistr světa Jiří Ježek je stále na Tour de France. Spojení ze startu etapy je zpravidla hodně složité a nestálé, ale i tentokrát nebojte o názory a pohled Jiřího Ježka na aktuální témata v tomto pořadu nepřijdete. Ve studiu jsme znovu dva, minule se osvědčil a teď tu bude znovu spurtovat kolega Adam Weidenthaler. Hezký den.
5: Krásný den.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
5: Tour de France tedy ve svém samotném závěru, čeká nás posledních pár etap a nedělní finish v Paříži. Náskok tady je Pogačara v čele průběžného pořadí, je po čtvrté etapě, 4,5 minuty. Tak Martine, otázka na tebe, bylo by to jinak, kdyby v závodě zůstal ještě Jonas Vingegaard před letošní Tour de France, hlavní vyzývatel tady je Pogačara?
4: Ono, když se vlastně podíváme na ty etapy, které byly na konci prvního týdne a vlastně ve velké části toho týdne druhého, tak kromě Voges nebylo úplně moc prostoru a samozřejmě také, když se dostaneme k časovce potom, kde by se ten náskok nějakým výrazným způsobem mohl pohnout. Právě ve Vogesách přišlo to odstoupení Jonase Vingegaarda, etapa, ke které se určitě dostaneme v tomto dílu, protože byla hodně podstatná pro to, jak se vlastně celá ta tour na více frontách vyvíjí. No a je možné, že by ten náskok vlastně mohl být i vyšší, kdyby nebyl Jonas Vingegaard, nebo kdyby byl Jonas Vingegaard, protože Tadej Pogačar teď vlastně nemá až tak velkého soupeře, respektive Remco Evenepoel ztrácel ještě víc než Jonas Vingegaard. Názor Jiřího Ješka.
6: No, já věřím, že absence Jonase Vingegaarda moc Tadej Pogačara nějakým způsobem jako nezměnila tu jeho pozici, že on samozřejmě ho vnímá jako svého obrovského konkurenta a spíš lidsky mu bylo líto, že musel Jonas Vingegaard jako jeho hlavní rival v té kariéře, co se týče soubojů na Tour de France, že musel odstoupit kvůli pádu, ale myslím si, že letos je na Tour de France Tadej Pogačar v takové pozici, že ani Jonas Vingegaard ho vlastně nijak neohrožoval a šlo jen o to, aby Tadej Pogačar sám sebe nějak ukočíroval, aby třeba nehýřil tou energii příliš, ale zase Tadej Pogačar je nejen na tom výborně fyzicky, ale každým rokem je zkušenější a zkušenější závodník, takže už nedělá ty chyby, které dělal třeba před 3-4 lety, kdy se cítil dobře a zbytečně útočil a pak třeba tou defenzivní taktikou Jonase Vingegaarda o ten žlutý trikot přišel. To se, věřím, letos absolutně vůbec jako nebylo to ve hře, nečekalo se to a myslím si, že tady Pogačar si pro ten žlutý trikot na Tour de France jde sám, nehledě na jeho konkurenty.
5: Jonas Vingegaard spolu s týmem Visma jeli prostě all in, snažili se dohnat ztrátu a přišla velká chyba vlastně jeho týmu. Souhlasíš s tím, že tohle nebylo nikým jiným zaviněné než jen pouze týmem okolo dánského cyklisty?
4: Tak on, jeho tým v tu chvíli vedl peloton, takže tam vlastně nemohl tu chybu udělat nikdo jiný, ale zaujalo mě to, co říkal Pavel Bittner na setkání, které bylo vlastně den poté, a on říkal, protože jel ve skupině za pelotonem jako sprinter v etapě, která byla přes kopce, tak to tak mám poměrně pravidelně, je to logické v jeho případě, tak on říkal, že dostal informaci, že tam je někde hromadný pád a že vlastně když přijížděl do toho městečka, ve kterém se to na kruhovém objezdu při odbočování na pravou ruku stalo, takže jako pořád se koukal, kde to bylo. A úplně mu jako nepřicházelo, že by někde ten moment měl přijít, ale on vlastně nastal nebezpečný moment tím, že oni tam přijeli ve vysoké rychlosti a ještě tam byl ostrůvek. A ten ostrůvek vlastně způsobil to, že teď se musí lidé v čele toho pelotonu, kteří navíc stáhnou ten svůj tým a ty vlastně v tu chvíli si musíš uvědomovat, že za tebou jede kromě Vingegorda také Pogačar, také ostatní velká jména. A ty musíš vybrat prostě stopu. No a on to tam tým Visma vzal zleva toho ostrůvku a zleva bylo právě hodně málo místa. Také Jiří Ježek o tom mluvil.
6: Já tím, že mám na letošní Tour de France šanci jet vlastně každou etapu od startu do cíle, tak až teď jsem si začal za tím volantem vnímat, kolik je těch kruhových objezdů, kolik je těch zúžení, kolik je těch různých nástrah na trati pro ty závodníky. Zvýšil se i obrovsky se zvýšil skokově počet retardérů, takových těch zvýšení o nějakých 50 cm na té silnici. To je téměř v každé vesnici 4-5 takových věcí, které číhají na závodníky a prostě na těch 3300 kilometrech Tour de France každý tým udělá občas nějakou chybu a na tom kruhovém objezdu nevím, jestli to byla chyba přímo Jonase Vingegaarda, možná to byla chyba celého toho týmu Visma Leasebike, který najel na ten kruhový objezd a třeba nebyli úplně koncentrovaní, třeba řešili na poslední chvíli občerstvení před tím závěrečným stoupáním. Stačí, když se dva závodníci mezi sebou domluvají, kdo dojede pro pití, nebo jeden zrovna má ruku na spouštěči vysílačky a může dojít takovéhle chybě, kterou bohužel odnesl nejen Jonas Vingegaard, ale spadlo s ním samozřejmě spousta jeho týmových parťáků a skoro celý ten tým se tam rozsypal na tom kruhovém objezdu, ale bohužel i to k cyklistice patří a ta pozornost je potřeba neustále od startu do cíle každé etapy.
4: Říká Jiří Ježek, tak ty, Adame, to znáš sám jako amatérský cyklista. Jak tě to rozhodí, kde jaká drobná niance, která může při té jízdě přijít a teď si vezmi, že vlastně profesionál to má o to těžší, že amatér nejezdí, nebo amatér ty, předpokládám, nejezdíš na silničním kole,
5: nemáš úzkou,
4: přesně tak, nemáš úzkou galusku a ještě k tomu se dostáváš do té situace, že ti něco z toho rozhodí. No tak ten profesionál samozřejmě ovládá kolo výraz lépe, ale v té vysoké rychlosti cokoliv menšího tě zkrátka dostává do úzkých a do velkých potíží.
5: A zároveň konkrétně tenhle kruhový objezd vlastně stále jako taková šikana třeba pro vozy Formule 1. Skoro to vypadalo, jak když jezdíte v Monte Carlo a prostě potřebujete rychle brzda plyn, ale tomu lidskému tělu to takhle nejde. Mě i překvapilo, že okolo toho ostrůvku, kde se museli cyklisté vyhnout, tak vlastně na kousičku byly taky kočičí hlavy, takže i tohle bylo hodně nepříjemné pro samotné cyklisty, tím spíš, když už se ta 15. etapa chýlila do konce, bylo to zhruba nějakých 25 kilometrů před cílem, takže je logické, že bude stupňovat se tempo, že i ten adrenalin asi půjde nahoru. No, je to velká škoda a nevím, jak k tomu budou přistupovat samotní pořadatelé, jestli si třeba budou dávat v těch příštích letech specificky pozor právě na tyhle momenty.
4: No, mohli by, ale to si vlastně říkáme každou Tour de France a když se podíváme na to, jak vypadaly některé poslední ročníky Giro d'Italia, jaké tam přicházely problémy právě s tím, co vybrali pořadatelé za trasu a jaké tam byly potíže na Giro, například jeden z těch sprinterských dojezdů ve vesničce, městečku Como na části Lago di Garda, nebo na břehu Lago di Garda, kdy vlastně v tom Komu byla přesně taková šikana, jaká si naznačoval, bylo to tam po kostkách zrovna v tom místě a potom následovala už jenom cílová rovinka. No a samozřejmě tam přišel pád, když to bylo celé namoklé, no, protože kostky, když to je namoklé, tak to je v úzovkách konečná. Takže pořadatelé si samozřejmě nějakým způsobem musí dávat pozor, ale trochu mě překvapilo, že je to jako nenapadlo, že prostě na tomhle kruhovém objezdu se zrovna muselo odbočovat zrovna sem. Oni si to celé dávají celé dopředu dlouho, takže nějakým způsobem se musí dostat k tomu, jak ta trať bude vypadat, ale že to prostě netrklo v úzovkách, když tu trať dělali, protože oni samozřejmě vědí o každé odbočce v každé vesnici, jak vypadá a tohle je muselo napadnout.
5: Když si cyklisté načítají tu trať, tak si načítají, řekněme, výškový profil, ale načítají si specificky i tyhle místa, tahle místa, kde jsou přesně konkrétně nějaké retardéry nebo ostřejší zatáčky než obvykle?
4: Mají dvě varianty. Mají jednak technologickou variantu se na to podívat v úrozovkách v aplikaci, zjednodušeně řečeno. A potom samozřejmě si některé etapy najíždějí. Takže když si to najíždějí, tak tím pádem se dostávají k tomu, že vědí, jak ta situace vypadá. A ještě existují, řekněme, takové menší manuály, protože tím, že jsou spojení závodníci přes vysílačky, tak tím pádem mohou od svých sportovních ředitelů dostávat informaci o tom, jak se ta etapa bude vyvíjet v tomto směru, kde je jaký nebezpečný úsek, na co si dát pozor, kolikrát vlastně dostává i tady Pogačar do vysílačky na této Tour de France, a přišlo to vlastně i v tom minulém týdnu, jak jsme se o tom bavili na těch tavících se silnicích, že mu jeho tým říká pomalej, tohle je nebezpečné, může to klouzat, dej si pozor, ale stejně to vypadá, jako kdyby jel MotoGP, no, na svém kole.
5: Takže pád Jonase Vingegaarda, ještě se můžeme zmínit o jednom pádu, který byl taky poměrně nepříjemný a u jednoho z favoritů na celkové, nechci říkat úplně vítězství, ale prostě na umístění třeba v top 5.
4: No, Florian Lipovic, muž, který spadl v časovce, kde ostatně na úplně stejném místě, asi si to viděl, jak zavrávoral Tadej Pogačar. Ano. On sám říkal, že vlastně když si to projížděl, tu časovku, kterou si můžeš projet, tak je to v úzovkách kousíček, tak si to den předtím projel, tak když si to projížděl, tak tam stálo nějaké auto a on neměl možnost si to projet v tom tempu, jak by potřeboval, a tím pádem tam zvolnil, vlastně to místo neměl úplně načtené, jenom dostal varování, protože Lipovic, jak se jelo podle průběžného pořadí, startoval kousek před ním, že tam je pád, no a také měl na mále tady.
5: No a dívám se, nevím, jak to může konkrétně hrát roli, ale v momentě, kdy takhle pokládáte kolo, asi ano, že to přišlo zhruba v momentě, kdy oba dva cyklisté přejížděli vlastně přechod pro chodce, který tam je běžně, že na tom víc uhlazeném, prostě trošku ještě zabarveném asfaltu to sklouzlo ještě o něco víc a zase prudká zatáčka, možná zbytečně vysazený obrubník na té pravé straně, kolem které museli cyklisté objíždět, takový vysunutý panel. Pro tady Pogačara to tady ještě dopadlo dobře, pro Floriana Lipovice v úterý konec Tour de France.
4: Pro Floriana Lipovice nepříjemná situace, protože Florian Lipovic samozřejmě mohl být nejen tím, kdo bude nejlepší v stáji Red Bull Bora Hansgrohe, i když Remco Evenepoel už v té předcházející etapě naznačil, že on bude tím, kdo bude vyžadovat pomoc Floriana Lipovice, přestože tohleto tření tam vypadalo, že by mohlo být poměrně velké, ale nakonec tedy to v tom celkovém pořadí v této stáji se vykrystalizovalo poměrně jednoduše. Ve vysílání radiožurnálu Sport teď máme také hosta, muže, který se připojil do kilometrů Jiřího Ježka, tedy někdejšího mistra České republiky v silniční cyklistice, Stanislava Kozubka. Hezký den vám přejeme.
2: Dobrý den, slyšíme se dobře.
4: Slyšíme se výborně, děkujeme vám, že jste se připojil z Itálie. Pojďme se prosím trochu vrátit v kilometrech k tomu, co se dělo v tomto týdnu na Tour de France, a do tohoto týdne dejme i ten pád Jonase Vingegaarda. Trochu jsme o tom ve vysílání mluvili, tak nám prosím řekněte svůj pohled, z čeho to podle vás vyplynulo, to, co se stalo Jonase Vingegaardovi v té nedělní etapě.
2: No, tak bylo o tom řečeno už hodně. To má asi několik situací, několik důvodů. Tak za prvý si myslím, že tým nenajel dobře na ten kruháč, nebo vlastně do té zatáčky, on to asi ani nebyl kruháč. Vzali to jako trošku nesmyslně po levý straně místo, aby jeli po pravý. Nicméně myslím, že tam jel na prvním místě Campenaerts, který se jako strašně omlouval a říkal, že jako závodník na špici pelotonu následoval motorku, která to takhle projela, takže tam se ta omluva dá jako přijmout. A ten pád mohl být způsobený několika důvody. Za prvý se mluví o tom, že závodníci z důvodu toho, aby byli co nejrychlejší, tak vozí časovkářské pláště, což jsou pneumatiky, které se vozí při časovkách. Jejich výhoda je, že jsou hodně rychlí, ale ta nevýhoda je ta, že logicky, když ten plášť je rychlej, tak má menší přilnavost. Jo, a Vingegaard údajně tyhle pláště vezl v tu etapu, takže je možný, že i tohle způsobilo ten pád. No a pak to nejdiskutovanější je to, že Jonas Vingegaard byl zbuzen ve dvě ráno antidopingovou kontrolou. A mluví se o tom, že on byl údajně nějakých 40 minut, 60 minut nespal, protože musel podat vzorek, musel vyplnit nějaký formulář a tak dále, ono to docela trvá. A pak zase, než slehnete zpátky do postele a usnete, tak to taky není úplně hned. A mluví se o tom, že by ten pád mohl způsobit i ten přerušovaný spánek. Takže za mě to bude asi nějaká kombinace všech těchto vlivů. Byl už mezi druhým, třetím týdnem na tour, to tělo už je unavený, reakce můžou být pomalejší, jo. Takže to všechno to zapříčinilo, ale nemyslím si, že jedna z věcí byla nějaká jako markantní, která by to jako jistě zapříčinila. Byla to vlastně kombinace všech těchto okolností za mě.
5: K těm dopingovým kontrolám na letošní Tour de France ještě dostaneme se Stanislavem Kozubkem. Mě ale zajímá, jaká může být teď nálada v týmu, nebo jaká je obecně nálada v týmu, když vám takhle kolega špatným vedením nebo nějakým taktickým záměrem v podstatě pokazí celý závod. Co třeba mohl takový Jonas Vingegaard říct svému parťákovi Viktoru Kampenárcovi?
2: A já si myslím, že na konci dne mu nic neřekl. Každý je zodpovědný za svou jízdu sám, i když jste v kolektivu toho týmu, i když za někým jedete, to by vás vyloženě musel schodit nějakou svou jako obrovskou chybu. To nebyla jako velká chyba, to bylo prostě... Vemte si, že jedete Tour de France, jedete 21 dní, každý den prostě 150 až 200 kilometrů a vy se musíte... To jako spousta lidí se nedokáže uvědomit. Vy se musíte každou vteřinu při tom závodě maximálně soustředit. A i přesto, že se soustředíte, tak se prostě můžou stát situace, kdy najednou to kolo prostě nemáte pod kontrolou a ležíte. Bohužel u těch cyklistů jakýkoliv pád může být dost významný. Viděli jsme to pak třeba u Lipovice, ke kterému se můžeme vrátit. Taky jo, skvěle rozjetá tour. Pátej celkově, jel časovku, kterou si předtím najížděl, prtnel zatáčky, podklouzlo mu kolo, opět podobná situace, zlomená klíční kost a nazdar a jdete z tůry, jo. Takže co se týče té nálady, Jonas Vingegaard není ten typ člověka nějakého vznětlivého, nějakého, který by si potřeboval ulevovat, je prostě to taková ta klidná severská povaha. Samozřejmě Kampenárcovi to bylo hodně líto, on se omlouval, ale jeho chyba, řekněme, to nebyla. Jo. On, ano, kdyby to projel jinak, tak by se to mohlo, tak by třeba Vingegaard nespadl. A nebo by taky spadl, to je prostě otázka, kdyby a s tím se prostě na to se nehraje, musí se počítat s jakoukoliv situací a nálada v týmu Visma, no, tak když vám padne na zem a zabalí vlastně asi poprvý v jeho cyklistické historii zabalil Tour de France z druhého místa Vingegaard, tak ta nálada samozřejmě není dobrá. Nicméně vy na to musíte nějak reagovat, jo. To znamená, pokud ty kluci by v úvozovkách plakali a byli by smutní a byli by rozložený, no tak to nikam nepovede, takže oni musí okamžitě na to reagovat a vymyslet prostě jiný varianty taktický, aby se snažili tu tur zachránit, no a vlastně od té doby to vidíme, oni se rozhodli, jako jim bylo jedno jediné možné řešení, začít, protože už neměli nikoho v celkovém pořadí, oni jeli všechno na jednu kartu, pouze na Vingegaarda, takhle to jezdí vždycky a jako je to legitimní, takže oni se museli rozhodnout rychle, co s tím udělají a rozhodli se, že budou chodit na etapy, jo, na vítězství v etapách. Samozřejmě těch týmů, co chodí na etapy a nemají nikoho v celkovém, je taky pěkná řádka a nebude, nebo zatím doposavať to nebylo pro ně úplně jednoduché. Vlastně můžeme říct, že od té doby sice jsou hodně aktivní, chodili do úniků, byli tam vidět, ale etapu se jim ještě nepodařilo.
4: Stanislav Kozubek v kilometrech Jiřího Ješka, témat máme hodně, pokročíme k dalšímu a sice k tomu, jak průběžný lídr tady Pogačar vlastně zároveň i bojuje o to, aby se do popředí v té konečné klasifikaci posunul jeho týmový kolega Isaac Del Toro, muž, který v současnosti bojuje také o bílý dres pro nejlepšího mladíka do 25 let a ten vztah Pogačar Del Toro je také poměrně hodně zajímavý. Názor Jiřího Ješka.
6: Ta spolupráce v týmu UAE Emirates mezi Tadejem Pogačarem a Isaacem Del Toro je, přestože oba vypadají jako mladší a starší brácha, tak já tam vidím spíš přesně tu mentorskou roli, kdy Tadej Pogačar už jako největší hvězda cyklistiky pomáhá Isaacovi Del Toro k tomu, aby jednou se stal jeho nástupcem. Dělá to nejenom v tom, aby mu pomohl letos třeba vybojovat bílý trikot pro nejlepšího mladíka do 25 let na Tour de France, ale přesně, aby mu předával ty zkušenosti, které jsou samozřejmě nezbytné pro to, aby až jednou Tadej Pogačar skončí. Isaac Del Toro právě pro tým UAE Emirates a pro ten management a pro celou tu organizaci se stal tím lídrem a aby mohl vlastně jako Mexičan, přestože Mexičan ne úplně cyklistické země, tak aby mohl jednou vést ten svět cyklistiky, jako ho dneska vede Tadej Pogačar.
4: Hodně zajímavý byl pohled na tuto dvojici po šesté etapě, kdy vlastně Del Toro udělal ten rozhodující nástup pro Tadeje Pogačara a právě v šesté etapě v Pyrenejích Tadej Pogačara získal většinu ze svého současného náskoku na Remka Evenpoola. Jak Stanislav Kozubek vnímá Tadeje Pogačara v podstatě ve žlutém dresu a zároveň tak trošku v roli pomocníka?
2: Tak tým UAE je natolik silný, ale nebo byl doposavat natolik silný, že si vlastně jako mohli dovolit řešit tuhle situaci, jo. Tady Pogačár jel v luxusním náskoku, ví, že tam má Del Tora, který ho svým způsobem třeba bude potřebovat na jiných závodech, nebo už ho potřeboval. Zároveň se ví, že kolem Del Tora krouží ostatní týmy z konkurence a oni, tým UAE, si ho potřebuje nějakým způsobem udržet. Jo? Takže on má tu výsostnou, to výsostné postavení, kdy může dostat pomoc od svého lídra, od Tadeje Pogačara. A už jsme to viděli, myslím, že v druhé etapě, kdy to Del Toro rozjížděl Pogačarovi, Pogačar vlastně trošku svěsil nohy, otočil se dozadu, viděl, že všichni ostatní soupeři jsou pod tlakem a že Del Toro asi nikdo nedojede. A tam mu daroval první dáreček a to byla vítězná etapa. Bylo to, představte si to, že to je v situaci, kdy Tadej Pogačar ještě neměl vyhranou etapu na letošním ročníku. A přesto nechal vyhrát Del Tora, jo. Když tohle neuděláte jako lídr, tak vám garantuju, že toho domestika máte zaplacenýho na další rok dopředu, zaplacenýho, co se týče spolupráce nebo pomoci, jo, a máte ho loajálního, což je hrozně důležitý pak pro ten tým a pro tu chemii a pro to fungování. No a další pomoc byla právě, kdy se Pogačar vzdal útoku v jedné z té horské etapě, jak je teda nakonec trošku přechytračil Remco Evenpool, ale ono jim to asi nemuselo tak vadit, protože Del Toro tam šel do bílého dresu. Takže pro tým UAE to je jako snová situace. Můžeme se bavit o tom, že teďka tam prochází nějaká nemoc, což je docela jako specifická záležitost, ale co se týče Pogačara, který má náskok 4,5 minuty a Del Tora, který je teďka vlastně jako na třetím místě celkový klasifikace, tak ti jezdci, kteří tam mají být v tom celkovém pořadí, tak tam jsou a drží se tam.
5: Co týče právě té nemoci, údajné střevní chřipky, která už vyřadila třeba pomocníka Brenna McNultyho a potáceli se s ní třeba například Tim Wellens a nebo jeden z bratří Yatesů, tak Adam Yates, děkuji, tak jak jsou na tom aktuálně v Pogačarově týmu? Zvládnou ještě ten závěrečný finish poslední etapy teď do Paříže? Zlepšuje se tahle situace takhle na dálku pohledem Stanislava Kozubka?
2: No, to je otázka za zlatýho bludišťáka. Nad tím teďka přemýšlí celý svět. Máme před sebou dvě nejtěžší etapy celého ročníku a když to vezmeme po pořadě, tak vlastně Brandon McNulty včera zabalil. Viděli jsme Adama Yatese, který byl problémy dvě etapy zpátky, dojel před limitem. Včera Tim Wellens dvě minuty od limitu, jo, a to jsou borci, kteří před týdnem určovali tempo celého pelotonu a když vlezli na špic, tak za nima zbylo 30 nejlepších závodníků. A najednou podívejte se, jak ta cyklistika je krásná, jo. Jedním lusknutím prstů stane se menší problém a nejsilnější tým světa, nejsilnější tým letošní Tour de France najednou v úvozovkách v troskách, jo. Takže je to jako nebývalá situace, kterou jsme vlastně za těch předchozí ročníky u týmu UAE nikdy neviděli. a oni svým způsobem, kromě Pogačara a Deltora, mají zdravýho pouze Nilse Polita a Felixa Groschartnera, takže vlastně opravdu zbytky toho týmu. Jak to může asi dneska probíhat? Nikdo neví. Nevíme, nemáme informace z týmu UAE, jestli se ty kluci dali dohromady, jestli na tom naopak nejsou hůř, jestli to nechytlo třeba už i Pogačara, nebo Groschartnera, nebo Deltora, to vlastně jako nikdo neví, jo. Já si myslím, když budu teda předpovídat, že ta situace, co se týče toho zdravotního omezení, je, řekněme, stejná, jako byla včera, to znamená, tým UAE tam má 3 zdraví závodníky, tak to bude trošku pro ně složitý. Nicméně, třeba jako Nils Polit je závodník, který, když se jela první horská etapa kolem španělských, francouzských hranic, tak tam vyhrál Pogačar přes Tourmalet, no tak tam v tom předchozím kopci, tak tam Nils Polit jel takový tempo v kopci, že tam zůstalo 30 závodníků nejlepších, jo. Takže Nils Polit je určitě člověk, který to tam dokáže hodně dobře hlídat. To stejný Felix Groschartner. A já si myslím, že nutně Pogačar nepotřebuje tu dnešní odjetou skupinu, která 100% vznikne. Nepotřebuje ji držet na minutě, na 2 minutách, jako se to dělo doposud. Oni můžou dát klidně trochu malinko větší prostor, protože po 2 těžkých stoupáních po startu etapy je tam pak taková 70-kilometrová jízda údolím. Tam si myslím, že Nils Polit jako dokáže to docela dobře držet. A pak vlastně v závěrečných 30 kilometrech máme nejdřív jeden kopec a pak ikonický Alpe d'Huez. A tam si myslím, že tady, pokud na Alpe d'Huez dojede se ztrátou nějakých 4-5 minut na odjetou skupinu, tak během těch 13 kilometrů má šanci ty jezdce z úniku postupně dojet. Jo. To je první varianta, že by to měl hlídat tým UAE. Pokud, ale myslím si, že to nebude jenom na týmu UAE, protože jakmile se dostane do úniku jezdec typu Carapaz nebo Pidcock nebo další, který jsou kolem té celkový desítky nebo už celkový desíce a začnou tlačit vlastně tou svojí výhodou časovou na ostatní jezdce, tak se k týmu UAE přidají další týmy. Vlastně jsme to viděli včera. Včera tým Q36,5, tým francouzský tým, jak se jmenují...
4: Decathlon.
2: Total Energy i Decathlon, jo? Takže přesně jak říkáte, v tu chvíli, tím, že Pogačar má náskok 4,5 minuty, tak on ten únik může ve finále jako nechat jet, jo? Ale za něj tu práci udělají ostatní týmy, který už tam mají ty jezdce v celkový klasifikaci po 3 týdnech závodu a nebudou se toho chtít vzdát, jo? Takže si myslím, že tam přijedou na pomoc další týmy, notabene byl tam pak i Red Bull včera tam tahal, takže myslím si, že co se týče celkový klasifikace, tak si to ty týmy, nejen tým UAE, ale ty ostatní týmy pohlídají. No a všichni víme, že tady Pogačar na Alpe d'Huez ještě nevyhrál, takže já si myslím, že i přes ty problémy v týmu UAE má tady Pogačar dneska asi největší šanci. On rád sbírá ty rekordy, rád sbírá vítězství na těch místech, který ještě nevyhrál. Letos si vybral třeba přípravní závody okolo Švýcarska, okolo Romandie, který předtím nejel a prostě si je chce zapsat do svého cyklistického deníčku, který už je pěkně dlouhý, jako vítězný. Tak si myslím, že bude chtít udělat zářez na pasžbě i na kopci Alpe d'Huez.
4: Stanislav Kozubek ve vysílání Radiožurnálu Sport. Moc krát děkujeme, že jste se připojil a přidal svou analýzu k tomu, co se teď děje v těchto dnech na Tour de France. Díky moc, hezký den.
2: Díky, pěkný den, nashledanou.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
4: Pokračují kilometry Jiřího Ježka ještě k jednomu jménu. Jsme se příliš nedostali a to je borec, který je průběžně druhý v tom celkovém pořadí, tedy Remco Evenepoel. Zatím ve VGSách především výborně jedoucí.
6: Já věřím, že na Remco Evenepoelovi se krásně ukázala ta síla managementu a jeho tréninkových odborníků v týmu Bora, Red Bull Bora Hansgrohe, kdy jemu vlastně zkrouhli veškerý závodní program na jaře, nechali ho jenom trénovat. Remco Evenepoel je ten typ závodník, závodníka, který závodit nepotřebuje, který je schopný v tom tréninku se vyždímat úplně stejně, jako se závodník vyždíme v nějaké soutěži, v nějakém závodě. A Remco Evenepoel přijel na Tour de France skvěle připravený. A co se týče psychiky, tak mu ohromně pomohlo, že vyhrál tu nedělní etapu v tom druhém týdnu před druhým volným dnem ve Vogézách, kdy dokázal vlastně na pásce přespurtovat Tadeje Pogačara. Obrovsky mu to zvedlo sebevědomí, protože každý takovýhle dojezd na kopci, který závodník vyhraje, tak posiluje vlastně tu jeho sebedůvěru. A hned pod ní volna v úterý byl schopný vyhrát časovku, která byla poměrně těžká, a myslím si, že potvrdil právě tu svoji dominanci v téhle té disciplíně. Tak ta smrtelná kombinace, když závodník je schopný vyhrát horský dojezd v té hromadné etapě a pak vyhrát individuální časovku, z něj dělá elitního závodníka pro celková pořadí v etapových závodech, a Remco Evenepoel tu situaci zatím zvládá skvěle a já myslím, že si zatím velice dobře cementuje to druhé místo za Tadejem Pogačarem.
5: Remco Evenepoel konkrétně to místo má se ztrátou 4 minut a 32 sekund.
4: Přesně tak, je to vlastně výsledek toho, že tady Pogačar mu nedokázal ujet na tom závěrečném stoupání druhého týdne, tedy na kopcích ve Vogézách, a tehdy se trochu začalo spekulovat, jestli náhodou tady Pogačar přeci jenom poprvé někomu trochu možná nedaroval vítězství v té etapě, kdy Remco Evenepoel v závěrečném dojezdu byl lepší než Tadej Pogačar, ale Jiří Ježek to vidí trochu jinak.
6: Mezi fanoušky cyklistiky se hodně řešilo, jestli v tu druhou neděli nechal Tadej Pogačar Remca Evenepoela vyhrát, ale já v to nevěřím. Tadej Pogačar prostě neměl ten závěrečný kick, těch závěrečných pár vatů na to spurtovat o vítězství v etapě, protože právě celý konec té etapy pomáhal Isákovi del Toro vlastně posunout ho do toho bílého trikotu, a on mu vlastně v tu chvíli dělal super domestika, což samozřejmě i Tadej Pogačara stojí nějakou energii, a Remco Evenepoel toho skvěle využil. On má jako ten spurt po tom těžkém stoupání, takže já v tohle to nevěřím, že by Tadej Pogačar nechal Remca Evenepoela i třeba z taktických důvodů vyhrát. Prostě Remco Evenepoel si to zasloužil a to vítězství si vybojoval sám. Aspoň to je můj názor, já jsem to tak viděl.
4: Říká Jiří Ježek, probrali jsme průběžnou klasifikaci a další témata na Tour de France a za chvíli se budeme věnovat tématu, které bylo možná tím nejbouřlivějším v druhém a na začátku třetího týdne Tour de France, tedy antidopingovým kontrolám.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, dnes zase v trošku jiném vydání, ale už příště to bude zase s Jiřím Ješkem přímo ve studiu Radiožurnálu Sport. No a teď to slibované téma, co týče antidopingových kontrol. Pakliže jsme se bavili v posledních měsících o antidopingových kontrolách, tak v českém prostředí nejvíce rezonovalo to, jak se v tenisovém světě snaží kontroloři přistupovat k těm důsledným prohlídkám, kontrolám, třeba u příkladu Markéty Vondroušové. To bylo bohužel z českého pohledu dobře vidět. Co Tour de France, to je totiž teď velké téma.
2: No, hlavním tématem je to především kvůli tomu, v jakém čase to bylo, protože ve 2 hodiny v noci ze soboty na neděli a potom v neděli má pád, přišli kontroloři k Jonasi Vingegaardovi v noci, nebo na večer ve 22 hodin z pondělí na úterý přišli ke stáji Red Bull Bora Hansgrohe a potom v úterý má pád Florian Lipovic, zároveň v 5 ráno v neděli vzbudil tady je Pogačara. Je to taková zajímavá situace. Údajně to je kvůli tomu, že měli důvodné a velké podezření z nějakých nekalých praktik. Jiří Ježek právě z Tour de France mluví o tom, jak to celé má vliv na atmosféru na Staré dámě.
3: Já jsem vlastně tady vůbec nezaznamenal nějakou paniku, co se týče toho, že by třeba Mezinárodní antidopingová agentura nebo ta agentura, která má na starosti vyloženě to testování, že by přišli s nějakým novým objevem nebo že by se začínala rozjíždět nějaká kauza. Ty noční testování, která byla vlastně předmětem kritiky a myslím si, že pořád věřím, že to do toho sportu nepatří, aby někoho budili ve 2 ráno v takhle náročném sportu, jako je cyklistika, kdy ten spánek je jedinou možnou vlastně silnou regenerací pro ten organismus. Ale zase na druhou stranu Světová antidopingová agentura to vysvětluje tím, že chce zabránit nějakému mikrodávkování těch zakázaných dopingových látek, které by měly třeba jenom krátkodobý efekt několika hodin. A prý měli poznatky, že některé týmy by mohly s tímto nějakým způsobem mohly by tyhle ty věci testovat, tak prostě udělali šťáru u těch největších jmén, aby ochránili tu cyklistiku a aby třeba zamezili spekulacím v tom, že ty výkony těch největších hvězd jsou nějakým způsobem ovlivněné zase třeba nějakým novým přístupem dopingu. Odborníci tomu absolutně jakoby nevěří tady. Já si myslím, že ta atmosféra na Tour de France posledních, nechci říct desítkách let, ale třeba v posledních letech je úplně jiná, než byla za doby Lance Armstronga. Já věřím, že nechci být naivní, ale věřím, že ta cyklistika je dneska úplně jinde a že ty výkony jsou dané hlavně tou vědou, která do té cyklistiky každoročně přináší nové a nové poznatky.
1: Ano, i po těch zkušenostech s Lancem Armstrongem je logické, že se půjde i po těch největších rybách, tak aby byla cyklistika očištěná od případných dopingových problémů. My jsme podobné téma řešili v posledních dnech na Radiožurnálu Sport taky s předsedou antidopingového výboru České republiky

0: nejznámějších sportovců, jako jsou tito dva, tak došlo k tomu nočnímu testování. Samozřejmě my chápeme, že jako zástupci toho systému, že ten spánek je velmi důležitý a ta regenerace je samozřejmě s tím spojená velmi důležitá, ale zase na druhou stranu na té druhé misce vach je to, že je potřeba garantovat nezávislost a fair v tom sportu a to prostě se snažíme, tak proto to noční testování.
1: Martin Čížek, šéf českého antidopingového výboru, právě mluvil o tom, co se děje na Tour de France, k čemuž se samozřejmě vyjadřují především lidé, kteří jsou spojení s cyklistickým světem. Velmi je s ním spojený Jonathan Waters, kterého řada posluchačů velmi dobře zná, ať už z doby, kdy závodil vlastně za stejnou stáj jako také Lance Armstrong a také ho zná ze současné manažerské pozice. No a Jonathan Waters se vyjádřil v tom smyslu, pokud jste to nezaregistrovali, že kdyby tohle bylo před 25 lety, když právě závodil Lance Armstrong a kdy byla ta doba, která tak pošpinila tu současnou cyklistiku, respektive tehdejší cyklistiku a na tu současnou to při extrémně dobrých výkonech vrhá velké podezření, tak kdyby potom samozřejmě ten celý cyklistický svět byl. Jiří Ježek k tomu, co říkal Jonathan Waters.
2: To je právě ten důvod, proč závodníci sice na jednu stranu jakoby ten přístup těch komisařů, kteří testovali Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara uprostřed noci kritizují, ale zároveň všichni chápou, že pro tu čistotu té cyklistiky a pro to dobré jméno, prostě i takovéhle věci občas jako je potřeba zkousnout a zvládnout. Samozřejmě asi z toho by neměl být trend, aby byli závodníci šikanováni tímhletím způsobem, ale na druhou stranu nikdo vlastně jako ty antidopingové komisaře neodmítá. Všichni věří, že to je prostě cesta k tomu, aby ta cyklistika hájila svoje jméno a svoji čistotu. Takže i mezi závodníky panuje prostě ten přístup, že je to prostě bohužel nutné a že pro ně samotné, pokud sportují vlastně s čistým štítem, tak je to prostě důležitá součást toho sportu.
3: Cyklisté na Tour de France jsou každým dnem někde jinde, tak Martine Charváte, otázka od Lajka, jak vědí tihle komisaři antidopingoví, kde zazvonit, kde najít aktuálně cyklisty, přeci jenom ten kordon se pořád stěhuje a oni pořád musí zjišťovat nové zvonky a nová bydliště těch největších cyklistických hvězd.
1: To samozřejmě nedokážu úplně dobře identifikovat, tak oni samozřejmě týmy musí vědět nebo musí dávat na srozuměnou, kde budou, tak oni ostatně vlastně všichni sportovci v tom systému EDEM, znáš to ze sportů, které sleduješ především, že musí vlastně pro to testování dávat vědět, kde budou, ale v kterém hotelu zrovna, nebo ne v kterém hotelu, ale ve kterém pokoji v tom hotelu zrovna spí tady Pogačar a zrovna v které místnosti je Jonas Vingegaard, to asi nebude úplně jednoduché zjistit. Dá se dobře dohledat i pro amatéry, kde spí takový Magnus Cort Nielsen, protože to je jezdec Thai Uno X, borec, který dává na Tour de France řekněme takové ratingové ohodnocení. Jo? On hodnotí vlastně každý pokoj, který má ke svému spánku, povětšinou je to na jednu noc, takže je to taková ta klasická zastávka na jednu noc, kdy to večer nafotí, zhodnotí pokoj a ráno zase se stěhují jinam, funguje to tak vlastně u všech lidí na Tour de France a jednou se nejen stájí Uno X, ale i dalším při jednom z těch volných dnů stalo, že oni vlastně měli tak špatný hotel, že část té stáje se rozhodla při teplém počasí, které v těch prvních dvou týdnech bylo spát na terase, no, na balkonu.
3: Počirákem takzvaně.
1: Pod Širákem, tak tam by to komisaři samozřejmě měli jednodušší. Jinak, když to zase vrátíme trochu na vážnou linku, tak si také připomeňme, že to, že vás komisař vzbudí ve 2 hodiny v noci, samozřejmě není jenom o tom, že on vás v tu chvíli vzbudí. Ten čas, který tím strávíte, je podstatně delší.
2: Dopingová kontrola trvá zhruba 40 minut, protože jsou k tomu různé procesy, musí se vyplňovat různé dokumenty a samotný ten test také chvíli trvá, takže v tom je jakoby to nepříjemné, když je to uprostřed noci, protože závodníka to probudí a pak zase jako trvá třeba další hodinu a půl, než závodník usne, takže v tomhle jako je to nepříjemné, když je to toto noční testování, ale jak antidopingová agentura prostě obhajuje.

0: Tak je to i součást té strategie čistoty sportu.
1: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Tohle byla ta část, kterou jsme věnovali dopingu, teď to pojďme trochu zvolnit a rozvolnit.
2: Kilometry Jiřího Ježka.
3: A můžeme se tedy věnovat takovému malému francouzskému cestopisu, protože Francie nabízí krásné scenérie i třeba s těmi speciálními začátky, grande party i v jiných zemích, tak co zatím nabídla ta Tour de France 113. v roce 2026, co zaujalo Martina Charváta? Je mi jasné, že budeš asi zmiňovat Tourmalet nebo dnes blížící se Alpe d'Huez, ale co jsou zatím ty největší zážitky, které si třeba mohli i odnést fanoušci po trati?
1: Co se týče toho, co vidí vlastně lidé podél, tak povětšinou vždycky lidé jezdí do hor a ono vlastně i v tom francouzském centrálním masivu, který tam je, tak tam se také najde spousta v uvozovkách klenotů zajímavých míst, které jsou, nebo která jsou velmi hezká a která dokáží pobavit i tím, jak to tam celkově vypadá. A když se dostaneme k tomu, co vlastně zaujalo samotného Jiřího Ježka, tak on, který projíždí celou tu Tour de France, tak zmiňuje, že řada těch míst je takových, že tam lidé, kdyby třeba jste se někdo chtěli vydat na tour, mohou nejen sledovat ty závodníky, ale že to je vlastně pro ně samotné příjemná dovolená a že on sám by se tam moc rád vrátil.
0: Mně se zatím líbily 4 místa na té trase letošní Tour de France, kam jsem říkal, když jsem tudy projížděl, že se tam jednou musím vrátit v klidu, vzít si kolo a projet se i třeba mimo Tour de France. Strašně se mi líbí Pyreneje z té španělské strany a ta letošní Tour nás zavedla do těch nižších partií, ne úplně třeba do Andory, ale do těch nižších partií Pyreneji směrem ke Středozemnímu moři, takže ta oblast okolo horského střediska La Molina, tam se mi strašně líbilo. Nádherná stoupání, zelené hory, krásná příroda. Takže tohle to byl první bod, pak druhý bod bylo prostředí mezi Bordeaux a centrálním masívem, kde byly nádherná údolí plná krásných zámků, široké řeky, na kterých se dá jezdit na vodě, jako u nás na Vltavě nebo na Ohři, také krásný kraj. Potom, pokud co se týče třeba českých fanoušků cyklistiky, tak bych doporučoval Vogézy, to pohoří, kde je Ballon d'Alsace a Grand Ballon, tyhle ty hory jsou skvěle dostupné po dálnici přes Německo a není to tak hektické jako v Alpách, no ale pak samozřejmě pro české fanoušky vždycky bude ta jednička na Tour de France, alpská stoupání, Alpe d'Huez, Galibier a tyhle ty kopce, Col de la Croix de Fer, kde je skvělá atmosféra, je to zase super dostupné z České republiky, je to vlastně nejblíž a stojí to za to.
1: Říká Jiří Ježek ve svém pořadu Kilometry. Ty jsi byl někdy, Adame, ve Francii?
3: Nebyl jsem nikdy a právě proto mě vždycky zajímá i Tour de France z toho pohledu, že si člověk tak trochu osahá místa, o kterých někdy slyšel, ale v životě by ho nenapadlo se tam podívat. Třeba letos se jela 8. etapa do Bergeraku, kousek právě za Bordeaux, a já jsem asi tušil, že existuje nějaký Bergerak, znám ten název Cyrano z Bergeraku, možná jsem i kdysi dávno viděl divadelní hru, ale nikdy by mě nenapadlo se tam podívat a teď jsem si i vzhledem k tomu, že se jelo na Tour de France právě do tohoto města, našel nějaké zajímavosti o tom městě, podíval jsem se na záběry, podobně to je třeba se Saint-Tropez, nevím, a podobnými ikonickými městy, která se nacházejí, nebo místy, která se nacházejí ve Francii, ale člověk by na ně trochu zapomněl z té kulturní vložky.
1: Kdo byste se chtěli na Tour de France vydat v příštím roce, letos už to nestíháte, tak doporučujeme si také nastudovat pravidla, kde můžete stát. Ve Francii se dá zastavit relativně kdekoliv, ale když kolem vás vede Tour de France, tak si dejte pozor na to, jak daleko třeba od silnice můžete stát a pokud máte třeba nějaké obytné auto, nějaký obytný vůz, tak jaké tam vlastně platí pravidlo, protože to také je dost těžké. Doporučuji, když se v té oblasti jede, tak oblast Galibieru je opravdu přenádherná. Kdo se tam chcete vydat, tak to je opravdu hezké místo. To by nadchlo i tebe, Adame.
3: Tak jo, já se na to podívám tady.
1: Říká Adam Weidenthaler, děkuji ti za dnešní Kilometry Jiřího Ježka.
3: Já děkuji za pozvání.
1: Kilometry Jiřího Ježka pochopitelně budou pokračovat i v dalších týdnech. To už s Jiřím Ježkem znovu ve studiu Radiožurnálu Sport, tentokrát tedy Jiří Ježek stále na trati slavného závodu. Tak doufejte, že Jiří Ježek přinese také spoustu zajímavých dojmů a novinek, které právě z toho letošního ročníku má. Zatím přejeme hezký poslech.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.